0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dnes naposledy vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Tomáš Kačner a můj zvláštní host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Václave, my jsme se tady před půl rokem poprvé potkali a tenkrát jsme si pouštěli hned na úvod píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tady naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy jsi vlastně začínal s hudbou, kdy jsi dostal k trubce, kdy jsi vzpomínal na svého tátu a možná kdybys to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že jsi po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Ten dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Vjezd gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramecky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky. Děda mě říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pam, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal, Julius Fučík, a já pam, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále, no tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. On tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not a víš, čemu se to říká, to bys ty, Tomáši, měl vědět, když muzikanti říkají, že to hrajou z mokrejch not. Víš, co tím je myšleno?
0: O kom, že tě napsané noty?
1: No ne, že to byla novinka nějaká, takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrých not, protože se psali tuší, prostě ingoustem, nebo...
0: Rozdal na stojany a rovnou se hrálo.
1: Tak Florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

0: teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie. To je skladba Antona Rubinsteina, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Takhle existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. Což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda, můj táta to nesnášel. Děda mě učil potajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
0: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
1: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
0: Houslistu.
1: No a tak a housle mě nešly, žádný strunový nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil potajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma Faranže Václava Hybše, která vznikla při krátké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No, tak to jsem šel pěšky, protože v té době jsem ještě neměl auto. Šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita, byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba země, a to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měla si radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila, stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila a po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No, já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ní přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak to. Já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně. A potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry někde v Horních Počernicích v divadle, byla premiéra. A samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možné, abych jí pomohl. Nešlo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo, já už vím, co myslíš, skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jodlovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikala úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šáhnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius Jirka. A teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů a já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem. No a on si to vzal, za pár dnů nebo možná druhý den mě hned volal, člověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat a taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn a ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně, můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: teď se dostáváme zase k úplně jiné oblasti. Čeká nás píseň Pije Jezu. Co by si k ní dodal?
1: No tak dodal bych jenom to, že tuhle tu píseň už jsme tady měli. My jsme spoustu věcí tady už měli. Mm-hmm. Ale proč ne, když je to dneska naposled, tak mě to posluchači snad prominou. Pije Jezu, když jsme nasadili tenkrát, tak jsme volali Miloše Skalku. Vzpomínáš
0: ano,
1: si?
0: Ano.
1: No a ten nám o tom řekl, jak to je, že Andrew Lloyd Webber napsal tuto skladbu, když mu zemřel tatínek. Je to do Requiem.
0: Pije Jezu, Lucie Bílá.

0: Hradce Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne šlágr, když se hraje dost často? No tak pojďme, že spoustu věcí tady dneska bude už reprizovaných, nedá se nic dělat, ale proto chci, aby tady zazněly šlágry.
0: A písně, které ty máš rád. Na sedm strun Karel Hála a orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme se teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zaspomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. Mm-hmm. A na to mě přived vlastně Milan Chladil. Ta říká, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: Takže bychom si pustili Trumpet Blues, to je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu, mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Václave, ty jsi to tady říkal, ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí, je to...
2: No, ty myslíš Měsíční řeku, viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, Raindrops.
0: Keep falling on my head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak, není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je krásná skladba.

0: To byla orchestrálka Raindrop Falling on My Head a my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal. Pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk, horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan: cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu musel být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď, když už jsem se dostal k tomu, tak bych rád poděkoval rozhlasu Rádiu Hradec Králové i s panem ředitelem, vyřiď můj pozdrav a děkuju tobě, Tomáši, a děkuju taky Pepovi.
0: To je náš kolega Josef Zikmund.
1: Ano, Pepovi Zikmundovi, sedí za sklem a sleduje nás. Takže všem a děkuju i posluchačům, kteří mě úplně nenadávají za to, že tady už půl roku mám tuhletu hodinku, a děkuju i tobě, Tomáši, že jsi mě dal tuto možnost a rád jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
0: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
1: Ano, ale krásný byl, že jsme vždycky dostali kávu tady z ředitelského fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
0: A to je?
1: To je takzvaná silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
0: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.
3: Tě ožením, aj to bude švanda, aj to bude švanda, aj ty hloupé čáry, aj to jsou samé, samé, samé, samé.

Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid. Žádný plán.

0: kde jsi včera byl, se ptám.
1: To se nikdo nedoví, vy můj kvítku medový.
0: Kde jsi včera spal,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal, a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
2: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku. Ne, že bych šel do školy teda.
1: Nepůjdeš.
2: No, a já vím, ty se na mě díváš, takže bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde. No. A je to strašně veliká škoda.
1: A nebudou za to ale ve škole? No. Že jim to tak zkazej.
2: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
1: Ano.
2: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté třídě.
1: Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
2: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane,
1: já vím. Třeba letos v tomto školním roce, jo.
2: Tak se budu
1: těšit. A třeba
2: těšit.
1: Nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku.
0: Dobře. A trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale jo? To není špatný nápad. Jdem do toho.
2: U mě takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nejlepší, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase se objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytratil hlavu z okna a říká, no konečně jsi se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod Lipami, před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, s tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, říkal, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká zákristy, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu větu na bubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda. Vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě.
1: Ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve hře Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám ji?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy, vždy dodá pochody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i u vody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To, co děje se, to se děje, to, co, to děje, do děje si i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svý známý přesvědčil, pro slávu je vyškolil. Slepičin, skopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba?
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, dají vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, no, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskýmu.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no.
3: Jo, tak.
6: No a abych dopověděl, že ten druhý vtip tý holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo leto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Teď je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme. Je tam vždycky, je to krásný. Musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano.
7: Jo, no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom, tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadlo do sebe. Asi
7: tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte po tom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni novní

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme Petra Jančaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, já tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, no, naopak,
1: je to ještě
2: naopak.
1: Lepší, dobře.
2: A to by šlo.
1: Politické hrašení Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, dobrý slyšíme večer. Dobrý večer. Já zdravím diváky politického hrašení, že?
5: Ano, my vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
6: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
6: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, my se vynasnažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme na obrazovce. Dobrý večer,
4: já vás slyším a připítím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíjeme na váš úspěch. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: No. Čím si připíjete vy?
4: No tak jo, si připítím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň 12.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat se
4: ale
5: tady.
4: Ale to máte jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Chci vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let natvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda. A vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád na celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště, v kolik
1: a ještě kterým vagónem.
2: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou práci?
2: Já nemám v hlavě nic.
1: Tak pro mě Uršula Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš?
2: Jako, ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože

A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04. Ty víš,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnes je s námi v Humoriádě Petr Jančařík, vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltu, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte, z Hané, Richard, a? Pochopitelně, Bubu, ale že sebe ty politici nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, je to humor. Děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za...

0: A to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň. Střídáme telefon.
1: Miloš od Lidských hor, ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
0: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honzo Sokavy, zdravím Patrika i pana Janča říkám.
3: Dobrý den.
2: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
0: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
4: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
5: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
4: Takže, vážení posluchači, mailujte, četujte.
6: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
7: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
6: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
7: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
6: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
7: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
6: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
4: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
6: Ano, vidím,
4: vidíte,
6: ano.
4: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
6: Podívejte se, paní Bobilková, pan Kácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
7: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
6: Paní Mokrá, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovíme proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
7: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubilková už jí má.
4: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
3: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím. Jo, protože
0: a to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
3: Nikdy. Já
0: nikdy.
3: Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
0: ale
3: vidíš...
0: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
3: Ale já sám si ji beru, protože to je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
0: Ano, kdyby si omdel, aby ti mohla chrstnout vodu.
3: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase tak tolik těch není, že by
0: to většinou nosí chlapy, ne?
3: To to je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to, to se mi zdá nedůstojné.
0: Jako se zbál? Nebo?
3: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky je.
0: Je to
3: přece
0: podivné, no.
3: Ano. Jednak je to nevkusné, za prvé, a za druhé, jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas. Ne, jako že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
0: S tou vodou.
3: Ano, vypiju a jdeme dál.
0: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
8: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Moriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrounek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi.
1: Tak vybíral, no, předtím jiné ukázky ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych dal toho koně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhodl za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900 náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano, přesně.
5: Konečně. No, a řidič na tohleto obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme, ptáčka. Jo. Ano, ano, výborně, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je, myslím, v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No, dobře. No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jet rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mě body, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale. No jo, no víte se, my jim to samozřejmě potom řekneme, potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Takhle, oni to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: já
6: majore.
7: Musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore,
5: no.
7: Nebo bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná.
5: Jo.
0: Humoriáda.
1: úžasná trojice a poslední dnešní ukázka humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším s Petrem Jančaríkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Je první školní den, skončily prázdninové jízdní řády. Platy ve veřejném sektoru už by neměly klesnout pod minimální mzdu. Ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová rezignovala a bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Kvůli začátku školního roku ode dneška dopravci opět posilují autobusové a vlakové spoje. Přibude vlaků mezi Brnem a Tišnovem na lince S3. Ve špičkách pracovních dnů pojedou v intervalu 15 minut. Víc vlaků pojede i na lince S91 mezi Veselým nad Moravou a Strážnicí. Kromě toho začínají i nové výluky, popisuje mluvčí společnosti Cordis Květoslav Havlík.
2: Zmínil bych zejména výluku na Tišnovsku, dochází ke změnám na trase Tišnov-Lomnice a týká se i dalších linek než linka 333, která tudy jezdí. Dále začínají nové výluky mezi Břežany a Pravicemi a drobnější výluka mezi Silůvkami a Moravskými Bránicemi.
0: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9%, oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání vlády. Navýšení platů by se mělo u jednotlivých profesí lišit. Kabinet včera také schválil změnu platových tabulek. Od začátku roku by žádný z tarifů neměl být nižší než minimální mzda nebo zaručený plat. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zaměstnankyní muzea zůstává, chce se ale více věnovat práci historičky a kurátorky, říká Jana Horvátová.
3: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby zkvétalo.
0: Od 1. září, tedy ode dneška, bude řízení Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolin Špílmanová, jak potvrdilo i Ministerstvo kultury. Sport. České volejbalistky v osmifinále domácího mistrovství Evropy v Brně prohrály se Švédskem 0-3 a na šampionátu končí. V první sadě prohrály o 6 bodů, ve druhé jen o 2 a ve třetí o 4. 31 bodů pozbírala švédská univerzálka Isabel Háková a trenér českého týmu Janis Atanasopoulos to označil za klíčový aspekt porážky.
4: Švédky byly lepší než my a Háková byla naprosto nezastavitelná. Měla skoro 60% úspěšnost na útoku. Nenašli jsme na ní recept. Ve druhém a třetím setu jsme se sice bodově přiblížili, ale vždycky jsme v závěru udělali drobné chyby. Rozhodli tam detaily. Švédky byly v koncovkách lepší a zaslouženě vyhráli.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, teď ráno a také večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní až severozápadní. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 93. kilometru ve směru na Vyškov. Nehoda je hlášena i na D2 na 53. kilometru na cestě na Slovensko. Cesty bez nehod přejí ze studia Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo, 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a je to tady, přátelé, úterý 1. září 2026. Prázdniny skončily, začíná školní rok, začíná také meteorologický podzim. 1. září je 244. dnem roku 2026. Do Silvestra nám chybí ještě 121 dnů. Svátek dnes, kromě všech školáků a zvlášť těch, kteří svou brašnu berou poprvé, slaví Linda a Samuel. A tato jména v českém kalendáři jsou i zajímavá svým původem. U Lindy s Aj u Samuela se více zmíníme potom po 8. hodině, až jí budeme posílat písničku. Jinak v církevním kalendáři dnes svítí také svatý Jiljí, se kterým je spojena i zajímavá pranostika. Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný, tak doufám, že to s počasím dnes vyjde, ale i o tom bude řeč. No ale samozřejmě k tomu především písničky. Zrcadlo nám bude dnes nastavovat už na začátku Petr Muk, Sen můj Alizin, to už budou Standa Hložek s Petrem Kotvaldem. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné 1. září přejeme. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut, dnes je 1. září 2026. 1. září je dnem, kdy v roce 1924 začal pravidelně vysílat brněnský rozhlas, tedy radiožurnál. A to ze samostatného studia v pavilonu na střeše Zemského domu v brněnské Kounicově ulici. Zpravodajské vysílání a hudební produkci už v následujícím roce doplňovaly také odborné přednášky, kabaretní večery a pohádky pro děti. A dokonce se uskutečnil i první přímý přenos z Národního divadla v Brně. Do dnešního hlavního sídla v Beethovenově ulici do budovy bývalé Union banky se pak brněnský rozhlas přestěhoval v roce 1950. Dnešek připomíná rovněž to, že před 90 lety se narodil profesor Antonín Holý, objevitel jednoho z nejúčinnějších léků proti viru HIV. Přírodní vědy ho zajímaly odmala, prováděl různé pokusy a celý svůj profesní život se pak zabýval vývojem látek účinných proti leukémii, rakovině a virovým onemocněním. A kromě toho byl také vášnivým pěstitelem kaktusů, miloval vážnou hudbu, rád fotil a cestoval. 1. září v roce 1939 vypukla druhá světová válka. Nacistické Německo tehdy ze západu přepadlo Polsko. No a následně 3. září vyhlásili německou válku polští spojenci Francie a Velká Británie. V roce 1973 zemřel na Slovensku při tragické nehodě autobusu obojista, klavírista, hudební skladatel, aranžér a člen orchestru Gustava Broma Josef Blaha. V letech 1957 až 62 studoval na konzervatoři v Kroměříži a k jazzu ho přivedla jeho pianistická činnost ve velkém orchestru Pavla Bajerleho. Pro Bromův orchestr složil řadu originálních skladeb a kompozic. Dnešek připomíná také syna zakladatele proslulé zlínské firmy a jeho pokračovatele Tomáše Jana Baťu. Z tohoto světa odešel 1. září roku 2008 v kanadském Torontu a po vzoru svého otce se vyučil obuvníkem. V Československu ale pobyl pouhých 25 let. Před válkou emigroval do Ameriky a později do Kanady a z kanadského Toronta pak řídil firmu Baťa s více než 100 závodů v desítkách zemí celého světa. Vyznával 3P – poctivost, pokora a píle. A jeho vizí bylo obout celý svět. A skončíme ve světě hudby. Barry Gibb dnes slaví 80. Je nejstarším z bratrů Gibbových a posledním žijícím členem klasického trojlistku Bee Gees s Robinem a Maurisem. Rodina se přestěhovala roku 1958 do Austrálie a právě tam začali bratři Gibbové profesionálně budovat svoji kariéru. První single vyšel už v roce 63, po návratu do Británie pak přišla mezinárodní sláva, ale skutečnou popkulturní nesmrtelnost přinesla kapele Bee Gees druhá polovina 70. let a soundtrack k filmu Horečka sobotní noci. Písničky jako Stayin' Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, které znáte i z našeho vysílání, udělali z Bee Gees jednu z nejrozpoznatelnějších kapel své doby. Bee Gees prodali přes 100 milionů desek, zároveň napsali také hity pro jiné interprety. A kalendář dneska nabízí také zajímavou hudební schodu. Právě v den Barryho 30. narozenin v roce 1976 byla v Americe jedničkou v hitparádě právě jejich písnička You Should Be Dancing. No a tu si právě zahrajeme také u příležitosti Barryho 80. narozenin.

0: Rádia zpívali vám Bee Gees u příležitosti narozenin 80. Barryho Gibba, hlavního lídra této kapely.
1: Počasí.
0: Na řadě je předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 14 a 18 stupni Celsia. V Nemochovicích teplota kolísá mezi 13 a 14 stupni. A jaké čekáme počasí? Polojasno až oblačno, ráno a večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu a bude večer slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde 9 minut po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 39 minut. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

hrála, zpívala vám Anna K. je 5 hodin a 22 minut. Pro pár čokolád možná skončí ve vězení zloděj, který se na konci víkendu pokusil pořídit si zásobu cukrovinek v hodnotě přes 1500 korun bez placení. Zboží ukryl do batohu a doufal, že se mu skladkou kořist podaří nenápadně pronést přes pokladnu v brněnských Židenicích. Obezřetnému personálu ale jeho počínání neuniklo. Přivolali policisty, kteří zjistili, že už byl v minulosti odsouzený a nyní je v podmínce. Brněnští strážníci o víkendu zažili potýčku s opilou mladou ženou v brněnských Ivanovicích, která se rozhořela poté, když ji obsluha zdejší restaurace odmítla prodat alkohol. Personál totiž správně usoudil, že už má dost a dotyčná se s tím nemínila smířit, popadla hliněný květináč u venkovního posezení a prohodila ho zavřeným oknem do interiéru. Žena pak byla velmi agresivní i před strážníky a protože bezprostředně ohrožovala i je, i sebe, museli proti ní zasáhnout a spoutat ji. Test na alkohol prokázal hodnotu přes 3 promile a strážníci pak přivolali sanitku záchytné služby. Podezření z přestupku se bude zodpovídat ve správním řízení. Zprávy pro vás dnes připravuje Pavel Chaloupka a ty další tu budou za 6 minut.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lidé na Šlapanicku si ode dneška jako první v Jihomoravském kraji vyzkouší poptávkovou dopravu. Místo autobusu pro ně na objednání přijede dodávka, jízdné ale zaplatí stejné. Služba je integrovaná v krajském dopravním systému, je možné ji využít v době, kdy běžný spoj nejede a zastavuje na více místech, takzvaných virtuálních zastávkách. Žáci se po letních prázdninách vrací znovu do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 000 prvňáků. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jsou letos poprvé do školy i některé děti, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Ode dneška do pátku se brněnští strážníci ve zvýšené míře starají o bezpečnost školáků. Na skoro 50 místech v okolí základních škol dohlížejí u přechodů pro chodce. Vybraným školám budou strážníci pomáhat i po zbytek školního roku. A dělníci dnes začínají bourat střechu bývalé celnice v Mikulově. Konstrukce stojí nad silnicí, kudy jezdí auta po hlavním tahu do Rakouska. Demolice potrvá zhruba 40 dní. Silničáři po dobu prací zachovají obousměrný provoz. A na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, teď ráno a také večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní až severozápadní. Biozátěž bude také mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody na stém 93. kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov. Zůstává tam také na vozovce zbytek pneumatiky. Na D2 pozor u nehod na 51. a 53. kilometru na cestě na Slovensko. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut. V Moravanech u Brna funguje nová sportovní hala s posilovnou a bystrem. Slouží především místnímu fotbalovému klubu Troopers a dalším stovkám dětí i dospělých. Ti si tam zaběhají na zastřešeném ochozu nad tribunou. Moderní stavba stála 140 milionů korun. 90 milionů pokryla dotace od Národní sportovní agentury a zbytek zaplatila obec ze svých úspor.
1: Novou sportovní halou v Moravanech už létají děrované míčky a na ploše trénují první florbalisté v černozelených dresech. Jsou to členové místního klubu Troopers, pro který jde o klíčovou novinku. Dosavadní prostory už sportovcům nestačily a klub kvůli tomu musel stopnout nábory nových dětí, vysvětluje prezident klubu Marek Plas.
2: Teď se do náborů hodně chceme opřít. Já předpokládám, že v letošní sezóně se dostaneme v počtu našich členů přes číslo 500. No a děti budeme rekrutovat hlavně tady odtud z Moravan a z blízkého okolí.
1: Na první tréninky v nové hale se těší i florbalista Matěj Blažek.
3: Určitě se posuneme jak výkonnostně, tak i v dalších stránkách klubu.
1: Zázemí s bystrem a třemi sály posiloven ale nemá v době tréninku sloužit jen hráčům. Na rozsáhlé zázemí haly chce prezident klubu Plas nalákat i rodiče hráčů.
2: Rodiče dnes většinou děti na trénink přivezou, zase odjedou, pak je přijdou vyzvednout a my bychom je chtěli naučit, aby v hale zůstali, protože tady bude krásná symbioza s posilovnou, budou si moci zacvičit, budou moci na kruhový trénink, to všechno s výhledem na hřiště, budou moci sledovat svý ratolesti a je tady úžasný bistro, takže potom všem, až se dají do těla, tak si dají něco dobrého na jídlo a na pití.
1: Hřiště přímo nad tribunou dále doplňuje zastřešený běžecký ochoz. Uvnitř funguje i non-stop fitness centrum, jak dodává manažer haly Jan Vlach.
4: Celková kapacita posilovny se odhazuje na nějakých 40 až 50 lidí, s tím, že kdokoliv si se může dojít, udělá si registraci v mobilním telefonu, pípne se u vstupu a pustí ho to nahoru, aby mohl normálně cvičit.
1: Zápasy na hřišti může sledovat přes 500 diváků. Projekt podle Vlacha od začátku počítal také s plnou přístupností pro handicapované.
4: Celá naše hala je plně bezbariérová, ať už se jedná o bezbariérová parkovací místa. Máme zde výtah, kterým sportovci můžou dojet až na sportovní plochu. A máme zde i speciální šatny přímo pro handicapované, kde mají i možnost využít sprchy a sportovat tak díky tomu jako jakýkoliv jiný sportovec.
1: Dopoledne halu využijí žáci základní školy, o víkendech pak oddíly i veřejnost. Zájem sportovců ovšem trojnásobně převýšil kapacity nové haly a tak už má do konce roku k pronájmu volné jen 3 víkendové termíny. Z Moravan u Brna, David Jager, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Je přesně 6:45, neseme vám aktuální předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty po ránu se pohybují v rozpětí mezi 13 a 18 stupni Celsia. Nejnižší teplota momentálně v Nemochovicích a zmíněných 18 stupňů, ve Znojmě, Kuchařovicích nebo v Lednici. A předpověď počasí, tak ta dnes se zmiňuje, že očekáváme polojasno až oblačno, ráno a večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, západní až severozápadní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 9 minut, zapadne v 19 hodin a 39 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu 1. září roku 2026. Hezký poslech a dobré ráno přejeme.
2: Milí Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Karel Kahovec, je 5 hodin a 50 minut. Milí posluchači, zveme vás na návštěvu Austrálie a vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Začínáme.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli, mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4 tisících kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Začíná školní rok. Na Jižní Moravě děti nastoupí do více než 600 škol. Úřady práce ode dneška posuzují nárok na podporu bydlení. Komárů je letos na Jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho a bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Do základních a středních škol na Jižní Moravě se dnes po prázdninách vrací 10 000 dětí. Oproti loňsku podle údajů krajského úřadu přibylo 5 základních škol. Celkem tak je v regionu 505 veřejných, církevních nebo soukromých škol. Střední škola konzervatoří různých zřizovatelů je v regionu 135, nově přibyly 4.
2: S ohledem na demografický vývoj krajští úředníci předpokládají, že do základních i středních škol nastoupí méně dětí než v minulém školním roce. Kolik přesně, to se ale dozvíme až za několik měsíců. Oficiální informace o počtech žáků vyplynou až z výkazů vyplňovaných k 30. září. Hejtmanství je bude mít k dispozici koncem listopadu. V minulém školním roce bylo na základních školách na Jižní Moravě skoro 14 700 dětí, na středních školách 54 500 studentů. Vlasta Gajdošík, Český rozhlas.
0: Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Podle svazu měst a obcí ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
3: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září a pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: A my se k tématu v našem vysílání vrátíme krátce před 8 hodinou. Český rozhlas Brno se dnes připomíná 102 let od zahájení samostatného vysílání na Moravě. Brněnská pobočka radiožurnálu začala pravidelně vysílat 1. září 1924 ze studia na střeše Zemského domu nynějšího krajského úřadu. Tehdejší pracovníci vysílali zprávy, hudbu, přednášky, kabaretní večery i pohádky pro děti. Studia se později opakovaně stěhovala. Od roku 1950 sídlí Brněnský rozhlas v budově bývalé banky na Beethovenově ulici v centru Brna.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, teď ráno a také večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat by měl mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 projíždějte opatrně, místem nehody na stém 93. kilometru ve směru na Vyškov. Na D2 pozor na cestě na Slovensko u nehod na 51. a 53. kilometru. A nehoda je hlášena i u Borkovan na cestě do Velkých Hostěrádek. Tam došlo ke srážce se zvěří. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je úterý 1. září 2026. Skončily prázdniny, skončilo také meteorologické léto, začíná meteorologický podzim a začíná také školní rok a hlavně další hodina našeho vysílání. Svátek dnes slaví Linda a Samuel, přát budeme tradičně po 8. hodině. Jinak 1. září, možná nevíte, je také dnem pozitivního přístupu k akné nebo dnem obdivu k rezavým kočkám. Tak na ně nezapomeňte. Písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost ke snídani i po 6. hodině. To vadí, zaspívá Petr Spálený. A jak svět přichází o básníky, to už je titulní písnička ze stejnojmenného filmu v podání Vítězslava Vávry. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a ať vás písničky roztančí. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Jak svět přichází u básníky a Vítězslav Vávra je 6 hodin a 10 minut, tady je Český rozhlas Brno. Umělá inteligence už nepíše jen e-maily nebo reklamní texty. Čím dál častěji se dostává také do literatury a někdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápadem, textem i překlady a její stopa se začíná objevovat také v českém literárním prostředí.
1: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
2: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
3: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
2: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
3: Třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Birouš. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmasu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek typických pro generátory textů. Korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
2: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 tisíc anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 17 minut. Máme pro vás aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují aktuálně v rozpětí mezi 13 a 18 stupni Celsia a předpověď pro dnešek ta slibuje polojasno až oblačno, ráno a večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce dnes vyšlo 9 minut po 6 hodině a zapadne v 19 hodin a 39 minut. Dobré ráno.
2: Hostem vonavého čtvrtečního vysílání 3. září bude parfumeristka Markéta Pekárková. Řeč bude o tvorbě přírodních vůní. Proč se vystudovaná chemička z Bučovic rozhodla pro vonavé řemeslo? Jak je inspiroval Napoleon Bonaparte, který měl oblibu v parfémech? A z jakého důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii? Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, posloucháte nás v 6 hodin a 22 minut. Biatlon, zábava na plný úvazek, usmívá se Tereza Vinklárková z klubu Střelka Brno. S bratrem jsme byli nalepeni na televizních obrazovkách vždycky, když se jel biatlon. Dívali jsme se na Nory, Francouze i české reprezentanty a byli jsme skalní fanoušci. Popisuje svůj dětský zápal Tereza Vinklárková, účastnice zimních olympijských her v Milánu 2026 a také členka biatlonového klubu Střelka Brno. Kdy a kde se uskuteční náborové dny klubu a pozná se biatlonový talent už ve školním věku? Poslechněte si celý rozhovor s olympioničkou Terezou Vinklárkovou, který s ní vedla Jarka Vykoupilová. Celou stopáž rozhovoru najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy s Pavlem Chaloupkou za 6 minut. Dobré ráno přejeme.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Brně s prvním školním dnem skončily prázdninové jízdní řády. Dopravní podnik obnovuje provoz autobusových linek 66 a školních spojů. Trolejbusy a autobusy se dneškem vracejí na Olomouckou ulici. Po rekonstrukci je obnovený provoz na Reneské ulici. Tramvajové linky 7 a 8 jezdí po svých běžných trasách. Začal nový školní rok, některé školy, hlavně ty v sociálně vyloučených lokalitách, dostanou víc peněz na podporu znevýhodněných žáků. Celkem ministerstvo školství rozdělí mezi 520 škol zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít třeba na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem. Autobusy ode dneška opět projedou po silnici mezi Blanskem a jeho místní částí Češkovice. Po uzavírce se otevírá také sanitkám a ostatním autům integrovaného záchranného systému. Řidiči osobních vozů na obnovení provozu ještě musí počkat. Úpravy silnice jsou součástí dlouhodobých úprav rekreační oblasti Palava, která skončí v roce 2027. A ode dneška je znovu otevřené dětské hřiště na Obilním trhu v Brně. Dělníci ho od června zcela zmodernizovali. Za 8 milionů korun jeho plochu rozšířili a vyměnili povrchy nebo zřídili pítka. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety a na turnaji skončily. Na jihu Moravy bude dnes polojasno až oblačno, teď ráno a také večer i skoro jasno. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 93. kilometru ve směru na Vyškov. O kilometr dále zůstává nepojízdné nákladní auto. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. She's crazy like a fool.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Špatné vztahy, osamělost, nedostatek kamarádů a také tlak na výkon. To jsou nejčastější důvody psychických potíží školáků v Česku. Vyplývá to z průzkumu UNICEF. Nesnadné je pro děti také najít samotnou pomoc s psychickými potížemi. Téměř 2/3 dětí neví, na jakou krizovou linku nebo odbornou organizaci se v případě potřeby obrátit. Navíc samotná pomoc na školách je nedostatečná. Stále chybí školní psychologové i specializovaní psychiatři.
1: 2/3 dětí neví, kam se obrátit o pomoc.
2: Popisuje výsledky průzkumu výkonná ředitelka UNICEF v Česku Pavla Gomba. Podle ní je to překvapující, protože medializace a komunikace krizových služeb je poměrně značná.
1: Je tam ten rozpor mezi pohledem nás dospělých. My máme pocit, že to je na každém rohu. Nějaké telefonní číslo, kam se obrátit. Ale k těm dětem se to nedostane. Je to na tom, nevím, TikToku, co čtou děti, co sledují děti. Je to tam, nebo je to někde jinde.
2: Zároveň často chybí odborná pomoc, která je dětem nejblíž v jejich škole, říká školský ombudsman Martin Beneš.
3: Je nedostatečná jak na úrovni školních psychologů, kde ještě zdaleka ne každá škola má školního psychologa, a samozřejmě ještě víc nedostatečná je mimo školu, kdy prostě psychologů a pak zejména teda psychiatrů, pokud je potřeba nějaká ještě specializovanější pomoc, tak je prostě zoufale málo.
2: Zároveň často chybí odborná pomoc, která je dětem nejblíž v jejich škole, říká školský ombudsman Martin Beneš.
1: Tam existuje ještě jiná bariéra, že to není jenom ta dostupnost, že je to i ta poptávka, že je to i ta důvěra v toho poradce a v toho psychologa. A to si myslím, že je ta priorita, že by to mělo jít ruku v ruce, že by měla být větší dostupnost psychologů, poradců, výchovných poradců, ale na druhé straně vlastně budovat tu důvěru v ně.
2: Národní akční plán pro duševní zdraví, aktualizovaný letos, počítá s posílením péče o duševní zdraví dětí přímo v prostředí škol, pokračuje vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá. Ano.
4: Je potřeba navýšit absolventy těch oborů psychologie, psychiatrie. Myslím si, že s tím souvisí taky zákaz používání mobilu na školách. Souvisí s tím nějaká regulace času stráveného na sociálních sítích.
2: Podle školského ombudsmana Martina Beneše ale škodí například nedostatečné zapojení dětí do tvorby plánů.
3: Soustavně připomínkujeme to, aby to bylo projednáno právě s dětmi, aby děti byly zapojeny do té přípravy. Těch strategických dokumentů, protože se to zhusta neděje, takže my na to stále upozorňujeme, aby se to dít začalo. Samozřejmě i my tu participaci se snažíme jako nezanedbávat a dělat ji v rámci třeba toho dětského poradního týmu, který mám.
2: Podle aktualizovaného národního akčního plánu má jít do péče o duševní zdraví v příštích 4 letech asi 10 miliard korun. Jakub Vik, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 1. září ve 6:45 posloucháte Český rozhlas Brno. Máme pro vás předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují stále v rozpětí mezi 13 a 18 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek: ráno skoro jasno nebo i jasno, oblačnost však začne brzy přibývat a po většinu dne bude polojasno až oblačno, ale beze srážek. Večer pak bude oblačnost opět ubývat na skoro jasno. Nejvyšší teploty přes den mezi 24 a 27 stupni Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr povolné rychlosti do 25 km za hodinu, večer bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je dnes na jedničce a slunce vyšlo 9 minut po 6. hodině a zapadne v 19 hodin a 39 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka, asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noélův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu, tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře, u nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Hrál a zpíval vám Sebastián, je 6 hodin 49 minut, tady je Český rozhlas Brno a přehled očekávaných událostí dnešního dne. Cestující od dneška, tedy od 1. září, čeká řada změn v dopravě. V Brně třeba začnou platit neprázdninové jízdní řády a obnoví se provoz školních linek. Dopravní podnik rovněž obnovuje provoz tramvají na smyčku Ečerova v Bystrci. V brněnském kině Lucerna skončila více než měsíční rekonstrukce. Sál se od 1. září znovu otvírá divákům. V Blansku se dnes odpoledne sejdou městští zastupitelé. Na programu mají například závěrečný účet svazku vodovodů a kanalizací a měst a obcí za rok 2025, rozpočtová opatření či prodeje pozemků. V Pohořelicích slavnostně otevřou novou střední školu Inspira, která vznikla jako neziskový vzdělávací projekt zaměřený na přípravu budoucích pedagogů. A novinka největší, zprávy pro vás dnes chystá Pavel Chaloupka, což už víte, ale ty další tu budou za 10 minut. Přejeme krásné ráno.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Na cestu dětí do škol dohlédnou policisté i strážníci. Začíná také podzimní termín státních maturit. Dělníci kvůli bezpečnosti provozu zbourají střechu bývalé celnice v Mikulově a bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Žákům a studentům skončily prázdniny. Dnes začíná nový školní rok. Na bezpečnou cestu dětí do škol dohlédnou strážníci i jihomoravští policisté. V terénu bude zvýšený počet hlídek. Dohlédnou například na provoz u přechodu pro chodce, shrnuje policejní koordinátor prevence Miroslav Měchura.
3: Především u základních škol a u takových těch frekventovaných, aby jsme i žáky upozornili na to, jak je důležité správně přicházet. V této souvislosti bych doporučil rodičům, aby upozornili na ty úskaly. Samozřejmě nejenom policisté z prevence, ale i dopravní policisté a policisté pořádkové služby budou v terénu.
1: Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle dat na webu státní organizace CERMAT se k němu přihlásilo 7270 žáků. Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka a literatury. Druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Didaktické testy CERMAT nehodnotí známkami, ale procenty a slovy uspěl či neuspěl. Výsledky z letošních podzimních maturit by školám měl podle informací na webu předat do 10. září. Dělníci dnes začínají bourat střechu bývalé celnice v Mikulově. Konstrukce stojí nad silnicí, kudy jezdí auta po hlavním tahu do Rakouska. Demolice potrvá zhruba 40 dní. Silničáři po dobu prací zachovají obousměrný provoz. Ředitelství silnic a dálnic nechává střechu odstranit kvůli bezpečnosti, potvrzuje jeho mluvčí Jan Riedl.
4: Důvod je prostý. Při průjezdu nákladních automobilů dochází k podtlaku, kdyby mohlo dojít k odtržení ocelového profilu podhledu a způsobení tím dopravní nehody. Čili jedná se o preventivní opatření zhruba v hodnotě 3 milionů korun. Sport.
1: České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně skončily v osmi finále. V něm prohrály se Švédskem 0-3 po sadách 19-25, 23-25 a 21-25. Nejproduktivnější hráčka turnaje, švédská univerzálka Isabel Háková, v zápase nazbírala 31 bodů a podle kapitánky Michaely Mlenkové bylo složité jí bránit.
5: To utkání jsme nastoupili dobře, ale prostě Izabela měla svůj den, nedokázali jsme ji vůbec zastavit. Myslím si, že ten recept jsme na ní našli až v tom třetím setu, kde jsme bohužel plus udělali nějaký chyby napřímo na servisu i v útoku a pak není možný vyhrát ten set. A ona prostě fakt na co šáhla, to měla jako bod, takže bylo fakt nesmírně těžký ji zastavit a jenom klobouk dolů před ní.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, teď ráno a také večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 93. a na odstavené nákladní auto na stém 94. kilometru ve směru na Vyškov. Opatrně projíždějte i místem nehody na 53. kilometru D2 na cestě na Slovensko a u Bohdalic Pavlovic zůstává na silnici do Vyškova sražená srna. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači. Krásný první školní den. kalendářního roku 2026, toho nového pro spoustu školáků. Přejeme vám, ať se vám dnes daří na cestě do školy a hlavně po celý rok. Začíná také meteorologický podzim a na vlnách Českého rozhlasu Brno vám bude Aneta Langerová zpívat o vodě živé, pak přidá Čechomor Až já půjdu po vandruju, no a soutěž, jak se u nás mluví, vás nemine ani 1. září. Dnešní soutěžní slovo bude ze Znojma. Pro výherce dnes máme DVDčko s filmem Bohemian Rhapsody, které mapuje úspěšnou kariéru kapely Queen. No a k tomu všemu vám budeme držet palce na známé lince 7264652000, která vám bude už za chvíli k dispozici. Zahrajte si s námi, vybírat můžete tradičně ze 3 možností, a nebo třeba budete odpověď znát. Držíme vám palce. Pochutnejte si na snídani a hlavně vám přejeme dobré ráno, ať už těm, kteří vstali, nebo kteří jsou duchem ještě pod peřinou. A ráno s lehkou hlavou a dobrou náladou po ruce přeje Pavel Kašpar.
7: Český rozhlas Brno.

0: Hrál a zpíval vám Čechomor, je 7 hodin a 11 minut. Tady je Český rozhlas Brno. Soutěž Jak se u nás mluví. Tu nevynecháme ani v první školní den. A dnešní soutěžní slovo je ze Znojma. Tušili byste, jaký význam tam má sloveso hrotit? Co to znamená, když se ve Znojmě řekne hrotit? Zavolejte 726 465 200. Linka sem k nám do studia. Já věřím tomu, že dnes to nebude problém. Určitě. To věřím tomu uhodnete. 726 465 200, linka sem k nám do studia. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré, to je Petr.
0: Petře, krásné ráno přeju. Dnešní soutěžní slovo zní hrotit. Co to podle vás ve Znojmě bude? Tušíte?
1: Jo, tuším.
0: Tušíte. Tak tři možnosti vám nabídnu, ať se vám lépe vybírá. Znamená to buď za A vymýšlet si, nebo za B hřmět, anebo za C ostřit nože. Jedna z těch variant to je. Co myslíte?
1: Já bych řekl to Ačko.
0: Typoval byste Ačko, vymýšlet si, tak toto bohužel není. Já bych teda nevěděl, kterou z těch tří variant zvolit, a představte si, je toto Bčko, hřmět, to znamená hrotit. Nevadí, zkusíme příště.
1: Podle době jsem si dovolala, jak se to nevyšlo.
0: Nevadí, zkusíme příště, Petře. Díky za zavolání, mějte se pěkně.
1: Naschledanou.
0: 7 hodin a 12 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Dneska to byla opravdu rychlovka u okýnka. No a dáme si teď Mexiko po písničce počasí a soutěžit budeme zase zítra. Dobré ráno. Ve

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, předpověď počasí je 7:45 a minuta k tomu. Šťastnou cestou všem školákům, kteří už vyráží za prvním školním dnem. Čeká vás ráno jasné nebo skoro jasné, oblačnost však začne během dne přibývat a po většinu dne bude polojasno až oblačno, ale beze srážek. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni Celsia, vád bude mírný západní až severozápadní vítr do 25 km za hodinu a večer bude slábý. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 9 minut po 6. hodině, zapadne 9 minut po půl 8. Dobré ráno přejeme.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Páteční dopolední vysílání 4. září po 10. hodině bude opět speciální. Zavítáme totiž do Zoo Sedlec, kam se za námi můžete přijít také podívat. S chovateli a provozovateli si budeme povídat o zvířatech, která tu chovají, ale také o historii a budoucnosti zoologické zahrady jen kousek od Mikulova. Chovatelskou poradnu po 11. hodině věnujeme chovu ptactva v domácích podmínkách. Na živé vysílání ze Zoo Sedlec váš poslech a také návštěvu se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpíval vám Pavel Bobek, je 7 hodin a 25 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Ještě do 30. září pokračuje výstava Příběh dřevěné hračky na hradě Bítov. Těšit se můžete na lidové hračky z přelomu 19. a 20. století pocházející z Podkrkonoší, Hlinecka, ze Skašova na Plzeňsku, ale také na výrobky známých firem a družstev, jako byly Schovanek, Artel, Jastov a nebo Comenium. Výstava přibližuje vývoj dřevěných hraček od lidové výroby až po organizovanou produkci ve 20. století. A pro malé návštěvníky je připraven také hrací koutek. Do 27. září bude také přístupná výstava Bizarní hmyz v Moravském zemském muzeu. Poodhaluje fascinující svět hmyzu od obřích tropických brouků a pestrobarevných motýlů přes druhy s důmyslným maskováním až po tvory připomínající bytosti ze světa vědecko-fantastických příběhů. Děti a dospívající si pak mohou vyzkoušet interaktivní hry a zábavnou formou proniknout do tajů hmyzí říše. A ještě jedna výstava, tentokrát Ruce tvoří historii, kterou najdete na Vranovském zámku. Návštěvníky zve do minulosti státního zámku Vranov na Dyji, kdy se jeho podoba proměňovala pod rukama řemeslníků a památkářů. Potrvá do posledního říjnového dne. A poslední pozvánka je sem k nám do rozhlasu. V 19 hodin vystoupí Marie Putnerová trio na koncertě Feinschmeck 3 v Sedmičce u příležitosti narozenin Českého rozhlasu Brno, které dnes slavíme. Za dobrého počasí se koncert odehraje v zahradě jezuitského kostela na Nebevzetí Panny Marie, no a při špatném počasí ve studiu 7. Jde o současný autorský folk a písničkářství s výrazně komorním zvukem a zároveň také oslavou 102 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání z Brna. Zprávy v půl s Pavlem Chaloupkou jsou tu za 3 minuty.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Do základních a středních škol na Jižní Moravě se dnes po prázdninách vrací 10 000 dětí. Oproti loňsku podle údajů krajského úřadu přibylo 5 základních škol. Celkem tak je v regionu 505 veřejných, církevních nebo soukromých škol, středních škol a konzervatoří různých zřizovatelů je v regionu 135, nově přibyly 4. Kvůli začátku školního roku ode dneška dopravci opět posilují autobusové a vlakové spoje. Přibude vlaků mezi Brnem a Tišnovem na lince S3. Ve špičkách pracovních dnů pojedou v intervalu 15 minut. Víc vlaků pojede i na lince S91 mezi Veselým nad Moravou a Strážnicí. Kromě toho začínají i nové výluky. Moravany u Brna včera otevřeli novou sportovní halu za 144 miliony korun. Zázemí v ní najdou především družstva florbalového oddílu. Obec halu zaplatila ze svých peněz, které si v minulosti naspořila. V brněnském kině Lucerna skončila více než měsíční rekonstrukce a sál se dnes znovu otevře divákům. Dělníci v budově vyměnili topný systém, opravili elektroinstalaci, osvětlení i akustiku a obnovili původní retrošatnu. Vedení olomouckého hejtmanství chce zvýšit počet dárců krve. Dnes proto spustilo na středních školách kampaň, kterou chce oslovit plnoleté studenty a také učitele a nepedagogy. A na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, teď ráno a také večer skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní až severozápadní. Biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 94. kilometru ve směru na Vyškov. Opatrně projíždějte i místem nehody na 13. kilometru D2 na cestě do Břeclavi. V opačném směru počítejte s omezením mezi 22. a 21. kilometrem. V levém pruhu tam pracují silničáři. A na silnici 52 pozor na 2,5. kilometru. Na příjezdu do Brna tam jeden pruh blokuje nepojízdné auto. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tady je Český rozhlas Brno, výherní signál oznámil začátek naší soutěže, ve které máte možnost u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno vyhrát knížku Temné letopisy moravské, úplně čerstvou, ještě teplou z tiskárny. No a tou první výherkyní, na kterou se usmálo štěstí, je posluchačka Eva. Evo, dobré ráno přeju, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Tak gratuluju k dnešní výhře, byla jste nejrychlejší, dovolala jste se jako první. A když už dneska máme ty 102. narozeniny, co byste popřála Českému rozhlasu Brno?
1: Ať je pořád takový, jaký je. Ať nás těší celé dny, ať nám pořád poskytuje zábavu, potěšení, poučení, prostě super.
0: Je, tak děkujeme moc krát za milé přání. A ještě taková úplně hypotetická otázka. Představte si, že byste se dožila 102 let. Co byste dělala ráno takhle v 7:30, když byste se zbudila ve 102 letech?
1: No, kdybych se dožila, i když v naší rodině je to docela možné, my máme dlouhou, je to jako celkem jako v rodině, no nevím. No, byla bych ráda, že žiju.
0: Tak moc krát děkuju za milý rozhovor. Temné letopisy moravské i s věnováním tu na vás budou čekat. Moc krát děkujeme za zavolání a mějte se krásně, Evo. Díky, naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: 7:43, dáme si počasí.
2: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 15 a 18 stupni Celsia a předpověď pro první školní den slibuje ráno skoro jasno nebo i jasno, oblačnost však začne přibývat a po většinu dne bude polojasno až oblačno, ale beze srážek. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr do 25 km za hodinu bude večer slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 9 minut po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 39 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Na jižní Moravě je letos velmi málo komárů, ukazují to pravidelná měření hygieniků. Podle jejich sledování tento trend trvá celý letošní rok. Může za to extrémní sucho. Vyseli kvůli tomu tůně, ve kterých obvykle bývají komáří larvy. Více informací zjišťovala redaktorka Hana Novotná. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak to na těch lokalitách konkrétně vypadá?
1: Tak třeba v Kančí Oboře na Břeclavsku přetrvává sucho. Tůně zaplavené nejsou. Neobvykle sucho je i v Polesí Lanžhot a Tvrdonice a stejná situace platí taky na Hodonínsku. Podle hygieniků trvá tento stav prakticky od jara, respektive celý letošní rok. A proto je výskyt komárů velmi nízký. Lidi, kteří do lužních lesů zamíří, to možná potěší, protože komáři neštípnou. Důležité je ale také dodat, že lužní lesy vodu potřebují. A navíc jsou komáři zdrojem potravy pro některé živočichy, například menší druhy netopírů nebo ptáky.
0: Jaký hygienici očekávají vývoj?
1: Letošní sucho je tak extrémní, že ho nepamatují ani ochránci přírody, ani hygienici, ani pamětníci. V nejbližší době to nevypadá, že by do tůní napršelo víc vody nebo že by lužní lesy zaplavila voda z řek, ale na podzim to může být jinak. Podle hygieniků se v posledních letech stalo, že byly v září záplavy a v říjnu pak byla kalamita komárů, která trvala do listopadu, a to proto, že podzimní měsíci bývají v poslední době dost teplé. Zatím ale podle nich nic nenasvědčuje tomu, že by se tento scénář to zopakoval.
0: Znamená to tedy, že míň komárů může být třeba i na zahrádkách?
1: No to úplně ne. Na zahrádkách se komáři můžou líhnout třeba v jezírkách, sudech a dalších nádobách na zadržování vody. Rozmnožit se tak může především komár pisklavý. Pokud se komáří larvy ve vodě objeví, měli by se jí lidé co nejdříve zbavit, aby je hmyz neobtěžoval.
0: S redaktorkou Hanou Novotnou jsme shrnuli letošní vývoj ve výskytu komárů. Letos jich je podle hygieniků velmi málo. Hanko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, písně.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Huňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Část linek městské hromadné dopravy v Brně se po výlukách vrací na původní trasy. Po dvouměsíčních prázdninách zamířili školáci do lavic. V Modřicích na Brněnsku ode dneška platí nové modré zóny. A bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V Brně s prvním školním dnem skončily prázdninové jízdní řády. Dopravní podnik obnovuje provoz autobusových linek 66 a školních spojů. Trolejbusy a autobusy se dneškem vrací na Olomouckou ulici. Po rekonstrukci je obnovený provoz v Reneské ulici. Tramvajové linky 7 a 8 jezdí po svých běžných trasách, doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Provoz linek 1 a 3 tedy obnovíme v celých svých pravidelných trasách. Linka 10 ale bude ukončená v zastávce Sochorova. Kvůli stále probíhající výluce v ulici Kníčská zastávku vozovna Komín bude linka 1 obsluhovat v přeložené poloze a linka 3 ji neobslouží vůbec.
2: Žáci se po letních prázdninách vrátili do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupilo podle odhadu ministerstva školství na 115 000 prvňáků. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jdou letos poprvé do školy i některé děti, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Modřice u Brna od dneška zavádí systém rezidentního parkování. Regulace platí na modře vyznačených místech mezi 17. a 6. hodinou ráno každý všední den. Výjimkou je nádražní ulice, která je ve všední dny spoplatněná celodenně. Řidiče bez vyřízeného oprávnění vyjde hodina parkování v zóně na 10 korun. První hodinu mají lidé zdarma. Modřice se inspirovaly brněnskou parkovací zónou C.
5: Platit můžou řidiči přes online automat. Rezidentní parkovací oprávnění si na úřadě můžou vyřídit obyvatelé Modřic a majitelé tamních nemovitostí. Za auto ročně zaplatí 200 korun. Abonenti, tedy majitelé firem nebo provozoven ve městě, za první auto zaplatí 3000 korun. Každé další auto vyjde obyvatelé i firmy dráž. Na kontrolu parkování dohlédnou hlídky městské policie. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Připomínáme si Světový den chronické lymfocytární leukémie. Ročně si v Česku tuto diagnózu vyslechne podle hematologů na 600 nových pacientů. Lékaře na nemoc upozorní přemíra bílých krvinek, které se mění v buňky nádorové. Až 90% nemocných se léčí pomocí cílené léčby. Mladší pacienti se k ní můžou dostat díky klinickým studiím.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, teď ráno a také večer skoro jasno. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D2 pozor u nehody na 13. kilometru ve směru na Břeclav. Na silnici 52 zůstává na příjezdu do Brna nepojízdná dodávka, blokuje pravý pruh. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici z újezdu u Tišnova do Dolních Louček. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, dnes je úterý 1. září 2026, den významný nejen pro školáky. Skončilo nám totiž meteorologické léto, začal nám meteorologický podzim dnešním dnem a začíná také nový kalendářní měsíc. Svátek dnes slaví Linda a Samuel. U Lindy je etymologie trošku detektivka, bývá totiž spojována s germánskými základy ve významu jemná, mírná, ale také třeba se španělským Linda, takže krásná. Databáze založené na českých populačních statistikách uvádí zhruba 8 tisíc nositelek tohoto jména. No a Samuel, ten je mnohem starší, co se příběhu týče. Jde o hebrejské Šemuel a je tradičně vykládáno jako jméno boží nebo ve smyslu Bůh vyslyšel. Ani Samuelu není u nás příliš moc, zhruba kolem 7 až 8 tisícovek. Všem Lindám i Samuelům přejeme všechno nejlepší. Ať jste zdraví, šťastní a spokojení minimálně tak, jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci, mezi které patří třeba Vlastimil Venclík, nebo patřil svého času Jiří Orten a ze zahraničí potom třeba Barry Gibb, který dnes slaví 80. narozeniny, nebo také zpěvačka Gloria Estefan. Posíláme vám písničku Štěstí v podání Marie Rotrové. Ať se vám dnes daří a užijete dnešního dne s večírkem klidně od samotného počátku. Za chvíli už také počasí s brněnskými meteorology, tak jak slíbil druhý Pavel dnešního rána, Pavel Chaloupka.
7: Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Věra Špinarová a je tu čas na počasí s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: A u mikrofonu na první školní den meteorolog Petr Hruška. Petr, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pamatujete si ještě na svou úplně první cestu do školy?
2: Tak to si možno už ani nepamätám, takže asi to bol dobrý zážitok, možno ten horší by som si zapamätal.
0: Tak to je určite dobrá správa. Jak to vypadá s počasím teď po 8 hodine? Jaká je situácia?
2: Máme slnečné počasie, obloha jasná, alebo skoro jasná. Teploty sú väčšinou v rozmedzi od 15 do 19 stupňov Celzia a fúka nám na niektorých miestach slabý, niekde mierny západný alebo severozápadný vietor.
0: Jaké počasí prinese 1. září?
2: Čaká nás relatívne slnečné počasie, hlavne teraz v prvej časti dňa, ráno jasno alebo skoro jasno. Potom v priebehu dopoludňa nejaká tá oblačnosť bude pribúdať a potom by malo prevažovať polojasno alebo i oblačno. Zrážky sa ale žiadne nebudú vyskytovať a potom večer zase oblačnosť bude ubúdať na skoro jasno. Najvyššie teploty 24 až 27 stupňov Celzia a vietor taký svižnejší, západný až severozápadný, ktorý potom večer bude slabnúť.
0: Počasí i dnes přináší celkem vysoké teploty. Oproti včerejšku se to příliš nemění. Bude takový trend pokračovat třeba i ve středu, ve čtvrtek?
2: Áno, bude to pokračovať. Minima väčšinou 15 až 11 stupňov najbližšie 2 dni a maxima streda štvrtok 24 až 28 stupňov Celzia. K tomu také relatívne slnečné počasie, ale občas i mraky, takže väčšinou také polojasno až oblačno a zrážky skoro žiadne. Len s malou pravdepodobnosťou sa môžu objaviť prehánky a keby sa niečo objavilo, tak by to bolo hlavne na sever. Vere kraja, to platí ano. I v středu a potom i v čtvrtok.
0: Moc krát díky, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 1. září.
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2015, Diákovice 34,2 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1959, Olešnice 0,8 stupňa.
0: Říká meteorolog Petr Hruška. Petr, moc krát díky, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, do počutia.
0: Ďakujeme.
3: Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí a jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

S niekerým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a já...

0: Je 8 hodin 22 minut, tady je Český rozhlas Brno. Školákům skončily prázdniny a dnes se čeká první den nového školního roku. Někteří se vrací do tříd, kde to dobře znají, jiní si zvykají na nové prostředí. Některé budovy totiž zřizovatelé škol nechali zrekonstruovat a modernizovat. A na jihu Moravy se otvírá i několik úplně nových školních budov. U jedné z nich v Bílovicích nad Svitavou je teď reportérka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Čím je nová bílovická škola zajímavá?
1: Tak ta škola stojí na Mlýnském ostrově, který tvoří řeka Svitava a Mlýnský náhon, a vznikla přestavbou bývalého mlýna. A ten náhon doslova protéká skrz tu školní budovu, respektive protéká mezi hlavní budovou a třídami s přístavkem, kde je školní jídelna. Děti se tak na oběd projdou chodbou, která je vlastně zastřešeným mostem přes Mlýnský náhon.
0: Kolik tříd v nové škole je?
1: V přízemí je jedna přípravná třída, v dalších třech podlažích je 6 tříd pro první a druhé ročníky. Starší děti se učí v původní škole na Kumenského ulici. Část 4. patra budovy na Mlýnském ostrově využije brněnské středisko volného času Lužánky, které má v Bílovicích svoji pobočku. A v nejvyšším 5. patře je konferenční sál, kde se budou scházet třeba obecní zastupitelé. No a tou chodbou z prvního patra, jak už jsem zmínila, se dá přes Mlýnský náhon přejít do sousední budovy, kde je výdej na obědů. Kuriozní je, že v přízemí bude sídlit obecní mini pivovar. Ten by měl začít fungovat příští rok na jaře.
0: Na Mlýnském ostrově se teď hodně staví, pohybuje se tam těžká technika. Ovlivní to nějak provoz školy?
1: Dnes to bylo bez problémů, protože těch nákladních aut tu před 8 hodinou moc neprojíždělo a rodiče své děti nevozili auty, ale přišli s nimi převážně pěšky takovým koridorem, který vede ke škole z centra obce. Radnice kvůli tomu vydala i plakátek, který popisuje dopravní obslužnost v okolí nové školy. Je tam schematicky naznačená zastávka autobusu na silnici od Řícmanic, místo, kam můžou vjet rodiče auty a vysadit tam děti, i bezpečné trasy pro pěší. Na všech rizikových místech taky přibylo svislé a vodorovné dopravní značení a bezpečnost při přecházení Fignerova nábřeží, kde škola stojí, zajišťovala hlídka obecní policie. A Bílovice taky vyjednávají s dopravním podnikem města Brna, aby jim od října posílal minibus přímo ke škole, hlavně kvůli těm kroužkům.
0: Co se vlastně na Mlýnském ostrově staví a jak dlouho se ještě bude ruch stavby komplikovat tu dopravu u nové školy?
1: Mlýnský ostrov má asi 2,5 hektaru a v posledních letech to byl vlastně průmyslový brownfield, ale teď je to rozvojová oblast. Do jara příštího roku by obec chtěla dokončit multifunkční hřiště a park se hřišti, prolézačkami pro děti nebo odpočinkovými zónami a taky zprovoznit ten mini pivovar. U něj taky vznikne prostranství pro pořádání kulturních akcí nebo pro parkování aut i kol. Celý projekt, včetně školy, vyjde zhruba na 330 milionů korun. Část Bílovice uhradí z dotací, část ze 100 milionového úvěru. A ještě bych dodala, že zpráva údržba silnic Jihomoravského kraje počítá s rozšířením ulice před školou toho Fignerova nábřeží. Jestli to ale bude příští rok nebo až někdy později, to se teprve uvidí.
0: Z Bílovic nad Svitavou se přihlásila reportérka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Lidé na Šlapanicku si ode dneška jako první v Jihomoravském kraji vyzkouší poptávkovou dopravu. Místo autobusu pro ně na objednání přijede dodávka, jízdné ale zaplatí stejné. Služba je integrovaná v krajském dopravním systému. Je možné ji využít v době, kdy běžný spoj nejede a zastavuje na více místech, takzvaných virtuálních zastávkách. Ode dneška do pátku se brněnští strážníci ve zvýšené míře starají o bezpečnost školáků. Na skoro 50 místech v okolí základních škol dohlížejí u přechodů pro chodce. Vybraným školám budou strážníci pomáhat i po zbytek školního roku. Dělníci dnes začínají bourat střechu bývalé celnice v Mikulově. Konstrukce stojí nad silnicí, kudy jezdí auta po hlavním tahu do Rakouska. Demolice potrvá zhruba 40 dní. Silničáři po dobu prací zachovají obousměrný provoz. Ode dneška je znovu otevřené dětské hřiště na Obilním trhu v Brně. Dělníci ho od června zcela zmodernizovali. Za 8 milionů korun rozšířili jeho plochu a vyměnili povrchy nebo zřídili pítka. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety a na turnaji skončily. Na jihu Moravy bude dnes polojasno až oblačno, teď ráno a také večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat by měl mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se u Holubic tvoří kolony, na D2 pozor u nehody na 13. kilometru ve směru na Břeclav. Na příjezdu do Brna po silnici 52 blokuje jeden pruh nepojízdná dodávka. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici mezi újezdem Utišnova a Dolními Loučkami. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Elvis Presley na vlnách Českého rozhlasu Brno v 8 hodin a 37 minut. A dalo by se říct, že legenda střídá legendu, protože na řadě je setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Pane Meixnere, vítejte, hezké ráno, řeč bude pochopitelně o hokeji, protože páté přípravné utkání na extraligovou sezonu odehrají hokejisté Komety dnes na ledě bratislavského Slovanu, ve kterém je čeká hodně náročný soupeř. Dobré ráno.
1: Dobré, krásné, slunečné ráno, první školní.
0: Ano, ano, ano.
1: Školní den, ne, školní den, omlouvám se, takže přeji příjemný den vám i všem posluchačům, samozřejmě milovníkům hokeje, ty nejkrásnější hry na světě. Tak ten Slovan Bratislava. No, jak bych to řekl, tak když se podívám do minulosti, tak v jisté době byl Slovan Bratislava náš největší soupeř v boji o mistrovský titul, ale nepodařilo se jim to s náma, měli smůlu. Ale byly to náročné bitvy, někdy taky padalo hodně gólů, jednou jsme jim dali přes 10, ale oni nám taky, tak to bylo asi, ale také tam lítali dažební kostky třeba po hokeji, nebo nože na led. V Bratislavě bylo to takové v té jejich éře golonky staršího, Jan Jendeka a tak dále, a tady ten naši vypjaté. No a jinak samozřejmě, ale to je minulost, to jenom jsem tak do toho zabrousil. Tak ten Slovan je loňský finalista jejich soutěže, jejich nejvyšší soutěže, prohrál pak ve finále s Nitrou, tam udělal takovou malou odbočku a tam působí zase funkcionářský a manažerský Rosťa Dočekal, to je brněnský hokejový odchovanec, a kam ten chlap přijde jako funkcionář, tak tam vždycky se rodí úspěchy. Klobouk dolů. No a ten Slovan Bratislava v té letošní sezóně doma prohrál s Třincem 5-6, pak porazil České Budějovice 5-4, Vídeň 6-5, potom hrál na turnaji ve Štýrském Hradci, kde porazil Spartu 2-1 prodloužení, ale se Štýrským Hradcem prohrál 2-5, takže to takové kolísavé. To se, jinak vzpomeňme, že tam hraje ještě stále působí Tomáš Bacinko, který tady dvě sezóny měl v Kometě, dokonce byl jejím kapitánem. Ano. Tak já si myslím, že zase samozřejmě to bude soupeř, který

0: No, tak Ben s Nevisem má 35 roku, což v dnešní době není nic v podstatě zase na druhou stranu. To není jak v té naší éře, kdy jsme měli 30, už nás vyhoaněli a pak se brzo skončili. Tak dneska je to trošku jiné. No, jenže on měl smůlu, on se loni na začátku sezóny zranil a celou sezónu nehrál ani jeden zápas. Tak to je a v těchto letech, jak si se po roční pauze do toho dostat, není tak jednoduché. Samozřejmě Kometa musí zužovat kádr a řekl bych, že se to trošku dále očekávat. Jako není to...
1: Tak, spojení se nám ztratilo zrovna v polovině věty, tak uvidíme, jestli se nám s panem Eichsternem ještě podaří to spojení obnovit. V každém případě to bylo to dnešní setkání, za 5 minut bude 8:45 a pokračovat budeme zase zítra touhle dobou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, za minutu bude 8:45, čas na počasí. Teploty na jihu Moravy, jak to vypadá aktuálně? V tuhle chvíli se pohybují mezi 18 a 19 stupni Celsia, takže to rozpětí se podstatně zúžilo. A předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno skoro jasno nebo i jasno, oblačnost však začne brzy přibývat a po většinu dne bude polojasno až oblačno, ale beze srážek. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu a bude večer slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo 9 minut po 6. hodině, zapadne v 19 hodin a 39 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka, asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noélův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu, tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře, u nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 47 minut, jak už dnes několikrát zaznělo, naladili jste si nás 1. září roku 2026, což kromě toho, že začíná meteorologický podzim, je především prvním školním dnem. No a 1. září 2026 má za sebou už 8 hodin a 47 minut, jak jsme zmínili, a na většině základních škol už v novém školním roce zazvonilo. Své poprvé prožívají dnes také žáci 1. C na základní škole Jana Babáka v Brně, kde máme kolegyni Jarku Vykoupilovou. Jarko, vítej, hezké ráno.
1: No krásné ráno, zdravím tady z chodby, kde už je čilý ruch, protože prvňáci se teď jdou fotografovat po tom úvodním seznamovacím zážitku s paní učitelkou a paní asistentkou.
0: Jarko, ještě než se dostaneme k té konkrétní akci ve škole, respektive k té atmosféře, tam nemůžu se nezeptat. Vzpomeneš si ty na svou první cestu do školy?
1: No tak já vím, že nám hrál školní rozhlas holky z naší školky a ale... já jsem říkala, jdu do školy a hraje tahle písnička. Tak to byl takový rituál každého vlastně 1. září. A potom si také pamatuju, že jsem přišla nějak malinko jako později nebo tak akorát a už bylo místo jenom v jedné ze zadních lavic a posadili mě vedle mého spolužáka Martina a já jsem nějak jako docela byla smutná, že sedím vedle nějaké holky, Pavle. A naštěstí ten školní roku se to potom změnilo a Martinovi jsem nedávno na srazu po letech říkala, jak mi mastil sešity svačinou, jak jsem ho za to nesnášela.
0: Taková byla atmosféra, kdy šla Jarka Vykoupilová do 1. třídy. Jarko, jak to vypadá přímo tam na základní škole Jana Babáka? V té třídě, jenom tak pro zajímavost, jsi zmiňovala ty kluky a holky, jaký je tam třeba v letošním roce tak poměr kluků holek?
1: Je tady 22 dětí, jedná se o 1. C, paní učitelka Ludmila Henková mi dovolila tedy zúčastnit se toho uvítacího rituálu. Ona sama učí už více jak 18 let a musím říct, že to byl zajímavý zážitek, protože tahle ta třída je kouzelná. Dokonce na tabuli je velký zlatý nápis Kouzelnická akademie. Aha. Děti, každé z nich dostali na krk nejen tedy svoje jméno, ale také takový kouzelnický klíč, který by jim měl otevřít právě ta kouzelnická zaklínadla, ale hlavně třeba i hledání světla. To je to hlavní motto, to se mi velmi líbí. A jde o to, že budou hledat světlo, které se možná ztratilo někde o prázdninách a každý měsíc to světlo symbolizuje nějaká vlastnost. Tak třeba v září to bude odvaha, v říjnu přátelství, v listopadu zvídavost, v prosinci laskavost. A takhle vlastně děti se hravou formou budou učit těm základním a důležitým hodnotám. A to považuji teda za moc krásný nátlak. A musím říct, že i přítomní rodiče, věřím, že to ocenili. Všichni ani nedůtali a ta atmosféra byla taková rozechvělá, Pavle.
0: Jarko, je ve vzduchu očekávání, tréma, těší se děti, jak to vypadá?
1: Myslím, že to odlehčila i paní učitelka, která se vzala kouzelnický klobouk. Samozřejmě, že pro děti je to úplně nové, takže v těch očích se zrcadlí možná i velké otazníky, co bude dál, najdu si kamarády, co mě vlastně všechno čeká. Ale právě díky tomu, že k tomu přistupovalo tím hravým způsobem, tak se děti velmi brzy, myslím, uvolnili, dělali tady takové úvodní kolečko, svalávali se trianglem a třeba se paní učitelka ptala, co kdo z nich má vlastně rád, protože říkala, že když člověk dělá to, co má rád, Pavle, tak to světlo vlastně už tím způsobem našel. A děti mají dokonce i první domácí úkol do zítřejšího dne a to vymyslet si své kouzelnické jméno právě na základě něčeho, co mají velmi rádi.
0: Skvělé, no vypadá to na krásný první školní den ve skvělé atmosféře. Přímo z 1. třídy, konkrétně z 1. C na základní škole Jana Babáka v Brně se přihlásila kolegyně Jarka Vykoupilová a já jen dodám, že přejeme všem školou povinným radostné zahájení nového školního roku, energii na nové úkoly a tohle přání patří samozřejmě nejenom žákům, ale i pedagogům, kteří ty děti na cestě ke vzdělání doprovázejí. Jarko, tobě děkujeme za milé setkání a přejeme krásný první školní den, i když už prašnu na zádech nemáš.
1: Já moc děkuji, vrátila jsem se ano proti proudu času do školních let a jen ještě na závěr připomenu, že v Jihomoravském kraji dnes do prvních lavic usedlo téměř 14 000 prvňáčků. Pavle, naslyšenou, milí posluchači, krásný den.
0: Moc krát díky, naslyšenou.

0: Krásný den vám všem, milí posluchači. Hrála, zpívala vám Cher a to, abyste byli silní po celý dnešní den, přejeme samozřejmě nejen školákům. Je 1. září 2026, zároveň také meteorologicky první podzimní den a dobré ráno s tímto datem se pomaličku chýlí ke svému konci. Za chvíli to bude Pavel Chaloupka s čerstvými zprávami, no a po zprávách už první školní srdcovky Zdeňka Junáka se spoustou legrace, splněných písničkových přání a skvělé atmosféry, tak jak jste zvyklí právě v podání Zdeňka Junáka. Užijte si 1. září ve společnosti Českého rozhlasu Brno, sváteční to den, protože právě dnes slavíme 102. narozeniny. A zítra se s vámi budu těšit opět po 5. hodině. Naslyšenou. A na závěr trocha poezie, nebo spíše takové motto. Víte, jaký ideální koktejl je pro první školní den? Rum školou. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Začíná školní rok. Na jižní Moravě děti nastoupily do více než 600 škol. Soud projedná odvolání hnutí SPD proti trestu za předvolební plakáty z roku 2024. Na silnici mezi Blanskem a Češkovicemi se vrací autobusy a bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Do základních a středních škol na jižní Moravě se dnes po prázdninách vrátili 10 000 dětí. Oproti loňsku podle údajů krajského úřadu přibylo 5 základních škol. Celkem tak je v regionu 505 veřejných, církevních nebo soukromých škol. Středních škol a konzervatoří různých zřizovatelů je v regionu 135. Nově přibyly 4.
2: S ohledem na demografický vývoj krajští úředníci předpokládají, že do základních i středních škol nastoupí méně dětí než v minulém školním roce. Kolik přesně, to se ale dozvíme až za několik měsíců. Oficiální informace o počtech žáků vyplynou až z výkazů vyplňovaných k 30. září. Hejtmanství je bude mít k dispozici koncem listopadu. V minulém školním roce bylo na základních školách na jižní Moravě skoro 14 700 dětí, na středních školách 54 500 studentů. Vlasta Gajdoší. Český rozhlas.
0: Odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předloňské předvolební plakáty dnes projedná Pražský městský soud. Podle nepravomocného verdiktu plakáty podněcovaly k nenávisti. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu popírá. Autobusy ode dneška opět projedou po silnici mezi Blanskem a jeho místní částí Češkovice. Po uzavírce se otevírá taky sanitkám a ostatním autům integrovaného záchranného systému. Řidiči osobních vozů na obnovení provozu ještě musí počkat, upozorňuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
3: Dále bude jezdit po té objízdné trase Blansko-Těchov a pak dál na Oburku a Češkovice. Pro ně by měla vlastně objížďka skončit podle informací zhotovitele po 20. listopadu. Tehdy by se měly naplno ukončit práce ještě v okolí té nově přiložené komunikace.
0: Úpravy silnice jsou součástí dlouhodobých úprav rekreační oblasti Palava a skončí v roce 2027. Bezpečnostní perimetr kolem vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně se ode dneška zmenší také ze západní strany. Kvůli uzavřenému prostoru nemohly od červencového požáru fungovat některé provozovny v bezprostředním okolí budovy.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, večer pak skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat by měl mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně počítejte s omezením po nehodě na Vídeňské ulici a také na okraji Soběšic na silnici do Útěchova a opatrně i v místě nehody na silnici z újezdu Utišnova do Dolních Louček. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dnes je v pěkné Brindě, kdo nedá dar Lindě. Ta ho vyzve na duel a s ní každý Samuel. Vždyť tento pán s touto paní jsou v diářích jmenovaní. Proto k ním teď na adresu k svátku dárek rychle nesu. Není nový, nevšak zašlý, netřeba ho zdobit mašlí. Tento dárek vybral jsem spolu s celým rozhlasem. Budete mě velebit, je to starý, dobrý hit. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Byla krásná, byla milá, byla chytrá.

Cóż, moi milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. A je to tady. Dnes máme úterý 1. září roku 2026. Máme pořád léto, září ještě letní měsíc, ale už skončily prázdniny a začala škola. Dnes, jak jsem říkal včera, my bydlíme před školou, dnes už to v ulici naší zurčí, už to štěbetá, no a děti, ti prvňáčci v doprovodu dospělých spěchají do školy a potom ti starší a tak dále, každý víceméně v ruce kytičku pro paní učitelku či pana učitele. Tož, ať se vám děti ve škole daří. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak svátek mají děvčata křestního jména Linda a pánové, kteří se ho nosí křestním jménem Samuel. Takže jak Lindám, tak Samuelům vinšujeme všecko nejlepší. A už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Prázdniny utekly jako voda. Prosíme o zahrání písničky od Pokáče Fotbal, a to na cestu do škol našim vnoučatům Davídkovi, Silvince a Inušce Řihákovým z Rosic u Brna, také Amálce a Mirince Polehňovým z Uherského Ostrohu. Přejeme jim hodně energie, zdraví, štěstí a mnoho úspěchů, aby se těšili na spolužáky a kamarády. Děkujeme za vaše srdcovky a přejeme vám hodně zdraví. Řihákovi ze Skoronic. Tož, moji milí Řihákovi, rád zahrají vašim vnoučatům a vůbec dětem, kteří dneska jdou do školy. Vybrali jste písničku, takže už je tady Pokáč a jeho Fotbal.

Školní prázdniny už skončily, venkovních akcí ubývá, večer je dřív tma. Ale zase se pomalu rozsvěcují světla v divadlech, po letní pauze totiž začíná nová sezóna. Herci se vracejí na jeviště, do šaten, připravují se premiéry, obnovují známé inscenace. Pro diváky je návštěva divadla pořád něco slavnostního. Člověk se hezky oblékne, šatna, program, zazvoní a pak už se pomalu zhasne v hledišti. A právě začíná dneska sezóna a každý začátek sezóny je taková příjemná připomínka, že s koncem léta nekončí zábava. Jen se zvenku přesouvá pod střechu. Také u nás v Městském divadle Brno dnes začínáme, tedy 1. září, novou divadelní sezónu. Začíná to vždycky hezky. Sejdeme se v hledišti divadla s panem ředitelem Stanislavem Mošou. Ten nám řekl, jaký byl ten uplynulý rok, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo. No a taky, co nás čeká, kolik premiér bude, jak to bude všechno organizováno a tak dál a tak dál. No a potom končíme tak kolem 1 hodiny odpoledne a potom nás všechny pozve na takové, bych řekl, společenské setkání večer do klubu. No a tam už se to rozjede, to víte, kde jsi byl, co jsi dělal, jak ses měl, všecko dobrý, nebo si opustil ženu, nebo tě opustila žena, děti vyrostly, jo už chodí do školy, no to je paráda. A tak to meleme krásně dokola a večer uplyne v družné zábavě, v dobré pohodě, no a potom už v úterý začíná první zkouška. My jsme před prázdninami rozeskoušeli, tedy já s naším kolektivem a v čele s režisérem Stano Slovákem jsme rozeskoušeli hru Letnice. Pan vždycky, tedy my se můžeme honosit naše divadlo tím, že jsme první divadlo v Brně, které v nové sezóně má první premiéru. Ta premiéra bude 19. října, takže máme rozeskoušeno a vždycky v červnu, když končíme, tak se to natočí na video, se to takzvaně zakonzervuje, no a potom na první zkoušce si to promítneme, připomeneme si to a už pak zkoušíme každý den. Začátek bude takový, už nás pan režisér upozornil SMS-kama o prázdninách, začátek bude pro nás takový trošku napěchovaný, protože budeme zkoušet ráno i večer. A pak už příští týden, možná přes příští, už začínají představení a já mám první představení, tuším hned 6. nebo 8. září a je to krásná hra, až na ten konec dobrý. A taky samozřejmě, jak už jsem říkal, jsou potom opakovací zkoušky, to se vždycky zkouší těsně, nebo tedy den před tím představením, které potom večer se má hrát. Tož tak, já přeji všem svým kolegům to herecké Zlomte vás a vám, moji milí diváci, přeji, aby se vám u nás v divadlo líbilo, abyste se cítili jako doma a každé představení vás nějakým způsobem oslovilo a vždycky jste si z něho něco pro sebe odnesli. Tož tak, už vám pouštím písničku.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Písnička dozněla a já tady mám další přáníčko, tentokrát z mailové adresy. Moc vás prosím o zahrátí písně od Jiřího Korna Zelené údolí pro mou kamarádku paní učitelku Evu Bohanesovou z obchodní akademie v Přerově, které dnes začíná nový školní rok s úplně novou třídou studentů, se kterými bude po celé 4 roky následující. Tak ať se ti, Evi, celý školní rok daří a máš samé hodné a šikovné studenty. A hlavně, ať dobře dopadne ten tvůj plánovaný zdravotní zákrok. Asi brzy fit. Tvůj kamarád Miloš. Milý pane Miloši, rád splním vaše přáníčko a zahraji pro vaši kamarádku. Vybral jste písničku, takže Zelené údolí a Jiří Korn.

Dneska máme úterý a já pro vás mám úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, úterní indicie tedy zní: z těch 554 se musela čtyřka odčíst, ale pořád je to výrazné číslo. Opakuji úterní indicii. Z těch 554 se musela čtyřka odčíst, ale pořád je to výrazné číslo. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím písničku.

Moji milí posluchači, mám tady další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, chtěla bych poprosit o nějakou hezkou písničku pro mého manžela Jiřího Pospíšila, se kterým jsme letos oslavili 42 let společného života. Chtěla bych mu poděkovat za všechny ty roky, za trpělivost, oporu a hlavně za to, že se spolu pořád umíme zasmát. Ať nám to ještě dlouho vydrží. Zdraví vaše pravidelná posluchačka Marie z Vyškova. Milá paní Marie, tak samozřejmě ta písnička patří i vám, protože vy jste také prožila těch 42 let po boku vašeho manžela Jiřího Pospíšila. A tak já vám vinšuji taky ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví a ať vám ten smích opravdu, opravdu dlouho vydrží. Tady už je písnička.

Nuž, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 1. září roku 2026 pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem a vy mnozí na to čekáte, vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Z těch 554 se musela čtyřka odčíst, ale pořád je to výrazné číslo. Tak to byla úterní indicie. No a ještě vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky, ale samozřejmě to mě musíte dát vědět, prosím. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud si přejete písničku Přání zařadit v konkrétní den, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno, jak se říká, stačili zprodukovat, zařadit do playlistu i do scénáře. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině se na vás budu opět těšit. Naschledanou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Je první školní den, skončily prázdninové jízdní řády. Úřady práce ode dneška posuzují nárok na podporu bydlení. Strážníci dávají pozor na školáky na 50 místech v Brně a bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Kvůli začátku školního roku ode dneška dopravci opět posilují autobusové a vlakové spoje. Přibylo vlaků mezi Brnem a Tišnovem na lince S3. Ve špičkách pracovních dnů pojedou v intervalu 15 minut. Víc vlaků pojede i na lince S91 mezi Veselým nad Moravou a Strážnicí. Kromě toho začínají i nové výluky. Popisuje mluvčí společnosti Cordis Květoslav Havlík.
3: Zmínil bych zejména výluku na Tišnovsku, dochází ke změnám na trase Tišnov-Lomnice a týká se i dalších linek než linka 333, která tudy jezdí. Dále začínají nové výluky mezi Břežany a Pravicemi a drobnější výluka mezi Silůvkami a Moravskými Bránicemi.
1: Nárok lidí v bytové nouzi na podporu při hledání bydlení ode dneška posuzují úřady práce. Změna je součástí novely zákona o podpoře bydlení, která začíná dnes platit. Doteď měli na starosti celou podporu obce. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se tím zjednoduší celý proces, protože úřady práce už teď řeší s lidmi v bytové nouzi například vyřizování dávek. Podle Svazu měst a obcí ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Platforma pro sociální bydlení navíc kritizuje, že úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené, to ale Ministerstvo práce odmítá. Ode dneška do pátku se brněnští strážníci ve zvýšené míře starají o bezpečnost školáků. Na skoro 50 místech v okolí základních škol dohlížejí u přechodů prochodce. Vybraným školám budou strážníci pomáhat i po zbytek školního roku. Podle mluvčího městské policie Jakuba Ghanema by chodci i řidiči měli být po prázdninách pozornější.
4: Děti můžou být nepozorné a nečekaně jim vstoupit do cesty, vyběhnout spoza autobusu nebo i jinak zazmatkovat. Výuka v prvních dnech bývá navíc zkrácená a školáci se vracejí domů dřív. Vyšší pozornost ale budou vyžadovat i odpolední hodiny, kdy děti po návratu z dovolených zamíří do kroužků, do parku a na hřiště.
1: Přes 50 tisíc korun získá organizace Na počátku od jaderné elektrárny Dukovany. Částku se podařilo vybrat u příležitosti pořádání letošního autokina u chladících věží. Darované peníze podpoří krizové centrum pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, večer pak skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat by měl mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž zůstane mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně projíždějte mezi 208. a 209. kilometrem dálnice D1 ve směru na Vyškov, tam pracují silničáři. V Brně pozor u nehody na Vídeňské ulici na sjezdu na Bohunickou a také na Šírónově, tam u ní zasahují záchranáři. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný první školní den, milí posluchači, vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Zdeněk Truhlář. Pro nás je to zároveň také den narozeninový, protože Český rozhlas Brno právě v tento den slaví své 102. narozeniny. No a my se tomu budeme věnovat. Za chviličku ale pustíme první písniček, které nestárnou, od Valdemara Matušky. Zahraje také kapela Bee Gees, anebo zaspívá Petr Spálený. No a máme pro vás třeba pochoutkový rok, ve kterém se ohlédneme za dančími závitky s vinou omáčkou. Také vás pozveme na dnešní odpoledne do Rosic, to bude pozvánka spíš pro děti. No a babské rady, ty zase poradí, jak obyčejnou bramborovou kaši ozvláštnit křenem nebo jak ji proměnit na křupavé zapečené bochánky. No a když jsem mluvil o těch narozeninách dnešní den, tak po 11. hodině si pozvu k mikrofonu mé milé kolegy rozhlasáky, kteří sice úplně nejsou slyšet, ale bez nich bychom zkrátka fungovat nemohli. Tak vám přeji příjemný poslech.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Diskotékový hit Night Fever od kapely Bee Gees dohrává těsně před 10:45 ve vysílání Českého rozhlasu Brno, který dnes slaví své 102. narozeniny a vy, naši posluchači, dostanete dárečky. Ano, je to u nás trošku naopak, my máme narozeniny, ale dárečky od nás dostáváte vy. Je jich celkem 102 a budou to knihy Temné letopisy moravské. No a když budete pozorně poslouchat, tak můžete právě jednu z těchto knih vyhrát. Soutěž trvá až do konce září. A já se ptám, kdo se dovolal. Halo, halo.
1: Dobrý den, Roman.
0: Dobrý den, Romane, tak já vás zdravím. Vy jste zareagoval opravdu velice rychle na ten výherní signál, dovolal jste se. No a získáváte od nás knihu Temné letopisy moravské. My vám ji klidně můžeme předat i s věnováním. Co tam máme napsat? Pro koho bude?
1: Knížka bude pro mě, takže asi pro Romana.
0: Dobře, tak napíšeme pro Romana. Samozřejmě rádi podepíšeme od autorů a samozřejmě také od Míši Isteníka, který zase namlouvá Temné letopisy moravské do našeho vysílání. No ale máme 102 let. Zkuste si teď na chviličku představit, co byste vzkázal blízkým nebo světu, když by vám bylo 102 let?
1: Uf, to je docela nepředstavitelné číslo, takže fakt nevím.
0: Nevíte, jo? Tak možná, když chviličku tak nějak popřemýšlíte, co byste tak mohl vzkázat?
1: Tak v vysokém věku určitě zdraví, přát všem.
0: Ano.
1: A víc mě nenapadá momentálně.
0: Dobře, nebudu vás déle trápit, samozřejmě knížka je vaše a my jsme rádi, že jste se dovolali. Ještě nám řekněte, odkud jste?
1: Z Uherského Ostrohu.
0: Z Uherského Ostrohu. Tak zdravíme do Uherského Ostrohu a posíláme knihu Temné letopisy moravské. Díky za zavolání. No a vy, milí posluchači ostatní, pokud chcete také vyhrát jako pan Roman, tak určitě pozorně poslouchejte naše vysílání, až se objeví zase ten výherní signál, který jste slyšeli před chvílí před písničkou, tak na nic nečekejte a volejte k nám do studia.
2: Hostem vonavého čtvrtečního vysílání 3. září bude parfumeristka Markéta Pekárková. Řeč bude o tvorbě přírodních vůní. Proč se vystudovaná chemička z Bučovic rozhodla pro vonavé řemeslo? Jak ji inspiroval Napoleon Bonaparte, který měl oblibu v parfémech? A z jakého důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii? Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku Pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dančí závitky původně od Václava Ségla z Praskoles na Hořovicku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sabíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Ivan Vodochodský a právě Jaroslav Sabík. U přípravy dančích závitků asistoval kolega Patrik Rozehnal a ptal se, co si máme všechno připravit.
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty dančí, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřenový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
2: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
2: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
2: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel, citronovou kůru a pomerančovou. Bez toho bílého by to zkrátka...
2: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned. Teď si dám cibuli.
2: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyrestlo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku. Tak. Tohle pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar. A necháme to zavařit, malinko přisolím jenom a cukrem opatrně, tam máme už ty povidla celkem dost a necháme vařit.
2: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín. Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10, jich tam může být, jo, takhle.
2: My jdeme na maso. Máme krásnou dančí kýtu, plátek.
1: A teď jdeme na tohle.
2: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: Jdeme na to, jo.
2: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak, lehce osolím a samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vezmeme hořčici, hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Mrkvičku na stranu dáme. Je nakrájen takový želínek, jo. Ještě dáme cibuli a půjdeme do toho balení. Prakticky podobně jako španělského ptáče, když doma děláte.
2: Ty teď pracuješ s alobalem.
1: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
2: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
1: Ano, a dám to do vody. Přivedu do varu a stavnu na 80.
2: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
1: Se to udělá, jo? No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
2: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
2: Do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě plňák koňaku.
1: Aby se odvařil, víš?
2: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
0: Po dančích závitcích s vinou máčkou se budete určitě olizovat. Recept Jaroslava Sapíka najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Václava Ségla z Praskoles a v neděli si připomeneme nejlepší recept roku 2024. Půjde o česnekový kynutý koláč, který podle svého udělá cukrář Josef Maršálek.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Máte naladěn Český rozhlas Brno a dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem. Školní rok dnes sice už začal, prázdniny skončily, zdálo by se, že festivalům odzvonilo, ale i tak můžete se svými dětmi dnes navštívit odpolední festival v Rosicích. Na Rubikofest nás pozve pedagožka střediska volného času Rosice Markéta Čapáková, kterou teď zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás všechny moc zdravím a jménem celého týmu střediska volného času Rubiko bych vás moc ráda pozval na naše akci Rubikofest. Je to taková naše oslava začátku školního roku, kde se návštěvníci všeho věku můžou těšit na nejrůznější atrakce, workshopy, vystoupení účastníků našich kroužků, se kterými se můžete i seznámit. Ať už to jsou výtvarné nebo sportovní, a chybět samozřejmě nebude ani nějaké drobné občerstvení. Takže ať už hledáte nový koníček nebo si jen chcete užít příjemné odpoledne, tak se určitě za náma přejte podívat.
0: Říkáte za náma, tak zmiňme rovnou, kam, na jakém místě v Rosicích a v kolik hodin se dnešní akce koná?
1: Tak naše akce se bude konat na nádvoří Rosického zámku a začínáme ve 3.
0: To znamená v 15 hodin. Na Rubikofest nás do Rosic pozvala pedagožka střediska volného času Rosice Markéta Čapáková. Děkuji a přeji pěkný den.
1: Taky, nashledanou, děkuji vám.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně!

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Možná už se věnujete přípravě oběda a dost možná jako přílohu zvolíte bramborovou kaši. No pokud se vám zdá třeba taková fádní nebo nepoladěná, no tak tu máme babské rady, které vám trošku pomohou. Díky dnešním babským radám se totiž naučíte, jak obyčejnou bramborovou kaši ozvláštnit křenem, anebo ji proměnit, nebo jak ji proměnit na křupavé zapečené bochánky.
2: Babské rady.
3: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Část linek městské hromadné dopravy v Brně se po výlukách vrací na původní trasy. Odvolací soud osvobodil vládní hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Komárů je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho a bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V Brně s prvním školním dnem skončily prázdninové jízdní řády. Dopravní podnik obnovuje provoz autobusových linek 66 a školních spojů. Trolejbusy a autobusy se dneškem vrací na Olomouckou ulici. Po rekonstrukci je obnovený provoz v Reneské ulici. Tramvajové linky 7 a 8 jezdí po svých běžných trasách. Doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
2: Provoz linek 1 a 3 tedy obnovíme v celých svých pravidelných trasách. Linka 10 ale bude ukončena v zastávce Sochorova. Kvůli stále probíhající výluce v ulici Kníčská zastávku vozovna Komín bude linka 1 obsluhovat v přeložené poloze a linka 3 ji neobslouží vůbec.
0: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže pleti se skrváceným nožem a textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
3: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Mistřice na Uherskohradišťsku sníží spotřebu elektrické energie. Na 3 obecní budovy tam nainstalují fotovoltaické elektrárny. Jejich vybudování bude stát zhruba 3,5 milionu korun. Polovinu nákladů pokryje dotace z modernizačního fondu. Panely budou na objektu tělovýchovné jednoty Sokol a na základní a mateřské škole.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až oblačno, večer pak skoro jasno. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat by měl mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Mezi 206. a 199. kilometrem dálnice D1 se na cestě do Brna pohybují silničáři. Na D52 pozor u nehody na 20. kilometru ve směru do Brna. V Brně pak počítejte s omezením po nehodách na Vídeňské ulici, na sjezdu na Bohunickou a také na Věstonické a na Šironově ulici. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem je ve své druhé polovině. Máme 4,5 minuty po 11. hodině. Vždy v úterý jste zvyklí na to, že si povídám s některým z hostů. Dnes budou mými hosty mí drazí kolegové, protože, jak už možná víte, Český rozhlas Brno právě dnes slaví své 102. narozeniny. A tedy narozeninové povídání s kolegy Českého rozhlasu Brno, které běžně ve vysílání neuslyšíte, ale bez kterých by naše studio fungovat zkrátka nemohlo. Takže dozvíte se mnoho zajímavého o rozhlasovém archivu, technice, dramaturgii klasické hudební tvorby, internetovém obsahu nebo o zákulisí oblíbených fajnšmekrů v sedmičce. Tak doufám, že se vám tato hodina bude líbit. Příjemný poslech přeje Zdeněk Truhlář a teď už posílám Hanu a Petra Ulrichovi.

0: Máte naladěn Český rozhlas Brno, který dnes slaví 102. narozeniny a já jsem sliboval mé drahé kolegy, které běžně neslyšíte v našem vysílání, ale dneska je uslyšíte, protože je výjimečný den a tak jsem si jako první pozval Jitku Severovou, která se nám stará o rozhlasový archiv, kterému říkáme fonotéka. Já tě zdravím, Jitko.
1: Dobrý den.
0: Tak my máme v našem rozhlasovém archivu opravdu spoustu záznamů. Lze to říci třeba na hodiny nebo na dny, jak dlouho bychom museli poslouchat, než bychom to celé přeposlechli, co máme tady v Brně?
1: Úplně to říct nejde. Jsou to desítky až stovky kilometrů spíš. A každý pás má jinou rychlost, je jinak dlouhý, takže se to počítá opravdu špatně.
0: Takže běžný smrtelník počítá zkrátka stopáž na minuty nebo na hodiny, ale rozhlasový technik na kilometry.
1: Tak.
0: Tak to by byla asi pěkná procházka, kdybychom ty všechny pásy takhle natáhli a chtěli si, třeba to bychom mohli i obmotat zeměkouli klidně.
1: To nevím. Já to spíš počítám na úseky, který mám zdigitalizovaný anebo nemám zdigitalizovaný. Snažím se ty pásy převést do digitální podoby, aby byly zachované pro příští generace.
0: No to mě právě zajímalo, jaká je náplň vlastně tvoje jako technika ve fonotéce. Ta digitalizace, to je takové moderní slovo, které se dnes často používá, ale můžeš trošičku vysvětlit, jak vlastně probíhá digitalizace našich záznamů?
1: Procházím pás po pásu a zjišťuji, zde je zapsaný, doplňuji zápisy o účinkujících a pak je dávám k digitalizaci a spojujem zvuk s tím zápisem, aby je mohli pohodlně naši následovníci používat.
0: Takže vzniká velký digitální archiv rozhlasový, který musí být popsaný samozřejmě, tak aby bylo jasné, co na těch nahrávkách je. No ale mluvíš o pásech, to znamená, to jsou pásy na magnetofonové pásce, k tomu musí být nějaký přehrávač, který to přehrává, ale asi předpokládám tedy v reálném čase.
1: V reálném čase a jsou různé rychlosti, pomalejší, rychlejší, takže na jednom pásu může být jak půl hodiny, tak klidně i hodina. Záleží, na jaké rychlosti je to nahrané.
0: To jsou pásy, ale přece jenom náš rozhlas má 102 let. Za tu dobu už se docela dost proměnila i ta záznamová technika. Jaké nosiče patří k těm úplně nejstarším, které tu máme ve fonotéce?
1: Tak nejstaršími jsou folie, jsou to předchůdci gramofonových desek a také jsou to pásky Philips Miller, což je záznam na filmovém pásu, ale je tam jenom zvuková stopa.
0: No tak ty folie, to si asi nedovedu vůbec představit, jak bychom to dnes přehráli, nebo máme ještě na čem to přehrát?
1: No, máme speciální pracoviště v Praze, ale většina už je jich zdigitalizovaných.
0: Takže pro jistotu se to zdigitalizovalo, aby přesně náhodou nedošlo k něčemu takovému. Ale co třeba takové šelakové desky? Najdeme taky ve fonotéce?
1: Taky jsou a taky jsou některé zdigitalizované už. Prostě snažíme se digitalizovat od nejstarších nosičů, protože ty nejsnáze podléhají zkáze.
0: Tak aby bylo všechno zachováno, ale protože ten rozhlasový archiv je poměrně obsáhlý, tak povede se vůbec někdy zdigitalizovat všechno?
1: Já myslím, nebo doufám, že ano, mám to jako poslání.
0: Máš to jako poslání, no tak my ti v tom poslání budeme držet pěsti. To je naše kolegyně Jitka Severová, která se nám mimo jiné stará také o fonotéku, tedy rozhlasový audioarchiv. Ale to není jediné, ty občas taky zavítáš na vysílací pracoviště nebo nahrávací?
1: Také tak, říká se tomu příprava na vysílání, připravují do fronty záznamy nebo konzervy pro lidi, kteří pak jsou u toho konečného, jak já říkám, vycukávání.
0: Vycukávání, tomu říkáš vycukávání, tak já to jenom rozklíču, milí posluchači. Ta konzerva, to je v podstatě pořad, který je nahraný, jestli se nepletu, a je uložený v archivu a pak se třeba vytáhne, tomu se u nás říká konzerva. No a pak tu máme ten mixážní pult, na kterém jsou, a teď mám pocit, že kolega říkal, že se tomu říkávalo tlumiče, zkrátka takové ty jestce, kterými potom
1: šavle.
0: Nebo šavle, to je taky, ano, další výraz z naší rozhlasové hantýrky na tom mixážním pultu, který když tedy vytáhneme, tak potom je to všechno slyšet a pak jsme slyšet i my moderátoři nebo muzika. To byla Jitka Severová, díky moc. No a přeju mnoho úspěchů v další práci a digitalizaci našeho rozhlasového archivu.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Máte naladěn Český rozhlas Brno, který právě dnes slaví své 102. narozeniny, a tak to dnešní dopolední povídání je tak trošku speciální, protože jsem si pozval své drahé kolegy, kteří sice běžně nejsou slyšet, ale bez kterých bychom nebyli slyšet třeba my, moderátoři, anebo muzika. Je tu s námi Jitka Severová stále. Tvoje práce, Jitko, nebo pracovní pozice má vlastně jaký popis?
1: Tak je různorodý. Dělám jak rešerše, tak připravuji do frekvencí hudbu, záběry různé, tak i připravuji záběry přímo do vysílání, natáčím.
0: Takže technik výrobně vysílací.
1: Přesně tak. A pracovník dokumentace.
0: No a přibyl k nám další můj drahý kolega, a to je hudební dramaturg Jan Hlaváč. Já tě taky zdravím, Honzo, ahoj.
2: Hezký narozeninový den, ahoj.
0: Tak ty jsi hudební dramaturg, ovšem v oblasti klasické hudby, jestli se nepadá.
2: Nejenom klasické, ale i jazzové a dalších žánrů, protože pracuju v Centru výroby Českého rozhlasu, který vlastně dodává program prvovýrobu hudební pořady pro jednotlivé stanice. My zejména pracujeme, protože pracujeme pro náš region, tady Jižní Moravy a Zlínska, kde mapujeme vlastně uměleckou hudební tvorbu, natáčíme koncerty, děláme studiové snímky rozhlasové a ty potom vysíláme na zejména celoplošných stanicích, jako je Český rozhlas Vltava, Český rozhlas D-dur zejména třeba a i Radio Wave, která stanice si vlastně jaký projekt eventuálně vyhlédne, my ho dramaturgicky vybereme, zpracujeme, vlastně děláme celou tu práci od počátku, čili nejenom ten dramaturgický nápad, ale potom i celou produkci, to znamená oslovujeme umělce, soubory, orchestry, jednáme s nimi, že jak, za jakých podmínek se celá spolupráce uskuteční, a pak ten snímek natočíme a dovedeme až vlastně k rozhlasovému vysílání.
0: A jak Jakmile se ten snímek dostane vlastně na ty záznamy, na ty nosiče, tak to už je práce zase pro Jitku?
1: No dneska už ani ne, protože ta nová výroba, takzvaná prvovýroba, se ukládá přímo na úložiště.
0: To znamená,
1: pak už to používáme.
0: Už je v digitální podobě.
1: Přesně tak.
0: Tak, ale stejně musíš asi zkontrolovat, jestli je všechno dobře zapsáno, nebo to dělají další kolegové.
1: To dělají vlastně produkční.
0: To dělají už produkční, no. Ale Honza, jakožto hudební dramaturg, tak na tobě je i to, že ty třeba sám vybíráš, co se bude natáčet nebo vysílat?
2: I to, a já to potom i v těch pořadech sám připravuju. To znamená, můj hlas teda neslyší moc posluchači na Českém rozhlase Brno, ale na stanici třeba Vltava, kde vlastně vytvářím ty jednotlivé pořady, jak vyhrávací, jak tomu říkáme, to jsou třeba ranní partitury, polední koncert, tak pořady třeba komponované o nějakém tématu hudební osobnosti, to je třeba pořad akademie, vysíláme také opery, operní večer, a ty pořady vlastně všechny připravím, smontuju, namluvím, pozvu si tam třeba hosty a tak dále, co všechno ta rozhlasová práce skýtá.
0: Ano, mně se líbí, jak se nám tady objevují takové ty výrazy, o kterých my už víme přesně, co znamenají, jako třeba smontuju, montáž. Když se řekne montáž, laik si představí, že zkrátka vezmeš klíč do ruky a šroubek a nějaké další záležitosti, které se smontují dohromady, ale obrazně řečeno to tak funguje i v té rozhlasové praxi.
2: Já ještě pamatuju, že jo, před více jak 20 lety, že jsme ty rozhovory, které třeba byly natočené, tak jsme stříhali nůžkama na páse ještě, že? Tím jsme prošli, my ta starší už generace, a dneska už je to samozřejmě všechno digitální, čili už nenosíme do fonotéky nebo z fonotéky ty nové snímky jako v ruce, už jsou všechny v digitální formě. Dřív to bylo, že si člověk přišel pro ten pás, pro tu digitální kazetu nebo pro CDčko eventuálně, dneska už je to všecko v té digitální podobě. No a jak tady Jitka před chvilkou mluvila o tom počtu, nebo jak se ptal vlastně na ty počty, tak já to spíš počítám na ty jednotlivé tituly, čili titul, nahrávka, třeba Symfonie Dvořáková číslo 8, takže my na ty tituly počítáme ten archív, a to je prakticky tady v Brně třeba několik desítek tisíc vlastně nahrávek, které tady máme. My jsme vlastně v současné době po pražském archivu, vlastně v republice největší fonotéka. Za Československa byla Praha, Bratislava, že? Pak teprve bylo třeba Brno. Po nás ještě velká fonotéka je samozřejmě v Českém rozhlase Ostrava a v Českém rozhlase Plzeň.
0: Zkrátka dobře, Český rozhlas i jako paměťová instituce. Povídám si s mými milými kolegy, protože dnes Český rozhlas Brno slaví 102. narozeniny.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále, anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí? A jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, na našich vlnách. Teď můžete slyšet i ty mé kolegy, které běžně neslýcháte, ale bez kterých by Český rozhlas Brno a ostatně Český rozhlas jako celek asi těžko fungoval, mezi kterými je třeba hudební dramaturg Jan Hlaváč, se kterým si tu povídáme nejen o klasické hudbě, ale i o jazzové a o všech těch pořadech, které se nevysílají pouze na Brně, ale třeba také na Vltavě. Když to zase otočím, Honzo, tak Vltava to neznamená tedy jenom Praha?
1: Samozřejmě, že ne. Vltava vlastně vysílá ze všech studií svoje pořady, takže ty celoplošné stanice obecně pod sebou vlastně mají i tu tvorbu právě těch oblastních krajových studií, jak my tomu říkáme, protože rozhlas je jeden celek. Musíme to tak říct.
0: Je to tak. Ty jsi zmiňoval, že už jsi tu poměrně dlouho.
1: No, tak přes 20 let už to je.
0: Přes 20 let, to už něco pamatuješ.
1: To každopádně. Já samozřejmě jsem navázal na tu úžasnou tradici, která tady v Brně kulturně hudební vlastně byla od jak živá. Vlastně rozhlasový orchestr už začal na počátku toho vysílání před těmi víc jak 100 lety už dneska. A fungoval až do roku 1956, kdy vlastně z rozhlasového orchestru a orchestru krajského vznikla naše Filharmonie Brno. Mm-hmm. Takže od roku 1956 už to je taky 70 let, kdy vlastně rozhlas spolupracuje velmi úzce s Brněnskou filharmonií a vznikly tisíce nahrávek za tu dobu. A samozřejmě tady prošly těmi rozhlasovými studii také celá řada osobností. Nejenom z té klasické hudby, jako velcí dirigenti Břetislav Bakala, František Jílek, tak v té jazzové hudbě, to byl zejména orchestr Gustava Broma, ale také rozhlasový orchestr Studio Brno, to byla ta populární hudba. No a když to asi bude blízké našim posluchačům, zpěváci populární hudby české nebo československé ještě tehdy, vlastně všechna velká jména, ať už nahodíš kohokoliv, Karel Gott, Iveta Simonová, Helena Vondráčková, všichni třeba aspoň nějakou písničku v brněnském studiu natočili.
0: Těchto osobností je celá řada, také to byly ale osobnosti třeba brněnské.
1: Ano, a které samozřejmě místní, Laďka Kozderková, Hana Ulrichová a tak dále.
0: My jsme si ostatně hráli sourozence Ulrichovi hned na začátku této hodiny, tak možná máváme tak trošku na dálku, snad nás třeba sourozenci Ulrichovi teď poslouchají. Každopádně určitě v našem archivu, který taky musíš procházet při své práci, objevuješ občas i nějaký ten poklad. Jaký jsi objevil?
1: Třeba. Určitě, tam vlastně i při té digitalizaci, kterou už Jitka zmiňovala, se nám třeba vyjevily snímky, o kterých jsme vůbec nevěděli, že existují. Párkrát se to stalo. Já si teď vzpomínám na osobnost Arného Linky, vynikajícího improvizátora klavírního, učil na Janáčkově akademii muzických umění, a jednou vlastně se podařilo při té digitalizaci najít jeho improvizace, které natočil v druhé polovině 70. let 20. století, a vůbec jsme nevěděli, že ten snímek existuje. Potom jsou tady samozřejmě vzácné nahrávky toho, kdo třeba v Brně vystupoval, zahraniční umělci nebo i ti domácí určitě, takže vlastně veškerá vystoupení, která byla významná, která jsme natáčeli, tak všechno rozhlas vlastně obsahuje. Jsou to i nahrávky mnohé, které potom šly na gramofonové desky. A které samozřejmě i dnes ve vydavatelství Radio Servis posluchačům nabízíme, protože ty naše nahrávky vlastně nikde jinde posluchači neuslyší, jenom ve vysílání Českého rozhlasu a nebo na hudebních nosičích, které Český rozhlas vydává.
0: Říká Jan Hlaváč, hudební dramaturg, který se stará o spoustu záležitostí, které pak můžete slýchat nejenom na vlnách Českého rozhlasu, ale i na ostatních stanicích, které má Český rozhlas, tak říkajíc pod sebou. Honzo, děkuju, že jsi byl také hostem dnešního našeho vysílání. No a za chvíli si budeme povídat s dalšími kolegy, milí posluchači. Nezapomeňte, že dnes Český rozhlas Brno slaví 102. narozeniny. Honzo, děkuju.
1: Taky díky.

0: Tak to byla modernizovaná verze písně Podvod v podání Honzy Medvěda mladšího. No a my vlastně si o té modernizaci budeme povídat teď v následujících minutách, jak jinak než o Českém rozhlase Brno, který dnes slaví 102. narozeniny. A já u mikrofonu vítám další milou kolegyni, tentokrát webeditorku Lídu Opltovou. Lído, i tobě ahoj.
1: Ahoj, dobré dopoledne.
0: Tak říkal jsem webeditorka, co všechno máš na starost?
1: Ve stručnosti rozhlasový online, kdybych to měla trošku víc rozvést, tak je to obsahová, starám se o obsahovou stránku webu, takže vybírám jednotlivé věci z vysílání, které potom dávám na web, aby si je posluchači mohli třeba i zrovna tento rozhovor zpětně poslechnout. Starám se o naše rozhlasové sociální sítě, takže je to i třeba focení dne otevřených dveří, focení hostů, nějaká tvorba multimédií, občas i natáčení videí a vlastně docela dost věcí, které jsou tady s tím spojený.
0: Ano, takže rozhlas to už v dnešní době zkrátka není jenom to vysílání, ale...
1: Není to jenom o zvuku, protože se hodně často setkávám s tím, kdy přijdou hosti třeba i k tobě do vysílání a jsou někdy trošku vyjevení z toho, že je přišel někdo vyfotit. Takže to jsou potom jsou tak jako trošku v šoku, že já jsem přece přišel do rádia a tak jsem myslel, že mě tady nikdo nebude fotit ani jako nic. A já s oblibou říkám, že rozhlas prostě už dávno není jenom to zvukový médium a že vlastně teďka už máme jak zvuk, tak i ten obraz.
0: Ano, tak když o tom mluvíš, tak já ti to dneska tak trošku vrátím, protože ty máš premiéru totiž za mikrofonem. Milí posluchači, Lída Opltová dnes poprvé je ve vysílání, no a tak si musím samozřejmě vyfotit, takže doufám, že to potom vložíš taky na sociální sítě.
1: Já to určitě ukážu babičce.
0: Babičce to ukážeš.
1: Babičce Lídě to ukážu, která teďka sedí u přijímače a poslouchá. Takže na dálku takhle zdravím.
0: Ano, tak já se snažím během toho, co ty povídáš, fotit. Jaký to je? Ať si to můžeš vyzkoušet, víš? Jak to je z druhé strany?
1: Ono jako s těma hostama je to někdy takový, že jak jsou jako nervózní třeba z toho samotného rozhovoru, tak potom vlastně i na to focení se je snažím tak jako netrápit, protože někdy i jako jim to nedělá úplně dobře, nebo jsou takový jako stydliví a tak. A tak to někdy jako odbydu docela narychlo a abych je s tím prostě netrápal, aby měli jenom ten, aby se mohli soustředit jenom vlastně na ten rozhovor.
0: No, já teda, když už na to narážíš, tak vždycky své hosty upozorňuju na to, že nebudou jenom povídat, ale že počítají s tím, že právě přijde Lída a vyfotí je, takže spoustu těch fotografií našich hostů tak právě dělá Lída Opltová. No ale my jsme si tady s předchozími kolegy vykládali o archivu rozhlasovém, o tom, jak je obsáhlý, jak je potřeba je digitalizovat a podobně. Každopádně teď už je tady ta doba taková, že naši posluchači se mohou k těm záznamům dostávat, což v podstatě je tak trošku i tvoje práce, nebo dost i tvoje práce. Tak jaká je ta doba rozhlasu současná, ta onlineová, kde všude z nás mohou lidé poslouchat, tak říkajíc na vyžádání, jak se říká?
1: Audio on demand, jak tomu říkáme, kdy vlastně i třeba tenhle ten rozhovor si můžou poslechnout, když se k němu nedostanou teď v reálném čase ve vysílání, tak si ho potom můžou poslechnout víceméně hned

0: všimnout, když si vyfiltrují třeba na některý náš konkrétní pořad, typu teďka tady máme Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, případně pokud tě zajímá folklor, tak Na pěknou notečku, nebo některé naše další pořady, takže to si tam můžou vyhledat, vyfiltrovat a zároveň ale tam mají i spoustu dalších možností, jak jsem říkala, hry, četby, povídky, vlastně veškerý obsah náš rozhlasový napříč jednotlivými stanicemi.
1: Ano, i poslech přímo vysílání je možný ať už přes portál Můj rozhlas, anebo také v aplikaci Můj rozhlas pro mobilní telefony. A co je ještě zajímavé, a na to bychom také mohli upozornit, je, že si v té aplikaci nebo na webu mohou naše vysílání posluchači vrátit. To znamená, když třeba přijdou později k svému, tedy ne přijímači, ale asi počítači nebo mobilu, tak si mohou vrátit třeba začátek této hodiny.
0: Taky je to možný. Vlastně té funkci se říká time shift, to znamená, že si to můžou posluchači posunout teďka až o 12 hodin naspátek, takže toto je třeba super, když vám třeba někdo nechá zahrát písničku v Moravě krásné zemi nebo v Blahopřání s písničkou a vy jste zrovna nestihli ten jeden kousíček toho vašeho přáníčka, tak se k tomu můžete vrátit i tímto způsobem.
1: Říká Lída Opltová, naše webeditorka. Děkuji, že jsi byla také naším dnešním hostem. Premiéru máš za sebou, tak třeba možná někdy příště zase u mikrofonu. No a milí posluchači, naslyšenou. No a milí posluchači, pojďme zase na muziku. Teď mám pro vás připravenou kapelu Flamengo.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka, asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noémův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu, tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře, u nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: To byla pozvánka, které tady u nás v Českém rozhlase říkáme anonce. Posloucháte Český rozhlas Brno, který dnes slaví své 102. narozeniny a za mikrofonem Zdeněk Truhlář, který si zve v této hodině mé milé kolegy, kteří nejsou třeba až tak slyšet, i když v případě kolegy, který teď už sedí u mikrofonu, to až tak neplatí. Marek Zouhar, hudební dramaturg, ale také moderátor a ještě kdo ví, co ještě?
3: Všem posluchačům přeji hezké dopoledne.
2: Ano, trošku nezvykle, protože tebe posluchači můžou slýchat občas odpoledne, jestli je to tak?
3: Ano, vzal jsem si teď v posledních měsících a letech sem tam nějaké ty podvečerní služby.
2: No ale také třeba anoncích, podobně jak jsme slyšeli před chviličkou, ve kterých zveš na Feinschmeckery v sedmičce. To je tvůj cyklus, ty jsi s tím přišel, s tím nápadem.
3: No, není to tak úplně pravda, je to kolektivní výmysl, ale je to kolektivní výmysl starý mnoho desítek let. Jenom budova brněnského rozhlasu, co si budeme říkat, nebyla v takové kondici, aby něco takového umožňovala až po rozsáhlé rekonstrukci, která probíhala na začátku tohohle desetiletí. Se to teprve povedlo tak, abychom sem jako do běžné kulturní instituce mohli vpustit lidi. Ideální se proto stalo Studio 7, proto jsou to Feinschmeckery v sedmičce.
2: No ale teď se staráš vlastně o náplň těch různých hudebních večerů. Podle čeho vybíráš umělce, které si zveš právě do tohoto cyklu?
3: Opět ta úvodní kolektivní rada vymyslela nějaká témata, kterým by bylo radno se věnovat. Takže úvodní rok hodně se věnoval práci mých kolegů. To znamená, prezentovalo se to, čemu se věnují jako koníček nebo ve volném čase právě naši kolegové. Proto tam byla řada pořadů, které připravili kolegové. No ale pak ty další opěrné cíle spočívají v tom, že ono to studio je vhodné pro akustické koncerty, takže to dost podmiňuje tu hudební dramaturgii, takže je tam možné odehrát folkový, jazzový a už s určitými omezeními jenom nějaký big beatový koncert. Takže asi tolik a já sám jsem si tu dramaturgii vytyčil tak, aby byla pokud možno pestrá, takže aby se věci střídaly. Aby se střídali muži, ženy, aby se střídala zábava a něco vážného, aby se střídalo něco poučného a něco velice volného.
2: Což je v podstatě takovým posláním celého Českého rozhlasu, ta vyváženost zkrátka, tak aby se pokryly, řekněme, všechny žánry a všechny zájmové skupiny nějakým způsobem adekvátně. Ovšem dnes je tak trošku výjimečná situace, protože ty jsi mluvil o sedmičce, o našem studiu, kde je akustický prostor, ale dnes slavíme 102. narozeniny a tak si připravil i trošku speciální Feinschmeckery.
3: Opět to byla trošku kolektivní věc, za kterou děkuji Miloši Šenkýřovi a Michalovi Zelinkovi, tomu zvlášť, kteří mě upozornili na to, že vlastně ten prostor hned za okny, za našimi okny studia je taky pěkný a já jsem to jako ten dramaturg celé série už jenom dotáhl. Takže poprvé nebudou ti Feinschmeckery v sedmičce, snad se to povede a počasí se udrží, ale budou Feinschmeckery pod širým nebem. Hned vedle Českého rozhlasu Brno a jeho budovy je kostel Nanebevzetí Panny Marie jezuitský, který má hezkou zahrádku. A na té zahrádce se odehraje dnešní narozeninový koncert, na kterém vystoupí folkařka Marie Putnerová, když to není folkařka v tom starém střihu, je to taková ta modernější folkařka. Každopádně koncert to bude, doufám, příjemný, komorní a hlavně chviličku snad ještě zalitý sluncem a potom zase ve zvláštní atmosféře stmívajícího se večera.
2: Ano, tento koncert už je ale vyprodaný, protože kapacita je omezená i na tom dvoře.
3: Je to tak, běžně si posluchači mohou a i teď mohli kupovat lístky online, takže dnes je už vyprodáno. Ale na další akce se dostanou. Ovšem už to bude zase v sedmičce.
2: Ano, no tak narozeniny nemůžeme mít každý den a 102. jsou pouze jednou, ostatně i ta stovka, tu jsme oslavovali ve velkém stylu. No a protože říkáš další koncerty, tak na co se tedy mohou posluchači těšit v budoucnu?
3: Oni jsou to vlastně koncerty i pořady. Z pochopitelných důvodů nemůžeme mít koncerty každý třetí týden, jak asi tak často se ty akce pořádají. Prostě z jednoduchých důvodů, ono to všechno něco stojí. A tohle je vyloženě doplňková záležitost pro Český rozhlas Brno. Nejbližší akcí bude ještě v září koncert. Opravdu taky dá se říct výjimečný, protože to bude evropská špička nebo taková evropsko-světová špička etnické hudby. Ti tři pánové se jmenují podle iniciál svých jmen JMO a jsou to pánové ze Švýcarska, Senegalu a Izraele, takže to bude hodně zajímavé, typuju si. A pak v dalších pořadech se v průběhu října, listopadu a prosince, takhle vždycky plánuju na půl sezóny, představí třeba kolegové s pořadem o hornácké hudbě. Honza Hlaváč, který v téhle hodince taky mluvil, si taky udělá vlastní pořad a přivede si vzácného hosta, operního pěvce Richarda Nováka. V prosinci tady vystoupí skupina taková folklorně rocková, říkají si Koňaboj, jsou vlastně z Jižní Moravy, skoro z Vyšková a dalších míst. A určitě jsem na něco zapomněl, protože to nemám před sebou.
2: Ale každopádně, pokud naši posluchači budou stále naladěni na vlnách Českého rozhlasu Brno, tak ovšem budeme informovat třeba v našich anoncích tvým hlasem.
3: Především v anoncích, ale všechno potřebné se dozvíte na webu brno.rozhlas.cz, kde to tedy právě s ohledem na ještě různé změny v dramaturgii října a listopadu bude v řádu dnů až možná tak dvou týdnů.
2: Říká Marek Zouhar, kterému taky děkuju, že byl mým dnešním hostem. Marko, i tobě hodně úspěchů ve tvé práci.
3: Krásné narozeniny všem posluchačům Českého rozhlasu Brno přeju.
2: A já přidává se taky Zdeněk Truhlář. Mějte se pěkně. No a já se budu těšit zase brzy na vlnách Českého rozhlasu Brno. Naschledanou a naslyšenou.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Začal školní rok. Na Jižní Moravě děti nastoupily do více než 600 základních a středních škol a konzervatoří. Divákům se dnes po více než měsíční rekonstrukci otevírá kino Lucerna v Brně. Dnes je Světový den chronické lymfocytární leukémie, nejčastější rakoviny krve u dospělých v Česku. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne přeji k poslechu přeje David Hasman. Do základních a středních škol na Jižní Moravě se dnes po prázdninách vrátili 10 000 dětí. Oproti loňsku podle údajů krajského úřadu přibylo 5 základních škol, celkem tak je v regionu 505 veřejných, církevních nebo soukromých škol. Středních škol a konzervatoří různých zřizovatelů je v regionu 135, nově přibyly 4.
2: S ohledem na demografický vývoj krajští úředníci předpokládají, že do základních i středních škol nastoupí méně dětí než v minulém školním roce. Kolik přesně, to se ale dozvíme až za několik měsíců. Oficiální informace o počtech žáků vyplynou až z výkazů vyplňovaných k 30. září. Hejtmanství je bude mít k dispozici koncem listopadu. V minulém školním roce bylo na základních školách na Jižní Moravě skoro 14 700 dětí, na středních školách 54 500 studentů. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: V brněnském kině Lucerna skončila více než měsíční rekonstrukce a sál se dnes znovu otevírá divákům. Dělníci v budově vyměnili topný systém, opravili elektroinstalaci, osvětlení i akustiku a obnovili původní retro šatnu. Po letech se navíc dočkal opravy i samotný symbol biografu, vysvětluje ředitelka kina Petra Elizabet Kačírková.
3: Podařilo se nám po letech oživit symbol Lucerny, a to Lucernu na fasádě kina. To znamená, že až od 1. září půjdou návštěvníci do kina nebo kolem jdoucí a bude svítit Lucerna, tak ví, že kino funguje a mohou se přijít podívat na nějaký krásný film.
0: Připomínáme si Světový den chronické lymfocytární leukémie. Ročně si v Česku tuto diagnózu vyslechne podle hematologů na 600 nových pacientů. Lékaři na nemoc upozorní přemíra bílých krvinek, které se mění v buňky nádorové. Až 90% nemocných se léčí pomocí cílené léčby. Mladší pacienti se k ní můžou dostat díky klinickým studiím.
4: Tahle léčba by mi neměla způsobit nějaký zdravotní komplikace, jako třeba by mohla ta chemoterapie.
5: Říká 55nice Marcela, která se do jedné z klinických studií s cílenými léky zapojila. Mladším nově diagnostikovaným pacientům totiž nejmodernější léčbu pojišťovny nehradí, upozorňuje přednosta interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Michal Doubek.
6: V té běžné praxi díky klinickým studiím i těmto nemocným jsme schopni dávat nové cílené léky.
5: S klinickými studiemi se pacienti můžou setkat především v centrech vysoce specializované hematologické péče. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti vzniká kolona z kilometru 193. V omezení před D2 na 195. kilometru řeší nehodu. Zdržení v osobním autě do 10 minut. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

sedé, tak touto polkou pánů Horký Vaškovič nás v úvodu potěšila Stříbrňanka a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Kdo slaví svátek, tak v českém občanském kalendáři máme jméno Linda, Samuel a Jiljí. A na Slovensku slaví jmeniny Drahoslava. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Takže písnička Pavel Svoboda, Kvítek Polajky a Lácaranka.

0: Vítám ve vysílání paní Šidlíkovou z Lechotic. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak já taky zdravím všechny posluchače tohoto krásného pořadu i vás, paní Květuško. Dnes má narozeniny moje švagrová a naše teta, paní Aneška Dudíková z Roštění. Milá teto, my ti přejeme hodně zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví, štěstí sedí vedle tebe a co si sama přeješ. A to jí přejí Bouškovi, Šidlíkovi z Velehradu, Šestákovi, Šidlíkovi z Lechotic a švagrová Lida. Děkuji moc krát a nashledanou.
0: Nashledanou, paní Šidlíková, pěkný den.
1: Taky přeju.
0: A teď se přeneseme do Slopného. Vítám paní Hanu. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Také zdravím všechny v rozhlase. Dnes 1.9. slaví své narozeniny můj syn Zdeněk Janík ze Slopného. A zítra slaví své krásné 6. narozeniny jeho dceruška a moje vnučka Adriánka. Přeji jim hodně zdraví, štěstí, lásku své rodiny a boží požehnání. Adriánko, přeji ti, ať máš ve škole moc kamarádů a ať máš samé jedničky a vykročíš tou správnou nohou do naší krásné slopenské školičky. A ještě bych chtěla, prosím vás, popřát jedno, mám přáníčko pro moji hodnou kamarádku, paní Janu Krauzovou ze Slopného. Zítra se dožívá také krásných narozenin a proto já jí přeji nic jiného než zdraví, které moc potřebuje. Moc. A lásku své rodiny a boží požehnání. Janičko, doufám, že si spolu ještě vypijeme aspoň tu skleničku vína. Moc krát vám děkuji za krásné přání. Děkuji vám moc krát.
0: Ano.
2: A pěkný den přeji.
0: I pěkný den vám přeji a vše dobré. Nashledanou.
2: Ano, nashledanou.
0: Tak připojíme písničku. Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská, Dvě dcérečky a Gloria.

Tak polka nám dozněla a pojďme si přidat e-mail. Je tady prosba o hezkou písničku pro manžela, tatínka a kamaráda pana Marka Lasičku Šilhavíka z Medlovic u Osvětiman k dnešním 53. narozeninám. Milý Mary, nemysli dnes na svůj věk, ještě by se svážně lek. Mysli na to, že dnes slavíš, no tak koukej, ať se bavíš. Hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, lásky, životního elánu a ať tě nikdy neopouští tvůj humor, chuť na dobré pivečko a tvůj zvučný hlas, ať nám zapěje ještě hodně hezkých písniček. To ti ze srdce přejí Kučerovi. A k přání se určitě ráda připojí i manželka Iva, syn Martin s přítelkyní Andreou a dcera Iva s manželem Liborem a všichni, kdo mají Marka rádi. Tak předali jsme a písnička František Kohoutek, přeskočila jsem řádek, omlouvám se, a Když sa Valášek narodí, Valašská Lidová a Jarmila Šuláková.

0: Tak písnička dozněla, pojďme tady předat e-mail, který tady mám. Chtěli bychom nechat zahrát panu Pepovi Jeřábkovi z Vratislávky k jeho narozeninám, které slaví dnes. Přejeme mu pevné zdraví, štěstí, pohodu a dalších plno výletů po okolí. Přeji Musilovi z Vratislávky. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. A teď už hodečky, hodečky, František Kohoutek, Richard Plachý a Zdounečanka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám tady e-mail, který bych ráda předala. Tak pojďme na něj. Hezký den, všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosila bych o písničku a přání. 1. září má svůj narozeninový den paní Eva Sladká z Holešova. Ať každý den je výjimečný a plný radosti, štěstí, lásky a mnoho potřebného zdraví. Krásné narozeniny vám přeje Bohu s manželem Pepou z Rynholce ze Středočeského kraje a ještě jedno přání, a to pro pana Vratislava Šenka z Přerova. Vraťo, ať s Maruškou protancuješ mnoho krásných písniček. Moře zdraví, štěstí, pohody, radost vnuků a lásky přejí Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce a moc děkujeme za odvysílání. Takže předali jsme a hrajeme písničku Straňanská dědina, Jiří Tesařík a Javorinka ze Strání.

0: Tak dohrál nám Valčík, Jiří Tesařík, Petra Šnajdarová, Straňanská jedina a Javorinka ze Strání dohrála. A já vítám paní Františku z Bohuslavic u Zlína. Vítejte.
1: Dobrý den, paní Navratilová. Já bych chtěla následující písničku poslat členům sboru dobrovolných hasičů u nás v Bohuslavicích u Zlína, kteří na sobotu 29. srpna připravili už tradiční akci, která se jmenuje Hasičský les. Je to procházka lesem dětí s rodiči. Na různých místech jsou zastavení, kde děti plní různé úkoly s hasičskou tematikou a končí ta vycházka až daleko od vesnice u kapličky svatého Huberta, která patří našim myslivcům, a tam děti musí zajít s kbelíkem do studánky pro vodu a uhasit takzvaný požár. Je to velice příjemná akce, poučná pro děti, příjemná pro rodiče, tak jim prosím vás, zahrajte nějakou pěknou písničku.
0: Ano, velmi rádi, paní Františko. Děkujeme. Naschledanou.
1: Je to už tradiční, asi čtvrtý ročník a je to vždycky úspěšné.
0: To je velmi dobře. Tak my se tím také samozřejmě těšíme a přejeme vám hezký den. Naschledanou.
1: Já vám taky. Naschledanou.
0: A paní Kmentová Slavičín, prosím.
2: Dobrý den, já bych chtěla pozdravit svou sestru na Slovensku do Hornej Súče, Andělu Chupáčovou, je to vaša věrná posluchačka, chtěla bych jen pro radost zahrát písničku, která ju potěší, a přeju hodně zdraví, štěstí. A děkuji moc.
0: Dobře, i vám popřeji pěkný den a nashledanou.
2: A vám hezký den, nashledanou.
0: Tak a dáme písničku, přátelé. Jan a Pavel Pavlechovi, Podovský potek a Moravěnka.

Tak bodovský potek dozněl, pojďme si přidat e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky pro mou milou kamarádku Irenku Šmitákovou z Brna, která dnes slaví krásných 79 roků. Milá Irenko, k tvým narozeninám ti přejeme nejen pevné zdraví a štěstí, ale také spousty lásky, pohody, radosti, spokojenosti, klidu a ať tvůj život přináší ti ještě mnoho krásných okamžiků se svými nejbližšími. To přejí Vencovští a přejí nám také pěkný sluníčkový den a my děkujeme a hrajeme další písničku nedaleko za dědinu Fanoš Mikulecký, sourozenci Baťkovi a cymbálová muzika Technik Ostrava.

0: Dozněla písnička Fanoš Mikulecký nedaleko za dědinu a k sourozencu Baťkovým se připojili Jaroslav Tesák, Marie Prajková a cymbálová muzika Technik Ostrava doprovodila. A já teď vítám ve vysílání paní Marii Zlanžhota. Dobrý den.
1: Květuško, dobrý den. Já zdravím vás všech v Brně v rozhlasí a všech těch posluchačů, kteří poslouchají tento bezva pořad. 5. oslaví svoji narozeniny moja dobrá kamarádka Mařenka Loučková z Břeclavi. Tak já bych jej z celého srdce přijela, Maří, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, rodinu, pohodu, všecko to nej, a nech se ti splní všecko to, co si přeješ. Květuško, ještě bych měla přáníčko pro všech mojich kamarádů, kteří mě volají, kteří se mnou kamarádia, a tým dechovkářům, kteří tu dechovku mají tak rádi, jak já. Taky všech zdravím a vám přeju také zdravíčko, zdravíčko, a čekám také už, aby aj Ivánka Slabáková se nám vrátila.
0: Já myslím, že už to brzo bude.
1: Vy už toho máte opravdu dost, tak tu silu potřebujete. Děkuji vám moc a všetkých teda zdravím ještě jedenkrát.
0: Ano, nashledanou. Tak a teď už pan František z Frýdku Místku.
2: No paní Navrátilová, to kdybyste chtěla takhle naordinovat, jak jste to naordinovala, to ani není možné. Já vám to potom vysvětlím, nebo to pochopíte během vysílání. Já zdravím svoji milovanou rodnou Jižní Moravu, kterou jsem navštívil v posledních dnech.
0: Ano.
2: A zdravím rodiny do Uhřic, u Kyjova, rodinu Bělohoubkovou, Gajárkovou a Štěrbovou, které jsem taky navštívil. No a pak jsem se přesunul do Dolních Dunajovic, kde jsem se ubytoval. Navštívil jsem kamarády v Lanžhotě. Takže Maruško, možná když to slyšíš, říkám, to by ani možná režisér, kdyby chtěl, tak by se mu to nepovedlo. Já děkuju i s manželkou Violou za výborné přijetí v Lanžhotě. Krásné chvíle, které jsme tam spolu prožili. Odtud jsem se přesunul ke kamarádovi Norbertovi Fefrovému s jeho manželkou, taky Maruškou. Taky to tam bylo nádherné. Potom jsme se vrátili do Dunajovic a v sobotu a v neděli tam proběhly pravé jihomoravské hody. No to byla paráda. Hrála tam nejlepší dechová kapela ze Šakvic. Tam jich je několik, ale tohle byla opravdu ta správná, já ji jmenovat nebudu, ale ti, kdo to se v tom pohybují, tak to vědí. No a z Dunajovic bych chtěl pozdravit celou rodinu Beděrovou, včetně Věrky, u které neznám její jméno, když se vdala, Jaru Malíka s manželkou, paní Evu Tiffenbachovou a všechny kamarádku Lidu Josefíkovou, všechny, s kterými jsem se tam potkala, bylo to strašně bezvadný. Mám nádherný fotky. Takže všem děkuju na Jižní Moravě. Ta Jižní Morava je pořád skvělá. Je, možná je to ještě lepší, než v době, kdy jsem tam býval jako mladý. Já vám, paní Navrátilová, děkuju za prostor, který jste mě dala.
0: Ano.
2: Českému rozhlasu všechno dobré do budoucna. Jo? A
0: děkujeme.
2: Moc vám přejeme pohody, ono, nevím, jak to bude, ale přejeme vám pohodu, štěstí, zdraví a věřím, že vaši posluchači vždycky za váma budou stát. Děkuji vám.
0: Ano, děkujeme. Děkujeme, pane Františku, a přejeme vám pěkný den. Ať se vám daří. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Dáme písničku. To se třeba bude hodit. Bránické hody, Josef Mach, nebo autoři Mach, Plačková a Doubravěnka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Vilmu Smutnou z Ostrovačic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Zahrajte prosím pěknou písničku panu Joškovi Procházkovi, rodáku ze Zbraslavy u Brna, který se 29. srpna dožil pěkných 96 roků a nyní už dlouhá léta byli v Petřvaldu u Karviné. Přeji mu hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu uprostřed své velké rodiny. Moc vám děkuji a přeji vám pěkný den, švagrová Vilma.
0: Ano, děkujeme pěkně a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a teď už druhý telefonát. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Ano, dobrý den, tady pan Karel.
0: Jenda, nám to tam brumle, prosím. My zkusíme, přehodíme do druhého to halo?
2: Halo, no, ano.
0: No, perfektní, teď se nám to podařilo vás tak jaksi vyčistit. Tak pojďme, jo. Pane Karle.
2: Ano, já bych chtěl popřát včerejším jubilým narozeninám měla Danka Magálová z Moravanky.
0: Ano.
2: Hodně zdraví a štěstí a dítě dobře zpívá. Ona zpívala Moravance kolik roků.
0: No ano, víme,
2: Danka
0: víme.
2: Danka Magálová.
0: No jistě, že. Tak jo, tak já.
2: Moravance, a to jsme vyrůstali na ty Moravance.
0: No to je pravda. Tak to,
2: ano,
0: tak.
2: Za ty léta jsme tam vyrůstali hodně, jako pamatuju tu Moravanku, jak hrávala, chodíval jsem na koncerty. A...
0: Ano,
2: to je a taky
0: dobře.
2: Bych chtěl ještě popřát tady lidem, důchodcům, kteří mě jako přáli narozeninám, tak jim přeju všechno nejlepší a hodně zdraví a děkuju za přání. Tak vám taky hodně zdraví v rádiu a mějte se pěkně a
0: ano.
2: Se někdy nashledanou.
0: Pane Karle, pěkný den, nashledanou.
2: Vám taky, ať hraje hlavně Moravěnka.
0: Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A tak pojďme připojíme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych ráda povinšovala dnes paní Marii Kafrdové z Ořechova k jejím narozeninám a také panu Vratislavovi Šenkovi z Přerova k jeho narozeninám. Takže vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré mysli a jak já říkám, na zdraví a živio a jsme velmi rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Vážíme si toho. Tak to jsme popřáli a připojíme písničku. Přátelé, Javorník, Javorník, Lidová a Kotáranka.

0: Tak písnička nám dozněla. Pojďme přivítat pana Bohumila z Hevlína. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím v redakci Českých spoluobčany, a kteří vás poslouchají. A dneska se dožívá náš syn Bohumil Mahdal mladší z Hevlína, 50 let. Tak bych mu chtěl za sebe a za svou manželku, která pobývá v Božici na zámečku v domově důchodců, popřát hodně štěstí, zdraví, lásky a tak dále, co všechno se přeje, že jo. A
0: ano?
1: Popřát bych jménem těch, kteří ho jako sourozenců, rodičů, jo, babičky, dědečky a tak dále, co všichni kolem něho celý život obíhají a pobíhají.
0: Dobře, tak jo.
1: Děkuji vám moc.
0: Ano, a se vám daří, pěkný den.
1: Děkuji, na shle.
0: Tak a pojďme se vrhnout na e-mail tady. Dnes má velký den člen našeho klubu důchodců ve Velaticích, pan Mirek Zahradník. Dožívá se rovných 80 roků. Mirku, do další 80 ti přejeme pevné zdraví. Buď šťastný, stále veselý a ještě hodně pohárů a medailí na našich turnajích. Paní Navrátová, děkujeme za písničku, za všechny členy klubu zdraví. Petr. Tak, my děkujeme. Já tady ještě připojím, neboť tady mám aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Já bych ráda povinšovala paní Heleně Pospíšilové, která právě dnes slaví své narozeniny a je z Hrušovan u Brna. Tak tedy, paní Heleno, vše jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré mysli, ať se vám daří. Tak a děkujeme vám za vaši opravdu těžkou práci. My si toho velmi vážíme. Tak písnička je připravená Růžová krinolína. Co říkáte, přátelé? František Svojík, Vladimír Edy Forst, Judita Čiřovská nám zaspívá a orchestr Karla Vlacha.

Tak růžová krinolína nám dozněla a pojďme se tady potěšit z pozvánek, protože tady máme pozvánky. A Tetičky z Dolněmčí, ŽPS Tetičky z Dolněmčí ve spolupráci s obcí Dolní Němčí pořádají vaření trnek v sobotu 5. září v muzeu na Mlýně Dolní Němčí. A program od 14. hodiny vaření, ochutnávka povidel a jarmark. A účinkující mužský pěvecký sbor Dolněmčané, mužský pěvecký sbor Hlahol z Brankovic, ženský pěvecký sbor Moravianky z Moravan, ženský pěvecký sbor Kukulenka, ženský pěvecký sbor Čerešňa, ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí a hraje cymbálová muzika Ohnica. Takže máte se na co těšit na sobotu 5. září od 14. hodiny. Tak to byla jedna pozvánka, pojďme na další. Spolek hovoranských vinařů vás srdečně zve na novou akci s názvem Purčákový pochod hovoranskými vinohrady. Koná se to v sobotu 5. září od 11. hodiny v Hovoranech. Otevřeno bude 21 sklepů, v každém budete moci ochutnat burčák i víno z produkce místních vinařů, nebudou chybět ani speciality k jídlu a přes den si můžete zaspívat s folklorními sbory a večer zatancovat na zábavě s kapelou. Tak více informací na www.vinozhovoran.cz a na Facebooku. Těšíme se na vás. No a do třetice tady mám pozvánku. Dobrý den, dovolte mi pozvat vás na hodové slavnosti do Količína v pátek 4. září od 20. hodiny. Již bude tradiční zábava s kapelou Pres a v neděli 6. září hodové odpoledne s dechovou hudbou Sebraňáci od 14 hodin. Bohaté občerstvení, tombola, kolotoče, vláček Pacifik. Těší se na vás osadní výbor Količín a hasiči Količín. Takže předali jsme a písnička už poslední. Jan Slabák, Pijme chlapci, Vínečko ze Džbána a Moravanka.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer, krátce po 18. hodině, v druhé hodině našeho vysílání. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi pořady od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka Má poslední v podání Moravěnky. Přeji vám pohodové odpoledne.

0: Sex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Při dopravních nehodách na Jižní Moravě zemřelo o letních prázdninách 16 lidí. Začal nový školní rok v Bílovicích nad Svitavou. Otevřeli novou školu pro první a druhé třídy. Odvolací soud v kauze předvolebních plakátů SPD podle Okamury potvrdil právo na svobodu projevu. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. O letních prázdninách zemřelo při nehodách na jihomoravských silnicích 16 lidí. To je nejvíce za posledních 7 let. Meziročně se navýšil taky počet nehod o zhruba 150 na 1150. Příčinou může být podle policie mimo jiné kombinace vedra, hustší prázdninové dopravy nebo uzavírek a oprav silnic. Někteří řidiči bourají taky kvůli riskantnímu předjíždění, potvrzuje zástupce vedoucího krajské dopravní policie Lubomír Sedlák.
5: To už nemusí být třeba zákaz na základě dopravního značení. Ale jiné případy, nepřehledný oblouk, nepřehledný horizont. Řidič má obecnou úpravu zákona zakázáno předjíždět v těchto místech. Bohužel k tomu často dochází, to jsou typicky silnice první třídy mimo obec.
4: Prvňáci a druháci v Bílovicích nad Svitavou u Brna se od dneška učí v nové škole. Vznikla přestavbou bývalého mlýna na Mlýnském ostrově. V okolí stále pokračují stavební práce. Dělníci tam budují několik multifunkčních hřišť, parka, prostranství pro kulturní akce. Jezdí tam nákladně auta a stavební stroje. Vedení obce i školy proto řešilo hlavně bezpečnost dětí.
6: My jsme šli ze strany náměstí, takže tam se to zdá poměrně jako bezpečný. Je to tady celkem koordinovaný.
7: Popisuje cestu do nové školy Daniela Petrže. Syna Mirka tam zatím bude vodit.
6: Asi natrénujeme ze začátku a pak se uvidí, jak se zvládne cesta.
7: Kvůli bezpečnosti platí v obci několik opatření, říká ředitel školy Libor Žanda.
8: Pěšky, ideální cesta je z náměstí, podél řeky, kdy se dostanou bez nějaké kolize z auty až sem před školu. A když chtějí přijet autem, tak jsme tady vyhradili místo, něco jako kiss and ride.
7: Stavební práce na Mlýnském ostrově mají skončit na jaře, kdy chce obec zprovoznit i mini pivovar. Ten bude v přízemí stejné budovy, kde je v patře školní jídelna. Bílovic nad Svitavou, Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
4: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Předseda hnutí Tomio Okamura to označil za prohru opozice. Pravomocný rozsudek podle něj respektuje právo na svobodu projevu a dokazuje, že SPD nespáchalo žádný trestný čin, napsal to na síti X. Kauza se týká plakátů z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Státní zástupce dnes řekl, že zváží podání dovolání. Agentura Czech Tourism má od dneška nové vedení. Tereza Hofmanová nahradila Františka Reismillera, který na funkci rezignoval. Novou ředitelku jmenovala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hofmanová v agentuře působí zhruba 16 let. Doteď byla šéfkou jednoho z odborů.
0: Počasí.
4: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno až oblačno, večer potom bude oblačnost ubývat na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolem Rohlenky silný provoz. Hlavně kamiony v pravém pruhu, natahuje se tu až na k exitu 210 Holubice. Šťastné cesty.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Alex a host.
1: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
9: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál, tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a zcestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo, tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píhli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo. Takže
0: Máme to rozdělené.
1: Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jedinej třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdekoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou, klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnicích, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Príglu, jo. Ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to někdy?
1: Ano, ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde bejt, dejte mi pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to, ano. Z toho
1: nechat sála. To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia Polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku, a já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. On říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Ne,
0: není to žádoucí?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatí to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště, díš, mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývla, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a Aneb Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. Tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky, podkolenky, minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva, to mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb Když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela a tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líbí vstříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami živožití, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku, a nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená, a jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, aby je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila, jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle a já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla statínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřený. Jo, ne, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakal. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let.

let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bož mě blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dal jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z Legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, ježiš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo fajn,
0: právě proto.
1: Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslí, bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Dělníci v Brně zprovoznili novou smyčku v Bystrci, naváže na ní tramvajový tunel. Jihomoravští celníci na dálnici D2 zabavili přes 900 litrů červené nafty. Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Tramvaje v Brně se po dvou měsících vrací do smyčky Ečerova. Dnes ji zprovoznil dopravní podnik. Vozy do ní nově najíždí zleva kvůli rozestavěné trati na sídliště Kamechy. Ta povede tunelem, kterým se cestující projedou na konci příštího roku. Pokračuje generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
2: Budou pokračovat výkopové bagrovací práce v zářezu směrem ke Kamechům, tak aby se propojil ten úsek mezi vjezdem do tunelu a odbočkou tady v tenhle případě Ečerova, tak abychom ke konci roku mohli položit koleje až vlastně do tunelu.
1: Nová trať bude měřit skoro 1,5 kilometru a vyjde na víc než 1,75 miliardy korun. Jihomoravští celníci oznámili, že na dálnici D2 u Břeclavy zabavili 930 litrů nelegálně převážené červené nafty. Ve čtyřech dodávkách z Rumunska jí během soboty přivezli řidiči, kteří levnější topné palivo nakoupili v Belgii. Podle předpisů ale směli mimo nádrž převážet pouze jeden 20-litrový kanistr, vysvětluje mluvčí jihomoravských celníků Lada Temňáková.
3: Ve všech případech řidiči vozidel o své nelegálně převážené zboží přišli. Celníci barvenou naftu zadrželi a souhrnná částka spotřební daně, kterou řidiči v těchto případech zaplatili, činila téměř 10 000 korun.
1: Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výšší dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrh k předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatelé i experti. Bystřice na Uherskohradisku sníží spotřebu elektrické energie. Na tři obecní budovy nainstaluje fotovoltaické elektrárny. Jejich vybudování bude stát zhruba 3,5 milionu korun. Polovinu nákladů pokryje dotace z modernizačního fondu. Panely budou na objektu tělovýchovné jednoty Sokola na základní a mateřské škole.
4: Vyrobenou energii obec využije nejen přímo v těchto budovách. Přetoky z mateřské školy budou zásobovat obecní úřad nebo veřejné osvětlení. Energie z budovy Sokola zase bude napájet automatické zavlažování na fotbalovém hřišti. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno až oblačno, večer potom bude oblačnost ubývat na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silný provoz na dálnici D1 v Brně popojíždět budete v obou směrech před omezením. Hlavně kamiony v pravém pruhu, osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno přeju, vážení přátelé. U mikrofonu Borek Kapitanček a protože máme 1. září, rád bych zejména těm, kterých se týkají školní povinnosti, popřál v novém školním roce jen to nejlepší, aby jim všechno učivo šlo do hlavy aby je nezlobili učitelé, aby přestávky byly takové, jak mají být, a abyste dělali radost svým rodičům. A nám odrostlejším přeju, aby v tom novém měsíci, který dneškem začíná, aby nás nepotkala žádná špatná zpráva. Jsou 4 minuty po 14. hodině a dobré odpoledne, které vás už za malou chvilku pozve na výlet. Povím vám také, jaké bude počasí, i když to nebudu já, ale meteorolog brněnské pobočky ČHMU, ale taky nabídne naši telefonickou trefu, či to, co v učebnicích nebylo. Tohle dobré odpoledne právě začíná. A já bych měl pogratulovat všem Lindám a Samuelům, kteří dnes slaví své jmeniny. Takže zdraví, štěstí a lásku. Podívám-li se na stránku Wikipedie s datem 1. září, zjistil jsem, že první den tohoto měsíce býval jedním ze dnů, které sloužily jako počátek kalendářního roku. To jsem nevěděl. Jako počátek roku platil tenhle den v Byzantské říši, v některých částech jižní Itálie a taky na Balkáně. A od 13. století do roku 1700 také v Rusku. Teď už 5,5 minuty po 14. hodině, nejvyšší čas ještě říct, že dnes má narozeniny Barry Gibb z Bee Gees a že za chvilku už uslyšíte Marii Rotrovou a potom Goombay Dance Band.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: O tom, jestli nás náhodou v budoucích hodinách či dnech nečeká meteorologické Eldorado, už za chvíli poreferuje v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno Petr Hruška, ale já si ještě dovolím jednu věc, tedy připomenout to, že kromě Lindy a Samuela se dnešek označuje také den svatého Jilí. A jedna z pranostik praví, že jaké počasí o Jilím panuje, takové celý měsíc se ukazuje. No tak jako závdavek by to docela šlo, Petře. Přeji vám dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké máme právě teď počasí na Jižní Moravě?
2: Aktuálně skôr nám prevažuje oblačná obloha, sem tam ale i polojasno, rôzne sa to striedá, slnko a mraky, zrážky žiadne. Teploty sú v tejto chvíli väčšinou od 22 do 26 stupňov Celzia a vietor je mierny západných smerov, niekde i taký svižnejší do 25 km za hodinu.
1: V rámci té pranostiky bych tedy mohl říct, že to bude pěkný měsíc, který dneškem začíná, ale to je samozřejmě otázkou vývoje meteorologických podmínek a podobně. A my pro vás sledujeme počasí každý den. Petře, jaké nás čeká odpoledne? To už bychom mohli vědět trošku přesněji.
2: Ano, príliš sa toho meniť nebude, bude pokračovať také oblačné až polojasné počasie. Potom večer bude oblačnosť postupne ubúdať na skoro jasno.
1: A jaká bude noc a jaká potom bude středa 2. září?
2: Zo začiatku noci, alebo teda celkovo v tej prvej časti, málo oblačnosti alebo žiadna, skoro jasno až jasno postupne, ale v priebehu noci zase mraky od juhu budú pribúdať. K ránu by potom malo prevažovať polojasno na juhu kraja, tam krátko i oblačno, ale zrážky žiadne a v údoliach výnimočne by sa mohli objaviť mly, ale je to len malá pravdepodobnosť, minimá 14 až 11 stupňov, no a vietor slabý, premenlivý alebo bude bez vetra.
1: Začíná-li pro vás den východem slunce, tak na startovní bloky se zítra v Brně postavíte v 6 hodin a 10 minut. To v Brně vychází slunce. Zapadne v 19 hodin a 37 minut středoevropského letního času. A po celý 2. zářijový den bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické předpovědi, tedy mírná zátěž. A jak to bude vypadat přes den?
2: Zo začiatku by malo prevažovať polojasno alebo i skoro jasno, takže slnečné počasie, potom popoludní a večer bude väčšinou oblačná obloha. Zrážky v podstate žiadne, len výnimočne sa môžu objaviť prehánky, keby nejaké vznikli, tak bolo by to skôr na severe kraja, niekedy neskôr popoludní alebo večer. Najvyššie teploty 25 až 28 stupňov Celzia, takže zase o niečo teplejšie ako dnes a aj vietor bude len slabý, premenlivý, takže ani ten nás nebude schladzovať.
1: Oteplovať sa bude i ve čtvrtek a v pátek?
2: Bude pokračovať teplé počasie. V štvrtok naďalej také oblačno až polojasno, len malá pravdepodobnosť na zrážky, maximá 24 až 28 stupňov Celzia. A v piatok by malo byť najteplejšie 26 až 30 stupňov. V prvej časti dňa ale veľká oblačnosť, sem tam možno slabý dážď, bude cez nás prechádzať teplá fronta, ale nie nejaká výrazná. A v druhej časti dňa by malo byť zase viac slnečného svitu a k tomu bude fúkať i taký svižnejší vietor západných smerov.
1: Je to sice jenom můj subjektivní názor, ale řekl bych, že do konce tohoto pracovního týdne nás žádné meteorologické Eldorado, jak jsem před chvílí říkal, nečeká. A řekl vám to Petr Hruška, meteorolog brněnské pobočky ČHMU. Děkuju a naslyšenou.
2: Příjemný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Páteční dopolední vysílání 4. září po 10. hodině bude opět speciální. Zavítáme totiž do Zoo Sedlec, kam se za námi můžete přijít také podívat. S chovateli a provozovateli si budeme povídat o zvířatech, která tu chovají, ale také o historii a budoucnosti zoologické zahrady jen kousek od Mikulova. Chovatelskou poradnu po 11. hodině věnujeme chovu ptactva v domácích podmínkách. Na živé vysílání ze Zoo Sedlec váš poslech a také návštěvu se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je úterý 1. září 2026 a na letní prázdniny tohoto roku už můžeme jenom vzpomínat. Letošní prázdniny ovšem byly na jihomoravských silnicích nejtragičtější za posledních 7 let. Při nehodách zemřelo podle průběžné policejní statistiky 16 lidí. Tématu se budeme podrobně věnovat už za pár chvil v našem dobrém odpoledni s kolegyní Alenou Hesovou. Ale já bych pro vás měl na, řekněme, obvyklém místě jednu pozvánku na nadcházející dny. Na místo, kde by se vám určitě mohlo líbit. Na pivní festival ve Výškově, který se koná tento pátek a tuhle sobotu. Na Masarykovo náměstí ve Výškově to budou 2 dny plné piva, hudby, soutěží a motoristické atmosféry, to je taky důležité. Návštěvníci se můžou těšit na desítku pivovarů, koncerty několika kapel a v pátek také na představení vybraných soutěžních posádek před 34. rally Výškov. Ta se potom pojede v sobotu od 9 hodin od rána a přihlášeno do ní je přes 120 posádek, které nabídnou divákům pestrou směsici moderních soutěžních speciálů, historických automobilů i vozů nižších kategorií. Pro podrobnosti o pivním festivalu ve Výškově se můžete podívat na webovou stránku výškovského TICu, tedy www.ticvyškov.cz. Doporučuju. No a snad se vám bude líbit. Dnešní Edova zvuková zásilka z Adlerek je zase jednou výrazně hantecová. No aby ne, když je brněnský hantec od letošního léta nemateriálním kulturním dědictvím Jihomoravského kraje.
1: Edův zvonek.
2: Já sice kouřím, že dneska to bude spíš takové rebus, ale když se to hokne po našem, jak na Lochecový sajtně, tak to nemá felu. Do háru šmikný doklape pasr a má na glocně jenem 3 harizony. Jak to chcete, hlásí chlupodravec. No, ufachčí mě tam cestičku. Frýzer mu mázne jeden harizon vlevo, druhé vpravo a třetí mu zůstane vypadlé mezi kolkama. A co v čílkemo? No, tak mě to mígní na ježovku. Harizonové technik mígne jeden harizon a druhému zase zvostane v kolkách. Kabr se fest poštengruje a vaří. No, tak mě nech je třeba rozvrkočenýho.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Při nehodách na silnicích na Jižní Moravě letos o letních prázdninách zemřelo 16 lidí. Jde o nejhorší bilanci od roku 2019. Tehdy zahynulo při prázdninových nehodách také 16 lidí. Potvrzuje to předběžná statistika policie. Loni v létě přitom evidovala pouze 5 mrtvých. O těchto prázdninách se meziročně zvýšil taky celkový počet nehod. Z detaily k tomuto tématu je teď ve studiu Českého rozhlasu Brno reportérka Alena Hesová. Přeju dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Aleno, který den byl z hlediska nehod o prázdninách nejhorší?
1: Šlo hned o 2 srpnové soboty. 1. a 8. srpna zemřeli při nehodách 3 lidé, dohromady tedy 6. 1. srpna nepřežili 2 lidé nehodu 3 aut na dálnici D52 u Pohořelic. Třetí člověk potom podlehl zraněním později v nemocnici. O týden později u hlubokých Mašůvek na Znojemsku nezvládl motorkář projet zatáčku, vyjel ze silnice a nepřežil. Další 2 lidé zahynuli při střetu 2 aut na silnici 53 u Pohořelic. Vážná byla také nehoda, která se stala ve čtvrtek u Doubravníku na Tišnovsku. Řidič tam vyjel ze silnice a narazil do stromu. Srážku nepřežilo jedno dítě, dalších 5 lidí se zranilo. Mezi nimi byly 4 děti a 2 stále zůstávají v nemocnici.
0: Srpen byl tedy z hlediska nehod tragičtější než červenec, je to tak?
1: Ano, zatímco v srpnu při nehodách v kraji zemřelo 11 lidí, v červenci bylo obětí 5 a o těchto prázdninách se stalo celkově 1150 nehod, loni ve stejném období zhruba 1000. V posledních letech počet nehod pravidelně překračuje během léta 1000. A jenom pro srovnání dodám, že v celém Česku letos v červenci a v srpnu zemřelo 99 lidí a to je nejvíc od roku 2021.
0: Vraťme se ještě k nám na Jižní Moravu. Čím si krajská policie tu tragickou bilanci vysvětluje?
1: No, policisté dělali přes prázdniny jako každoročně spoustu kontrol spojených s cestováním na dovolené. Roli podle nich může hrát v případě těch nehod i kombinace teplého počasí, toho intenzivnějšího prázdninového provozu a taky problémy spojené s uzavírkami a opravami silnic. Hlavně křižovatky dálnic D1 a D2. Navíc 117 řidičů, kteří v létě bourali, bylo pod vlivem alkoholu. Obecně platí, že šoféři často bourají, protože nepřizpůsobí jízdu okolnostem. Ale zástupce vedoucího krajské dopravní policie Lubomír Sedlák upozorňuje taky na riskantní předjíždění v úsecích, kde se to nesmí.
2: To už nemusí být třeba zákaz na základě dopravního značení, ale jiné případy. Nepřehledný oblouk, nepřehledný horizont. Řidič má obecnou úpravu zákona zakázáno předjíždět v těchto místech. Bohužel k tomu často dochází. To jsou typicky silnice první třídy mimo obec.
1: Při takových nehodách řidič často vyjedou ze svého pruhu, kde se srazí s jiným autem. Případně se dostanou mimo silnici a narazí do stromu.
0: Letošní letní prázdniny, které jsou za námi, patří k těm nejtragičtějším za poslední roky, pokud jde o dopravní nehody. Víme to díky reportérce Aleně Hesové. Byť to nebylo veselé téma, děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
1: Není zač krásný den.
0: 14 hodin 38 minut, to je čas, který sleduju za vás. Nemusíte se dívat ani na hodinky. Takže za pár minut se znovu uslyšíme, tedy už s pozvánkou na turistickou akci, která se bude konat o 1. zářijovém víkendu. No, ve vysílání dobrého odpoledne už za chvíli na tuhle akci pozve Hana Slabáková z Klubu českých turistů.
3: Český rozhlas Brno, písně.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!

0: Pěkné odpoledne přeji, vážení přátelé, nejen vám, ale i Haně Slabákové z Klubu českých turistů. Dobrý den, Hanko.
1: Dobré odpoledne.
0: Vy jste opět u mikrofonu Českého rozhlasu Brno s pozvánkou na nastávající víkend, ale ono to vlastně bude déle než o víkendu ta akce, na kterou chcete pozvat chodce a chodkyně.
1: Ano, je to tak. Tentokrát tu mám pozvánku vlastně tří spřátelených oblastí Klubu českých turistů, a to oblasti Vysočina, naší Jihomoravské a také Zlínské. A pořádá se ve dnech 3. až 6. 9., čili již od čtvrtka, dny vysokohorské turistiky na skalách Žďárských vrchů.
0: Takže nejen chodci, ale i lezci.
1: Přesně tak, a navíc se mohou zúčastnit i cyklisté. Ta část lezecká, ta je jaksi založená na přihláškách předem, vytvoří se různá lezecká družstva ve skupinách 4 až 8 osob a ti se potom pohybují pod vedením cvičitelů VHT po jednotlivých skálních oblastech Žďárských vrchů, kde bude probíhat zajištěné lezení. Je to opravdu uděláno tak, aby si zalezl každý, kdo bude mít zájem, takže je to vlastně bez rozdílu té výkonnosti, že podle toho se jim vybere trasa, jak kdo na to bude připraven. Ale není to jenom tady pro ty vysokohorské turisty, kteří si chtějí zkoušet to lezení, ale je to také pro pěší turisty a cykloturisty. Jednak se mohou jít podívat na ty lezce ke skalám, ale také pod vedením cvičitelů turistiky poznávat krásy Žďárských vrchů. No a ti cykloturisté dokonce kromě Žďárských vrchů mohou zavítat třeba i do Toulovcových Maštalí a podobně, vlastně směrem do Pardubického kraje. Večer probíhá promítání z minulých ročníků dnů VHT a z dalších nějakých akcí zajímavých. A kde se to vlastně koná? To důležité místo je penzion Poslední míle v Milovech a odtud se vlastně vydává do celého okolí. Je to 16 kilometrů od Nového Města na Moravě, abychom si to tak přiblížili. Takže tam se na nás budou vysokohorští turisté těšit a tam se určitě můžeme dozvědět spoustu zajímavého.
0: Ať už budete sami po těch skalách zkoušet vylézt, anebo se jenom dívat, rozhodně si užijte dny vysokohorské turistiky mezi 3. a 6. dnem měsíce září. Víte o tom díky Haně Slabákové z Klubu českých turistů. Hanko, já vám děkuju za tip.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V pěti obcích na Šlapanicku od dneška funguje poptávková doprava. Koaliční SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. Návrhy na proměnu staré osady v Brně Židenicích dnes představí prezentace a výstava v Dělnickém domě. A zítra čekáme zpočátku dne slunečno, během dne oblačno a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Lidé na Šlapanicku si od dneška jako první v Jihomoravském kraji vyzkouší poptávkovou dopravu. Místo autobusu pro ně na objednání přijede dodávka. Jízdné ale zaplatí stejné. Služba je integrovaná v krajském dopravním systému. Kromě Šlapanic funguje také v Praci, Kobylnicích, Ponětovicích a Jiříkovicích. Spoj si musí cestující předem objednat na vybranou zastávku pomocí mobilní aplikace Iris nebo telefonicky. Vysvětluje mluvčí společnosti Cordis Květoslav Havlík.
2: Cestující má možnost si objednat spojení i několik dnů předem. Nejpozději je to možné hodinu před plánovaným odjezdem. Na objednané místo potom přijede v podstatě dodávka zhruba pro 7 cestujících, kterou poznáte podle toho, že na střeše bude mít symbol ve tvaru obdélníku zelené barvy, ve kterém bude napsáno slovy linka.
1: Poptávková doprava je nad stavbou k linkovým autobusům. Je možné využít v době, kdy běžný spoj nejede a zastavuje na více místech, takzvaných virtuálních zastávkách. Koaliční hnutí SPD se postavilo proti snížení podpory v nezaměstnanosti. Návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO včera schválila vláda. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD ale nebyl návrh projednán na koaliční radě a označuje to za trestání pracujících.
3: My i toto téma otevřeme na koaliční jednání, které bude v pondělí, protože aby pan ministr Juchelka z hnutí ANO tímto způsobem chtěli oni potrestat pracující lidi za to, že chvilku se ocitli v nezaměstnanosti, to mi teda připadá úplně špatně.
1: Podle ministerstva práce a sociálních věcí je pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora není potřebná. Rezort by tím ušetřil zhruba 5 miliard korun. S novou podobou přestupního uzlu Stará osada v Brně se zájemci seznámí na dnešní prezentaci v Dělnickém domě v Židenicích. Pořádá ji kancelář architekta města Brna, která na proměnu této lokality pořádala urbanistickou soutěž. Vítězný návrh okomentují zástupci ateliéru Schwerpunkt od 17 hodin. Zároveň si tam lidé prohlédnou i všechny ostatní soutěžní návrhy.
4: Stará osada se má v následujících letech změnit v náměstí lemované budovami, které obkrouží tramvajová smyčka. Z Beníčkovy a Svatopulkovy ulice se stanou městské třídy. Změnu umožní dokončení velkého městského okruhu. Ten bude mít vliv i na lesopark Akátky na pomezí Vinohrad a Židenic. I tuto lokalitu řešila architektonicko-krajinářská soutěž. Na prezentaci s tématem Staré osady proto naváže další věnovaná Akátkám. Návrhy z obou soutěží budou v Dělnickém domě vystavené do 15. září. Z Brna Židenic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra na Jihomoravě čekáme zpočátku dne polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer většinou oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně v obou směrech. Delší je směr Vyškov. Kromě omezení u D2 teď ještě nepojízdný kamion na kilometru 194 blokuje pravý pruh a projíždí se pouze levým. Pro osobní auta je to asi na 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré odpoledne přeju vám všem, kteří jste správně naladěni i po 15. hodině. Ve chvíli, kdy začíná další část našeho dvouhodinového odpoledního bloku, který vás zavede na výlety, který vám nabídne informace o počasí a ve kterém můžete také soutěžit. Hned se dostanu k trefě i k otázkovým tématům, které jsou pro dnešní den připraveny. Ale teď něco k těm pozornějším posluchačům, kteří mají přístup na web, tedy brno-rozhlas.cz, naše webová stránka, kde se dozvíte hodně nového. A nakonec si tam můžete pomocí záložky audioarchiv i připomenout naše už proběhlé vysílání. Totéž lze udělat pomocí aplikace Můj rozhlas. Ale já to říkám hlavně proto, že ti, kteří mají pravidelný přístup a dívají se dosti často na webovou stránku, kterou jsem právě zmínil, na to, co se děje na webkameře v našem studiu, si možná všimli, že dosti často vykukuju z okna v té poslední hodině. No to protože sleduju, jak probíhají přípravy na dnešní vystoupení Marie Putnerové. Jak už jsem říkal, na našem webu se rozvíte mnohé, třeba i o pořadu Fajnšmekři. Ovšem, tentokrát vzhledem k příznivému počasí, Fajnšmekři tedy dnes nebudou v sedmičce, ale na místě, které je no prostě krásné. Já jsem se díval, jak se tam všechno chystá, zvuková aparatura. A tenhle koncert tedy bude dnes jako open air na zahradě vedle budovy rozhlasu na dvoře kostela na nebevzetí Panny Marie. A už se tam i hladí, tedy v tom smyslu, že je nahlas spuštěna zvuková aparatura, takže bych měl ta okna zavřít. No a vám jenom připomenout, že dnes v 19 hodin Marie Putnerová, rodačka z Brna, zahraje v triu svůj moderní folk na místě, které jsem zmínil, na dvoře kostela na nebevzetí Panny Marie. Já bych řekl, že ti, kteří si pořídili vstupenky, neprohloupili. No a vy, kteří rádi soutěžíte, teď už se vracím k programu té nastávající hodiny, tak si za chvilku budete moci na naší studiové telefonní lince 726 46 5200 vybírat z těchto čtyř témat v telefonické trefě. Brno historické, přírodopis, sport a hlášky z českých filmů. Odměnou za dvě správné odpovědi vám bude krásná knížka.
0: Český rozhlas Brno.

0: Za sebe musím říct, že tenkrát před 38 lety, když tahle písnička najednou začala ovládat evropský éter, na mě působila jako zjevení. Už takhle dlouho známe Orinoco Flow a od té doby si, milí posluchači a milé posluchačky, pamatujeme, že to zpívá Enya. Ta písnička se dočkala dokonce i takzvaných mashupů, ale k tomu zase někdy jindy a na jiném místě. Teď posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a když jsem před chvilkou zmínil naše dnešní fajnšmekry, tedy cyklus, během nějž vám nabízíme muziku někdy tradiční, někdy méně tradiční, někdy alternativní, tak musím říct ještě něco. Celé to dnešní vystoupení Marie Putnerové, rodačky z Brna, která zahraje v triu svůj moderní folk, je vlastně oslavou výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna. A stalo se tak vlastně přesně před 102 lety, 1. září 1924. No a už bylo řečeno, že pokud bude příznivé počasí, tak se koncert bude konat na místě, které pro fajnšmekry není tolik typické. Na dvoře kostela Na nebevzetí Panny Marie. A já jsem se před malou chvilkou díval jednak na to, jak pokračují přípravy večerního koncertu a taky na předpověď počasí. Večer bude oblačnosti ubývat na skoro jasno a řekl bych, že podmínky budou velmi příznivé. Teď ale k trefě. Na jejímž prahu stojíme společně se soutěžící posluchačkou Jitkou. Dobré odpoledne, Jitko.
1: Zdravím vás ve studii a všechny diváky.
0: Díky apelu naší posluchačky vím, odkud telefonuje. Ona se mě ptala, vy se ani nezeptáte, odkud volám. No takže vím, že je z Modřic, zdravím do Modřic. A nabízím 4 otázková témata k výběru. Vybíráte 2, aby ta výhra byla co nejjednodušší. Tedy tam, kde se vyznáte, tam řekněte ano. Brno historické, přírodopis, sport a hlášky z českých filmů.
1: Tak dáme hlášky z českých filmů a to Brno.
0: Je vybráno a čekají vás během minuty ony 2 otázky zatím skryté pod názvy otázkových okruhů. Spouštím minutu a začínám u hlášek z českých filmů, které jste zmínila jako první. To je ten důvod. Zřejmě slušný oddíl je hláška z filmu Vrchní prchni nebo Jáchyme hoď ho do stroje nebo Pupendo.
1: Tak já chyme hodil do stroje.
0: Věděla byste, kdo ji pronesl?
1: No, to určitě nějaké herec, ale...
0: Jo, nebo, to tak bude. To tak bude. A pojďme na Brno historické. První den měsíce září roku 1286, někdy bývá uváděno 1288, byl dnem, kdy se narodila zakladatelka cisterciáckého kláštera na Starém Brně. Byla to Guta Habsburská, nebo Markéta Braniborská, nebo Eliška Rejčka.
1: No, dáme tu Elišku Rejčku, ale nejsou si jistá tady v tom.
0: Ještě pořád máte čas na to, abyste změnila své odpovědi, protože minuta ještě běží. Ještě neskončil limit určený naší telefonické trefě. Čekáme na zvonec. Pak už trefy bude konec. Jitka trvá na svém a dělá dobře. Gratuluju.
1: Jo, ano.
0: Opravdu, v roce 1286, ovšem někdy bývá uváděno 1288, 1. září toho roku, se narodila královna česká a polská Eliška Rejčka. A správně byla i vaše odpověď filmová, protože zřejmě slušný oddíl je opravdu hláška z filmu Jáchyme hoď ho do stroje a byl to František Peterka, tedy postava pana Tumpacha, který to pronesl. V okamžiku, kdy František Koudelka stál jak zařezaný, respektive přivřený mezi dveře, díky tomu přibouchnutí vlastního saka. Nože, já vám můžu jenom gratulovat. Svět úžasné báry je váš, Jitko.
1: No, tak děkuji.
0: Vydržte na telefonu, vyřídíme formality a přeju vám dobré odpoledne.
1: Taky. Naschledanou.
0: Naschledanou. Teď už máme skoro 4 minuty po 3:45. Nejvyšší čas říct, čekám na spojení s regionálním stopařem.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí? A jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dovolím si teď ale jenom opravdu na chvíli použít i svoji rodnou řeč. Jak se tak dívám, nejsu sám, kdo Mišákovi u mixáku háže čučku přes cemr. Blonce asi tam aj Vojta. Jinými slovy, před 102 lety se z Brna poprvé ozvalo pravidelné rozhlasové vysílání. 1. září 1924 se začala psát historie naší rozhlasové stanice. A protože takové narozeniny si zaslouží oslavu, dveře rozhlasu se dnes otevírají návštěvníkům a návštěvnicím. A u příprav nechybí ani náš regionální stopař Vojta Halaš. Vojto, dobré odpoledne.
2: Ahoj Borku, zdravím tě, opravdu dneska nejsme daleko.
1: Připomeň prosím začátky vysílání před více než 100 lety a přibliž, jak se dnes mohou příchozí návštěvníci zapojit do oslav.
2: Tak vysílání začínalo v poměrně skromných podmínkách. Brněnská stanice tehdy fungovala jako odbočka radiožurnálu a své první pravidelné programy vysílala ze studia na střeše Zemského domu na dnešním Žerotinově náměstí v Brně, tedy z budovy, která dnes slouží jako sídlo Jihomoravského kraje. První brněnské vysílání mělo k dnešnímu rádiu samozřejmě docela daleko. Program zabíral zpočátku jen několik hodin týdně, postupně ale přibývaly přednášky, pohádky, literární pořady, rozhlasové hry a samozřejmě hudba. Čímž se teda dostávám i k dnešnímu programu, jelikož od 19 hodin vystoupí v komorním prostředí zahrady vedle budovy Českého rozhlasu Brno, tedy na dvoře kostela na Nebevzetí Panny Marie, kde se teď nacházím já, zpěvačka a písničkářka Marie Putnerová. A navíc po skončení koncertu navíc budou mít zájemci z řad publika možnost vydat se na večerní prohlídku budovy brněnského rozhlasu s naším editorem Milošem Šenkýřem.
1: No a to je, řekl bych, péče ta nejodbornější, tedy mluvím o editorovi Milošovi. A já jsem vám nelhal, my se vlastně na sebe můžeme podívat z okna, ale já mám pro jistotu, abych nedělal zpětnou vazbu přes ozvučení na nádvoří, respektive zahradě, kostela na Nebevzetí Panny Marie, abych nedělal zpětnou vazbu, tak mám zavřený okna. Jak bude koncert vypadat? A je na něj vše nachystáno?
2: Tak publikum čeká moderní folk, ve kterém se vedle klasických nástrojů objeví také syntetizátory. A Marie Putnerová, mimochodem brněnská rodačka, ve své tvorbě čerpá z celé řady hudebních stylů. Sama svou tvorbu charakterizuje jako písničky o životních pohnutích, ke kterým přistupuje s tichostí a vděčností. Na pódiu se představí dnes v triu, přestože zvuk doplní elektrické nástroje, koncert zůstává komorní a bude stavit především na autentickém hudebním projevu. No a co se týče příprav, myslím, že tady už vše finišuje. Tady na dvoře kostela je připravena aparatura, mikrofony i zhruba 70 židlí pro příchozí diváky a posluchače. Zvukaři si teď ještě kousek ode mě nastavují mixážní pult, a jak možná slyšíte za mnou, ještě tady probíhají i poslední přípravy na úklid. No a musím říct, že jsem v těchto prostorách poprvé a dýchlo to na mě tady velmi příjemnou atmosférou. A tedy nejsem sám, před chvíli jsem se bavil i s kolegyní, která pracuje v rozhlasu 32 let a prozradila mi, že je tady vlastně taky poprvé. Takže pro příchozí návštěvníky to bude určitě výjimečná příležitost.
1: No, my máme výhled na tu už několikrát zmíněnou zahradu, ale nechodíme tam vlastně. Takže já jsem rád i za tuhle premiéru. To byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který se přihlásil z příprav oslavy 102. výročí vysílání naší stanice, tedy Českého rozhlasu Brno. Vojto, děkujeme a dobré odpoledne.
2: Díky, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Jednu zajímavost přímo z Brna pro vás budu mít za pár chvil. Do smyčky Ečerova v Brně Bystrci opět zajíždí tramvaje. Dopravní podnik tam dnes zrušil omezení, které bylo součástí stavby nové tramvajové tratě na sídliště Kamechy. Čím je smyčka speciální a jak to s výstavbou teď vypadá, probereme v našem dobrém odpoledni už za pár chviliček. Teď ale Javory.

0: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Sledujete vysílání Českého rozhlasu Brno a možná někteří z vás mají něco podobného jako já, že si ani všechny ty dopravní stavby, uzavírky a změny v dopravě mnohdy neuvědomujeme. Tak to já bych se najednou podíval rád trošku zblízka s naším kolegou. Stavba nové tramvajové tratě k sídlišti Kamechy v Brně-Bystrci totiž vstoupila do nové fáze. Dopravní podnik dnes znovu zprovoznil smyčku Ečerova, ze které povedou nové koleje. Více nám o tom poví redaktor Jakub Holler, jinak bych to neříkal. Jakube, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co všechno na smyčce dělníci opravili a jak vypadá teď?
2: Po více než dvou měsících se tam vrátily tramvaje. Končí, respektive začíná tam linka jednička. Díky modernizaci má smyčka nové výhybky i trakční vedení. Lidé si taky můžou všimnout nového dláždění. Zajímavější ale je, jak tam ty tramvaje vyjíždí. Ečerova je aktuálně jediná smyčka v Brně, kam tramvaje zajíždí zleva, respektive přejedou kolej v protisměru. Je to z toho důvodu, aby nástupní zastávka byla ve stejné poloze jako ta, na kterou budou přijíždět cestující z Kamech. Definitivní podoba smyčky to ale ještě není. Dělníci tam ještě staví novou měnírnu a opravují inženýrské sítě. Pro větší pohodlnost lidí tam také upraví chodníky, umístí nové lavičky nebo přístřešky a také vysází nové stromy. Taky tam jsou po opravách vidět i hromádky písku, ale ty mají zmizet do konce měsíce.
0: Nedaleko smyčky je tunel, kterým nová linka povede. Co vše tam dělníci zatím dokončili?
2: Od proražení zhruba 320-metrového tunelu jsou to asi 3 měsíce a od té doby tam dělníci zahájili odvodňovací práce a na stěny umístili fólii proti vodě. Aktuálně tam vystužují a betonují stěny tunelu. Na jeho celou délku využijí až 3700 kubíků betonu. Aktuálně jsou lehce za polovinou. Denně tam pracuje zhruba 20 pracovníků, ve dne, ale i v noci, což může způsobovat hluk. Vysvětluje stavbě vedoucí tunelu Lukáš Žatkuliak.
3: Aby sme vôbec mohli provádiť nejaké nočné práce, tak samozrejme robíme rôzne opatrenia. V podstate si zavierame tunel a samotné ústia tunelu geotextiliami. Aspoň aby ich to absorbovalo nejaký hluk.
2: Následně dělníci začnou stavět kabelovody a bezpečnostní chodníky. Pak už je na řadě samotná pokládka nových kolejí. Podle brněnského dopravního podniku to má začít už na konci letošního roku.
0: Jakube, jak bude celá trať po dokončení vypadat? Zkusíš popsat?
2: Rozhodně zkusím. Ten nový, zhruba 1,5-kilometrový úsek prodlouží trať linky 1 od smyčky Ečerova až na konečnou na sídlišti Kamechy. Mezi těmito dvěma místy přibydou dvě nové zastávky, Říčanská a Ruda. Zkušební tramvaj má poprvé vyjet na první část této trati na konci letošního roku a první cestující se místem svezou na konci toho příštího. Do té doby chce dopravní podnik co nejvíce zmodernizovat koleje, po kterých jezdí tramvaje linky 1. Proto také firma nechala opravit úsek Rakovecká Kubíčkova v Bystrci a také úsek v Kníničské ulici, kde ještě do konce tohoto září bude fungovat jednokolejný provoz. Trať ale pak čeká ještě jedno omezení, jak říká generální ředitel podniku Miloš Havránek.
4: Zbyde nám poslední úsek a to je úsek Kníničské, zhruba někde od branky. Tam věřím, že se nám to podaří ještě v tom příštím roce, tak aby opravdu na začátku roku 28, respektive konci roku 27, prostě ta tramvaj číslo 1 jela po komfortní trati až do Kamech.
2: Ještě zmíním, že prodloužení tratě na Kamechy stojí zhruba 1 miliardu a 840 milionů korun. Většinu z toho pak pokryje evropská dotace.
0: Ve studiu dobrého odpoledne, tedy Českého rozhlasu Brno, jsme mluvili o aktuálních informacích o připravované trati do Kamech s Jakubem Hollerem. Děkuju za informace, Jakube. A vám, kteří jste poslouchali a jste pravověrní štatlaři a štatlařky a říkáte si, proč říkají tramvaje místo šalin, tak já vám to vysvětlím. My se vlastně chlubíme i těm, kteří jsou mimo brněnští a tím pádem Hantec tak úplně neovládají. Že, Jakube?
1: Je tomu tak? Ano, ano.
0: Tak dobré odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 15 hodin 38 minut a za chvilku se podíváme na to, co v učebnicích nebylo. Jinými slovy, už za chvíli vás pozveme na návštěvu Austrálie. Vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli, mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4 tisících kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, písničky.

Ty, které nestárnou pro vás, budu mít ještě dvě. Tedy do 16. hodiny v našem dobrém odpolední ještě budou písničky Václava Neckáře a potom klasika od Procol Harum, ovšem v úpravě Annie Lennox, tedy v podání téhle zpěvačky bývalé členky Eurythmics. No a potom v 16 hodin zprávy s Davidem Hasmanem. Dozvíte se v nich třeba o modrých zónách v Modřicích a následovat bude Humoriáda. Jím dnešním hostem bude Jan Přeučil. Tady bude Kapitánček, přeju vám dobré odpoledne. Auta.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka, asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noémův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu, tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře, u nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Modřicích u Brna od dneška platí modré zóny. Na silnici mezi Blanskem a Češkovicemi se vrací autobusy, můžou tam i sanitky. Správce přenosové soupravy ČEPS podává trestní oznámení, objevil chyby při nákupu firmy Net4Gas. A zítra čekáme zpočátku dne slunečno, během dne oblačno a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Modřice u Brna ode dneška zavádí systém rezidentního parkování. Regulace platí na modře vyznačených místech mezi 17. a 6. hodinou ráno každý všední den. Výjimkou je nádražní ulice, která je ve všední dny spoplatněná celodenně. Řidiče bez vyřízeného oprávnění vyjde hodina parkování v zóně na 10 korun. První hodinu mají lidé zdarma. Modřice se inspirovaly brněnskou parkovací zónou C.
2: Platit můžou řidiči přes online automat. Rezidentní parkovací oprávnění si na úřadě můžou vyřídit obyvatelé Modřic a majitelé tamních nemovitostí. Za auto ročně zaplatí 200 korun. Abonenti, tedy majitelé firem nebo provozoven ve městě, za první auto zaplatí 3000 korun. Každé další auto vyjde obyvatelé i firmy dráž. Na kontrolu parkování dohlédnou hlídky městské policie. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Autobusy od dneška opět projedou po silnici mezi Blanskem a jeho místní části Češkovice. Po uzavírce se otevírá taky sanitkám a ostatním autům integrovaného záchranného systému. Řidiči osobních aut na obnovení provozu ještě musí počkat, upozorňuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
3: Dál bude jezdit po té objízdné trase Blansko-Těchov a pak dál na Oburku a Češkovice. Pro ně by měla vlastně objížďka skončit podle informací zhotovitele po 20. listopadu. Tehdy by se měly naplno ukončit práce ještě v okolí té nově přiložené komunikace.
0: Úpravy silnice jsou součástí dlouhodobých úprav rekreační oblasti Palava, která skončí v roce 2027. Státní provozovatel přenosové soupravy ČEPS podal trestní oznámení kvůli koupi společnosti Net4Gas. Ta spravuje tuzemské plynovody. Podle auditu, který si ČEPS nechal zpracovat, se potvrdily zásadní pochybnosti při nákupu firmy. ČEPS ale neuvedl, na koho oznámení míří, ani žádné další podrobnosti. Státní podnik odkoupil zadlužený Net4Gas v roce 2023 po rozhodnutí vlády Petra Fialy z ODS. Zaplatit za něj měl maximálně 5 miliard korun. Finanční částka ale závisela na hospodaření podniků a splnění dalších ekonomických parametrů. Čeští hasiči se vrátili z mise v Srbsku, kde pomáhali s hašením rozsáhlých lesních požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Díky zlepšení situace už tam podle něj nejsou potřebné. Jeden ze dvou vyslaných vrtulníků Black Hawk s posádkou dopoledne přistál na letišti v Přerově. První se do Česka vrátil už o víkendu.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku dne polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer většinou oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v ulici Poříčí. Srazila se tam dodávka s osobním autem. Je silnější provoz, počítejte se zdržením. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy, postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
4: Ano.
5: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
1: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze Skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vedký dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Baloonem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách.
1: Ano, ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historiku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderobírka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčí horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. Bylo určený datum, přišel jsem tam v předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Mařenko, podrž panu přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavé. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Jo, to byl pohádkový kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkal, pane přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu přeučilovi, já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala, když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To je, jak rád by ji slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaněcka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosím bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda Orlický hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teď tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch Gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
6: My vás podhoří Orlických hor ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil podpatkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balón mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balón po ztrátě alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
4: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, no, na co to bylo?
4: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
4: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
4: Jo, chodil jsem do tanečních. No, no. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních. Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
4: Ne.
2: Někteří to tak měli.
4: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže tak už tehdy jste to takhle bral.
4: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
4: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
4: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach, a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí.
4: No, ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je tu Humoriáda, Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučil, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko, jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha. No. A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, přitom bych raději nemluvme, ano? A jak si tady vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco
2: spolu? My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde byste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do České Budějovy, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásí. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, kurvasta, kurvasta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, kurvasta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno party. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány, buď do kolonky A nebo B. Humor, mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 01 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat. Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: A odkud se k nám připojíte do Homoriády a hlasujete? Ptáme se s Janem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím do Kopřivnice. Ano. Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchu a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježiš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tady Jitce Němcové bod v této chvíli. Kam přibude další?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasím pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Haló.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8 asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Pohybovým kreacím. Vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano.
3: Jo, ano. Přelom,
7: ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanžele.
8: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanžele.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
8: bylo to hrozný, jo?
9: Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale... Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějakým zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla
9: do
8: vy?
9: Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže absolutní. Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom...

0: Měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Menzel, Jirka Menzel, ano, říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Vávra.
1: Takže mu vzdávám mu hold takhle ještě ano, po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
0: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
0: Se Štěpánkou asi 15.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringočecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMS-kaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, jo?
3: Že jsou sebekritičtější, ano, myslíte ano, ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jibku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek se ptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi. No, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký... Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takovej docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Mahlat, jestli jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. To nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona vstala, otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, ještě vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávre, ale já se nechávám jméno jako Němcová režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
0: Humoriáda.
1: Děkuji. Děkujeme kolegyni Jitce Němcové. Děkuji pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Začal nový školní rok. V Bílovicích nad Svitavou otevřeli novou školu pro první a druhé třídy. Ke kritice návrhu rozpočtu na příští rok se k motoristům přidalo i koaliční hnutí SPD. Na obilním trhu v Brně je opět otevřené dětské hřiště. A zítra čekáme zpočátku dne slunečno, během dne oblačno a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova. Svítá David Hasman. Prvňáci a druháci v Bílovicích nad Svitavou u Brna se ode dneška učí v nové škole. Vznikla přestavbou bývalého mlýna na Mlýnském ostrově. V okolí stále pokračují stavební práce. Dělníci tam budují několik multifunkčních hřišť, parka, prostranství pro kulturní akce. Jezdí tam nákladní auta a stavební stroje. Vedení obce i školy proto řešilo hlavně bezpečnost dětí.
3: My jsme šli ze strany náměstí, takže tam se to zdá poměrně jako bezpečný. Je to tady celkem koordinovaný.
4: Popisuje cestu do nové školy Daniela Petrže. Syna Mirka tam zatím bude vodit.
3: Asi natrénujeme ze začátku a pak se uvidí, jak se zvládne cesta.
4: Kvůli bezpečnosti platí v obci několik opatření, říká ředitel školy Libor Žanda.
5: Pěšky, ideální cesta je z náměstí, podél řeky, kdy se dostanou bez nějaké kolize z auty až sem před školu. A když chtějí přijet autem, tak jsme tady vyhradili místo, něco jako kiss and ride.
4: Stavební práce na Mlýnském ostrově mají skončit na jaře, kdy chce obec zprovoznit i mini pivovar. Ten bude v přízemí stejné budovy, kde je v patře školní jídelna. Bílovic nad Svitavou, Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Oba koaliční partneři hnutí ANO se vymezili vůči návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jak motoristům, tak SPD vadí hlavně navrhovaná výše schodku 389 miliard korun. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomio Okamury z SPD je možné ušetřit hlavně na dávkách cizincům, včetně Ukrajinců. Jejich vyplácení chce zastavit, stejně jako financování nevládních organizací.
6: My jsme o tom finálním čísle informováni nebyli. Já jsem byl informován o rámci a doufal jsem, že to bude méně. My v každém případě příští týden máme v pondělí večer koaliční radu, takže to je, myslím, že první platforma, kde o tom budeme mluvit a následně je poslanecký klub.
1: Ministr zahraničí Petr Macenka z motoristů se má ve čtvrtek kvůli rozpočtu sejít s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Chce mu navrhnout řadu opatření a pokud se podle svých slov alespoň na části nezhodnou, budou mít motoristé velký problém schodek podpořit. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nepovažuje situaci za nijak mimořádnou. Rozpočet se podle ní vždy v září ještě diskutuje. Od dneška je znovu otevřené dětské hřiště na obilním trhu v Brně. Dělníci ho od června zcela zmodernizovali. Za 8 milionů korun rozšířili jeho plochu a vyměnili povrchy nebo zřídili pítka. Kapacita hřiště dlouhodobě neodpovídala zájmu lidí, říká mluvčí městské části Michal Šťastný.
7: Výsledkem je moderní dětské hřiště s obnovenými i novými herními prvky. Po rekonstrukci se nyní děti můžou vyzkoušet například lezeckou stěnu, tobogán nebo dětské domečky. V příštích letech plánujeme v parku postupně další úpravy, které povedou k tomu, aby bylo místo ještě příjemnějším prostorem k relaxaci a trávení volného času.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku dne polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer většinou oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz v Blansku v Gelhornově ulici. Srazilo se tam osobní vozidlo s motorkářem. Nehoda je se zraněním a na místě zasahují záchranáři. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Je úterý 1. září roku 2026. 4 minuty po 17. hodině začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Už za malou chvíli vám nabídneme zpravodajský souhrn. Krátce poté bude čas na předpověď počasí. Kvůli extrémnímu suchu je letos na jižní Moravě velmi málo komárů. Vyschly tůně i lužní lesy, kde se obvykle množí. Podrobnosti přineseme v reportáži krátce před půl šestou. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 7 minut. Přehled důležitých událostí z Jižní Moravy přináší David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Lidé na Šlapanicku si od dneška jako první v Jihomoravském kraji vyzkoušeli poptávkovou dopravu. Místo autobusů pro ně na objednání přijela dodávka. Jízdné ale zaplatili stejné. Služba je integrovaná v krajském dopravním systému. Kromě Šlapanic funguje také v Praci, Kobylnicích, Ponětovicích a Jiříkovicích. Spoj si musí cestující předem objednat na vybranou zastávku pomocí mobilní aplikace Iris nebo telefonicky. Vysvětluje mluvčí společnosti Cordis Květoslav Havlík.
3: Cestující má možnost si objednat spojení i několik dnů předem. Nejpozději je to možné hodinu před plánovaným odjezdem. Na objednané místo potom přijede v podstatě dodávka, zhruba pro 7 cestujících.
2: Dělníci začali bourat střechu bývalé celnice v Mikulově. Konstrukce stojí nad silnicí, kudy jezdí auta po hlavním tahu do Rakouska. Demolice potrvá zhruba 40 dní. Silničáři po dobu prací zachovají obousměrný provoz. Ředitelství silnice dálnic nechává střechu odstranit kvůli bezpečnosti. Modřice u Brna od dneška zavádí systém rezidentního parkování. Regulace platí na modře vyznačených místech mezi 17. a 6. hodinou ráno každý všední den. Výjimkou je nádražní ulice, která je ve všední dny spoplatněná celodenně. Řidiče bez vyřízeného oprávnění vyjde hodina parkování v zóně na 10 korun. První hodinu mají lidé zdarma. Modřice se inspirovaly brněnskou parkovací zónou C. Autobusy od dneška opět projedou po silnici mezi Blanskem a jeho místní části Češkovice. Po uzavírce se otevírá taky sanitkám a ostatním autům integrovaného záchranného systému. Řidiči osobních aut na obnovení provozu ještě musí počkat, upozorňuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
4: Dál bude jezdit po té objízdné trase Blansko-Těchov a pak dál na Oburku a Češkovice. Pro ně by měla vlastně objížďka skončit po 20. listopadu.
2: Úpravy silnice jsou součástí dlouhodobých úprav rekreační oblasti Palava, která skončí v roce 2027. Lesy města Brna zahajují soutěž s názvem Zlatý podzim. Každý den do konce září lesníci pozvou návštěvníky na jiné místo, kam předem schovají 3 zlaté mince. Ty můžou lidé vyměnit za věcné ceny nebo si je nechat na památku. Cílem je podle městských lesníků zavést lidi i do méně frekventovaných koutů lesů v Brně a okolí.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Páteční dopolední vysílání 4. září po 10. hodině bude opět speciální. Zavítáme totiž do Zoo Sedlec, kam se za námi můžete přijít také podívat. S chovateli a provozovateli si budeme povídat o zvířatech, která tu chovají, ale také o historii a budoucnosti zoologické zahrady jen kousek od Mikulova. Chovatelskou poradnu po 11. hodině věnujeme chovu ptactva v domácích podmínkách. Na živé vysílání ze Zoo Sedlec váš poslech a také návštěvu se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910.

0: i neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 23 minut. Na jižní Moravě je letos velmi málo komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Podle jejich sledování tento trend trvá celý letošní rok. Může za to extrémní sucho. Vyschly kvůli tomu tůně, ve kterých obvykle bývají komáří larvy. Více informací zjišťovala a shrnula v rozhovoru s moderátorem Pavlem Kašparem redaktorka Hana Novotná.
2: Jak to na těch lokalitách konkrétně vypadá?
3: Tak třeba v Kančí Oboře na Břeclavsku přetrvává sucho. Tůně zaplavené nejsou. Neobvykle sucho je i v Polesí Lanžhot a Tvrdonice a stejná situace platí taky na Hodonínsku. Podle hygieniků trvá tento stav prakticky od jara, respektive celý letošní rok. A proto je výskyt komárů velmi nízký. Lidi, kteří do lužních lesů zamíří, to možná potěší, protože komáři neštípnou. Důležité je ale také dodat, že lužní lesy vodu potřebují. A navíc jsou komáři zdrojem potravy pro některé živočichy, například menší druhy netopírů nebo ptáky.
2: Jaký hygienici očekávají vývoj?
3: Letošní sucho je tak extrémní, že ho nepamatují ani ochránci přírody, ani hygienici, ani pamětníci. V nejbližší době to nevypadá, že by do tůní napršelo víc vody nebo že by lužní lesy zaplavila voda z řek. Ale na podzim to může být jinak. Podle hygieniků se v posledních letech stalo, že byly v září záplavy a v říjnu pak byla kalamita komárů, která trvala do listopadu. A to proto, že podzimní měsíci bývají v poslední době dost teplé. Zatím ale podle nich nic nenasvědčuje tomu, že by se tento scénář letos opakoval.
2: Znamená to tedy, že míň komárů může být třeba i na zahrádkách?
3: To úplně ne. Na zahrádkách se komáři můžou líhnout třeba v jezírkách, sudech a dalších nádobách na zadržování vody. Rozmnožit se tak může především komár pisklavý. Pokud se komáří larvy ve vodě objeví, měli by se jí lidé co nejdříve zbavit, aby je hmyz neobtěžoval.
1: S redaktorkou Hanou Novotnou jsme shrnuli letošní vývoj ve výskytu komárů. A za chvíli vás pozvu k poslechu glosy Karla Škrabala, tedy publicisty a básníka, který sleduje aktuální události i trendy.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

mrákem a snem. Můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: Pokračuje pořád Den v kraji a protože je úterý, je tu tradiční čas pro poslech úterní glosy Karla Škrabala. Poslechněte si postřeh tohoto publicisty a básníka, tentokrát na téma nádraží.
1: Pamatuji si to nádraží ještě z doby, kdy jsem byl malý chlapec a jezdil jsem z něj za babičkou do Dolní Cerekve, Jihlava město. Bylo to takové oprýskané vesnické nádraží. Minulý týden jsem tam po dlouhé době přijel znovu vlakem. Vystoupil jsem na moderním novém terminálu, otevíral se před začátkem prázdnin. Prostorný, příjemný, moderní dopravní uzel, z něj kousek do centra, napojení na místní dopravu a další plány s rozvojem tohoto území. Přibude autobusové nádraží místo starého kousek vedle. Vše by mělo být hotové do roku 2030. Městského nádraží bude jezdit od prosince i nová vlaková linka do Prahy a Brna přes Havlíčkův Brod, což železničně trochu odstrčenou Jihlavu přitáhne ke zbytku republiky. Pár minut pěšky od nádraží Jihlava město stojí už necelý rok nová multifunkční horácká aréna. Skvělý stadion pro necelých 6 000 hokejových diváků se stal nedílnou součástí centra Jihlavy. S plánovanými dopravními stavbami v okolí se jistě stane ještě funkčnější součástí města. Zažil jsem diskuze nejen v Jihlavě o tom, že se nová hala nemá stavět v centru na místě starého zimáku, ale někde v polích za městem. Ale právě snaha vedení Jihlavy investovat do rozvoje v centru je to, proč o tom všem teď mluvím. Brno jakoby si stále se svým centrem nevědělo rady. Velkolepé plány brzdí snad i údržbu, což je nejvíce vidět na hlavním nádraží. Jasně, velikostně i náročností projektů ta města nejde srovnávat. Ale zatímco v Brně donedávna měli jen vizualizace, v Jihlavě už mají kde co hotovo. Však stovky fanoušků z Brna se přijeli podívat i na horáckou arénu na první přípravný zápas Komety v této sezóně. Je radost se dívat na rostoucí arénu na brněnském výstavišti, která začne psát svoji hokejovou historii už v lednu, či se projít po novém rulerově nábřeží podél Svratky. Ale mám takový pocit, že to už mělo být všechno dávno. Stejně jako důstojný fotbalový stadion za Lužánkami. Jihlavský příklad ukazuje, že je dobré i v urbanismu navazovat na tradici a starat se o pulzující moderní život v historických centrech.
0: To byl publicista a básník Karel Škrabal. Další ze svých zamyšlení nám nabídne zase za týden. Den v kraji.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy při té příležitosti můžete po celé září vyhrát knihu Temné letopisy moravské. Před písničkou zazněl náš výherní signál a k nám do studia si jako první dovolala paní Silvie. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeji vám a všem ostatním taky.
0: Děkujeme, tak já vám moc gratuluji k výhře, získáváte tedy knihu Temné letopisy moravské.
1: Moc děkuji.
0: Jak jsem zmiňovala, Český rozhlas Brno slaví 102 let. Co byste mu popřála?
1: No, já bych mu popřála, aby dalších minimálně 102 let fungoval tak, jak funguje do teď. Sami skvělí moderátory, sami skvělí písničky a kdyby náhodou se těch 102 let já dožila, tak bych si přála, abych si pustila rádio a slyšela tam opět skvělý komentátory a skvělý písničky.
0: Tak to je od vás krásné, to moc děkujeme, jsme rádi, že nás posloucháte a docela jste mi i nahrála na tu mou další otázku, protože přesně to, že vám je 102 let, jsme si chtěli představit. Takže prozradíte nám například, ve kterém roce by to bylo?
1: Ježiši, tak počkejte, Ježišmarja, já jsem s matikou trochu naštíru, je mi teď, já jsem 62. ročník, tak si to nějak odpočítejte, je mi 64, za 38 let by to bylo.
0: Za 30?
1: Ne, to, ještě, ne, to by bylo. Ježišmarja, já fakt nevím.
0: No bylo by to každopádně za nějakou dobu, to se asi zhodneme.
1: To by bylo, no.
0: Takže 61. jste říkala. Je to tak?
1: Druhý.
0: 62. ročník. Ano, ano, ano. Tak to si dokážeme trošku představit, takových 45 let ještě máme, něco nad 45 let, jestli se nepletu.
1: No.
0: Tak
1: no.
0: A říkala jste, že byste si ráda tedy pustila rádio, za co jsme moc vděční, že byste si ráda pustila Český rozhlas Brno. A co byste třeba lidem odkázala v té době, kdyby vám bylo 102 let, nebo třeba svým blízkým? Máte nějaký odkaz? No. Co byste jim sdělila?
1: Aby se chovali slušně za všech okolností, jsme nechali se něčím zvyklat, nějakým, já nevím, něčím špatným a byli vždycky svý.
0: Tak to je krásné. Tak my ještě jednou moc děkujeme, že nás posloucháte. Já jsem moc ráda, že vám můžu ještě jednou pogratulovat ke knížce, kterou jste vyhrála a budeme se těšit někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuji vám moc krát, krásný den a všechny krásné dny. Děkuji moc.
0: Krásný den, nashledanou. Český rozhlas Brno, písně.

Pořad Den v kraji pravidelně sleduje práci policistů a strážníků. I dnes tedy od nich tady máme zajímavé informace. S koncem letních prázdnin završili jihomoravští policisté sérii preventivně bezpečnostních opatření, zaměřených především na mládež a dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladších 18 let. Podobné akce probíhaly během celého léta, přičemž se kontrol vedle policistů mnohdy zapojovali také strážníci městských policií. Jedna z posledních prázdninových kontrol proběhla v noci z 28. na 29. srpna. Policisté vyrazili na taneční zábavu, která probíhala v obci nedaleko Blanska. A právě tam výsledky kontrol ukázaly, že alkohol mezi mladistvými zůstává problémem. Policisté zkontrolovali celkem 97 osob. U 11 mladistvých zjistili alkohol v dechu. Rčení pachatel se vrací na místo činu se občas potvrdí i v praxi. O tom se přesvědčila pracovnice bezpečnostní agentury v neděli večer v jednom z nákupních center v Králově Poli. Podoba 50-letého muže jí totiž přišla shodná s osobou, která tam před několika dny údajně odcizila elektroniku, nářadí a baterie za 11,5 tisíce korun. Podařilo se jí ale utéct. Okamžitě se proto obrátila na operátora tísňové linky 156 s žádostí o příjezd brněnských strážníků. 50-letý muž nijak nezapíral a dokonce přiznal, že měl v úmyslu toho dne znovu krást. Strážníkům také řekl, že odcizené zboží prodal. Vzhledem ke škodě přesahující 10 000 korun hlídka vyrozuměla státní policisty, kteří si případ pro podezření ze spáchání trestného činu

0: pořadu Den v kraji zbývají poslední minuty. Věnujeme je informaci o tom, jaké události očekáváme zítra. V Brně se sejdou městští radní. Řešit budou mimo jiné například návrh na poskytnutí dotace na vytvoření a umístění bysty architekta Dušana Ždímala a malíře Lubomíra Klimečka. Zítra se zájemci budou moci seznámit s budoucí podobou přestupního uzlu Stará osada v brněnských Židenicích, a to na prezentaci v Dělnickém domě. Vítězný návrh představí zástupci ateliéru Schwerpunkt od 17 hodin. Zároveň si tam lidé prohlédnou i všechny ostatní soutěžní návrhy. Mezi událostmi s datem 2. září 2026 je i slavnostní otevření nové rotační lůžkové jednotky, která vznikla jako nástavba budovy A nemocnice Blansko. A Městský soud v Brně se zítra začne zabývat žalobou o určení vlastnictví židovského spolkového domu na brněnském Kolišti. A to už je pro dnešek všechno. Krásný podvečer vám přeje Eliška Zárecká.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka, asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noémův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu, tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře, u nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Dělnice v Brně zprovoznili novou smyčku v Bystrci, naváže na ní tramvajový tunel. Divákům se dnes po více než měsíční rekonstrukci otevírá kino Lucerna v Brně. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, kterému loni daroval. A zítra čekáme zpočátku dne slunečno, během dne oblačno a teploty do 28 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Tramvaje se v Brně po dvou měsících vrací do smyčky Ečerova. Dnes si zprovoznil dopravní podnik. Vozy do ní nově najíždí zleva kvůli rozestavěné trati na sídliště Kamechy. Ta povede tunelem, kterým se cestující projedou na konci příštího roku. Pokračuje generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
4: Budou pokračovat výkopové bagrovací práce v zářezu směrem ke Kamechům, tak aby se propojil ten úsek mezi vjezdem do tunelu a odbočkou tady v tenhle případě Ečerova, tak abychom ke konci roku mohli položit koleje až vlastně do tunelu.
2: Nová trať bude měřit skoro 1,5 kilometru a vyjde na více než 1,75 miliardy korun. V brněnském kině Lucerna skončila více než měsíční rekonstrukce a sál se dnes znovu otevírá divákům. Dělníci v budově vyměnili topný systém, opravili elektroinstalaci, osvětlení i akustiku a obnovili původní retro šatnu. Po letech se navíc dočkal opravy i samotný symbol biografu, vysvětluje ředitelka kina Petra Elizabetka Čírková.
5: Podařilo se nám po letech oživit symbol Lucerny, a to Lucernu na fasádě kina. To znamená, že až od 1. září půjdou návštěvníci do kina nebo kolem jdoucí a bude svítit Lucerna, tak ví, že kino funguje a mohou se přijít podívat na nějaký krásný film.
2: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najel externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a tehdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Česko letos zažilo druhý nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červencem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku dne polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer většinou oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý vítr, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kvůli vážné nehodě je teď zavřená silnice z Blanska do Lažánek. Srazily se tam dva motocykly a osobní vozidlo. Připravte se na objížďku a taky zdržení. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání, ale ne Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Lácaranku a Polku Pavla Svobody, Jaroslava Varmuži, Děvčata z Vrbice. Já věřím, že se vám tato polka líbila, že vás příjemně naladila a pojďme si tedy také připomenout, kdo dnes slaví svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Linda, Samuel a Jiljí. Na Slovensku slaví Drahoslava, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. Tak přátelé, a teď už další písnička, která je připravena. Pohádky z Poddyjí, František Maňa starší, Pavel Smíral a Bojané.

0: Tak vážení a milí, pohádky z Podyjí nám dozněly, Vojtěch Račický a Anna Zlomková nám dospívali, Bojané dohráli a pojďme, máme tady telefonát, pan Hrubý z Prušánek, já vás zdravím.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová.
0: Ano. Už tak můžete.
1: Tak bych jako blahého přání.
0: Ano.
1: Ano. Takže teď žije ve Svitavách rodačka z Prušánek, zítra se dožívá 81 roku paní Mařenka Cabalová. Nejlepší moje kamarádka a její zlaté srdce to je dar. Vždy mi pomohla, přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky. Ze srdce přeje Jenda Hrubý s rodinou a kamarádci.
0: Výborně. Tak, pane Hrubý.
1: Tak vám mockrát děkuji.
0: Ano, já vám přeji pěkný večer, ať se vám daří. A hodně zdraví, nashledanou.
1: Ano, a nashledanou.
0: Tak a pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak dobrý den, vážená redakce, prosím, zahrajte pěknou říznou polku pro moji kamarádku Miroslavu Sýkorovou z Vyškova. Dnes se dožívá půlkulatého výročí 75 let. Milá Mirko, přeji ti hodně štěstí, ať korunky v kapse šustí, radost a pohodu, to přece patří k důchodu. A hlavně pevné zdraví, co bolí, ať se brzy spraví. Vše nejlepší přeje Majka. Takže předali jsme písnička Hostýnské chodníčky, Ladislav Prudík, Věra Gremlicová a Hanačka z Břestu.

0: Tak a pojďme pokračovat ve vašich psaných přáních. Tak dnes slaví milá teta a kamarádka paní Jarmila Šuralová, rodačka z Radíškovic, krásných úctyhodných 90 roků. K tomuto výročí přejeme hlavně zdraví, boží požehnání a ochranu Panny Marie. Teto, děkujeme ti za modlitby a prosby, které za nás a za naše rodiny každý den obětuješ. Myslíme na tebe a těšíme se, jak to spolu oslavíme a roztočíme. To vše a ještě mnohem více přeje Marta a Žofie s rodinami. Tak předali jsme přání a doplníme písničkou. A budou to lidové. Zdena Hovorková, Joška Černý a písničky jako Dívča, dívča a Pridianík premilený a další. Tak pojďme na to.
1: Český rozhlas Brno.

To nám skvěle zaspívali zpěváci úžasní Zdenka Hovorková, Juška Černý. No, paráda. Pojďme ale na další e-maily, které tady máme. Dobrý den, moc bych chtěla poprosit o písničku pro maminku Drahomíru Rotreklovou, rodačku z Letonic, která 31. srpna oslavila své 70. narozeniny. Už je tomu 10 let, co nás opustila a stráží naše cesty zhora. Měla bys radost z holek, Julince a Kristýnce, o tobě alespoň vyprávím. Včera ti zapálili svíčku a poslali modlitbu a pusu do nebe. Není dne, abych si nevzpomněla. Stále nám chybíš. Děkuji, dcera Zuzana s rodinou. Tak to byla vzpomínka a připojíme písničku Proca moja nejmilejší. Jaroslav Brhel napsal tuto polku a bude hrát Dambořanka.

Tak polka dozněla a máme tady další e-mail, který tady mám. Tak a pojďme na něj. Dobrý večer. Včera měla narozeniny kamarádka paní Pavlína Bartolisicová z Uherského Hradiště. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí syn Milan, sestra s rodinou, rodiče a rodina Tinkova. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Den se končí, pojďme na ní, Miloslav Richard Procházka a Ivana Škráková.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a pojďme tady na vaše psaná přání. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku mému manželovi Lukáši Mahdalovi, který teď určitě sedí u kamaráda Jošky a poslouchá, protože dnes slavíme 25. výročí svatby a tímto bych mu chtěla poděkovat za spoustu krásných chvil, za vše, co pro mě dělá, že při mě vždy stojí a že se na něj mohu vždy spolehnout. S pozdravem, manželka Ludmila. Tak předali jsme toto přání a připojíme písničku. Michal Čmarada, Frajír, Ivan Karas otextoval a Legruti.
0: Český rozhlas Brno.

Dozněla nám polka a máme tady další e-mail, který bych ráda předala. Právě dnes slaví své narozeniny přítelkyně našeho synovce, paní Boženka Minaříková. Přejeme jí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti ze své dcerky Aničky. A to jí přeje strejda Radek Šles s celou velkou rodinou. Tak předali jsme Radek Šles Jezeřany Maršovice, tak připojíme další písničkou. Aj spadla mě šablička, Vojta Račický a Bron.

0: A já mám tady jeden telefonát. Pan Josef Šebesta se dovolal z Veselí nad Moravou. Prosím.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová.
0: Dobrý večer.
1: Já bych chtěl nechat zahrát sestře, mé sestře Marii Žákové Zevnorov,
0: ano?
1: Jejím dnešním narozeninám. Přejeme hodně zdraví, lásky a štěstí a božího požehnání. To všechno přeje bratr Josef s rodinou a ostatní příbuzenstvo. Děkuji.
0: Ano, výborně. Tak písnička bude za malou chvíli. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak, kteráže to bude? Švarný Šohajek, Jožulka Uher, nebo pánové Uher, Janota a Ištvánci ze Šardic.

0: Vítám ve vysílání pana Mirka Janku z Bánova. Tak dobrý večer.
1: Dobrý podvečer. Tak dneska má narození na Březové moje bývalá spolupracovnice paní Ludmila Bartková.
0: Ano.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu. No a pěknou písničku od vás. Já už jsem ji popřál teda dopoledne, ale tak to, takovou třešinku na dortě
0: ano.
1: Od vás. A potom bych chtěl, bude pozítří Broňka, tak na Březové je Broněk Bruštík, mladý, starší, jo, jeho otec. Takže jim a ještě Broňkovi Máčalíkovi Jivnici, on má na Březové chalupu, říká, že mě slyší, tak taky nechám zahrát a přeju jim všechno nejlepší. No a tomu nejhlavnějšímu Broňkovi Uhrovi z Dolněmčí, vašemu věrnému dopisovateli, tak tomu taky všechno nejlepší, zdravíčko a vám pořád posílá ty maily, ať máte co číst tam.
0: Ano, tak, dobře. Ale nesmí se tak často opakovat stejné, chtělo by to
1: ano,
0: i někomu jinému.
1: Ano, jasně. Takže, tak, no a mamince na Březovu a brácha Petr, jestli poslouchá někde, tak jeho zdravím a všechny přátelé a známé a hezký večer všem přeju. Naschled.
0: Ano, tak ať se vám daří, pane Mirku, děkujeme za zavolání a nashledanou. No a připojíme písničku Tálhocká lůčka, Radoslav Muselík, Blahoslav Smišovský a Moravěnka.

0: Tak Valčík pěkný dozněl, vidíte, a pojďme, máme tady další, máme tady pozvánku a já bych ji velice ráda také uplatnila, no ale pojďme na telefon, neboť se dovolal ještě pan Josef Viktorín z Opatovic, vítejte.
1: Já vás zdravím, paní Navrátilová, já bych sem dneska chtěl zahrát písničku mimo nejlepšímu kamarádovi z Velkých Pavlovic, a to je dědeček Slávek Blaško, který má dneska 1. září narozeniny, že mu přejeme s mojí přítelkyní Pavlinkou hodně zdravíčka, štěstíčka a velké lásky, a babička mu posílá velikánskou sladkou pusinku. Máme tě moc rádi a někdy se sebou setkáme a dáme krásné dobré víno.
0: Tak dobře, tak ať se vám to vydaří, to setkání, a mějte se moc hezky a pěkný večer.
1: Vy taky, pěkný večer, nashledanou.
0: Nashledanou. No jak jsem říkala, že máme tady pozvánky, tak já bych ještě jednu dala, tu pozvánku bych teď uplatnila. Dobrý den, dovolte mi pozvat vás na hodové slavnosti do Kolíčína v pátek 4. září od 20 hodin. Již tradiční zábava s kapelou Pres a v neděli 6. září

přátelé, a pojďme na další písničku. Bude to lidová, Malý hošík černovlasý, Blanka Tůmová, Josef Opltnám zaspívají za doprovodu Malé české dechovky.

to vzdělaná písnička. Já věřím, že jste si ji užili, protože to je hodně docela, je to známá písnička a velmi oblíbená. Ale my si teď dáme další písničku. Nebola som veselá a Moravanka nám

Tak dozněla nám trojice známých písniček, Moravanka dohrála a skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá a za malou chvíli zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku. No a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miloslava Richarda Procházky, která se nazývá V dobré náladě hrají pro nás kumpánovi muzikanti. No a já se v dobré náladě s vámi loučím a přeji vám krásný večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Při dopravních nehodách na Jižní Moravě zemřelo o letních prázdninách 16 lidí. Čtvrtý blok Dukovan se po odstávce vrací k plnému výkonu. Jihomoravští celníci na dálnici D2 zabavili přes 900 litrů červené nafty. A zítra čekáme zpočátku dne slunečno, během dne oblačno a teploty do 28 stupňů. Dobrý večer u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. O letních prázdninách zemřelo při nehodách na jihomoravských silnicích 16 lidí. To je nejvíce za posledních 7 let. Meziročně se navýšil taky počet nehod o zhruba 150 na 1150. Příčinou může být podle policie mimo jiné kombinace vedra, hustší prázdninové dopravy nebo uzavírek a oprav silnic. Někteří řidiči bourají taky kvůli riskantnímu předjíždění, potvrzuje zástupce vedoucího krajské dopravní policie Lubomír Sedlák.
2: To už nemusí být třeba zákaz na základě dopravního značení, ale jiné případy. Nepřehledný oblouk, nepřehledný horizont. Řidič má obecnou úpravu zákona zakázáno předjíždět v těchto místech. Bohužel k tomu často dochází. To jsou typicky silnice první třídy mimo obec.
0: Čtvrtý blok Dukovanské elektrárny je po téměř měsíční odstávce znovu v plném provozu. Energetici jej k síti připojili minulý týden. Návrat z odstávky do plného výkonu ale obvykle trvá několik dní. Součástí údržbových prací byla i modernizace systémů, které zajišťují dodávky chladicí vody. Dukovanská elektrárna teď vyrábí elektřinu ve třech ze 4 bloků. Třetí blok zůstává mimo provoz až do konce září. Jihomoravští celníci oznámili, že na dálnici D2 u Břeclavy zabavili 930 litrů nelegálně převážené červené nafty. Ve 4 dodávkách z Rumunska jí během soboty přivezli řidiči, kteří levnější topné palivo nakoupili v Belgii. Podle předpisů ale směli mimo nádrž převážet pouze jeden 20-litrový kanistr, vysvětluje mluvčí jihomoravských celníků Lada Temňáková.
3: Ve všech případech řidiči vozidel o své nelegálně převážené zboží přišli. Celníci barvenou naftu zadrželi a souhrnná částka spotřební daně, kterou řidiči v těchto případech zaplatili, činila téměř 10 000 korun.
0: Generální ředitelkou Českých drah je od dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Více než 2000 případů rakoviny prostaty odhalil u mužů za první 2 roky fungování Národní screeningový program. Vyplývá to z údajů Ministerstva zdravotnictví. Do programu se zatím zapojilo okolo 310 tisíc mužů.
4: Zájem o vyšetření prostaty se po spuštění programu zvýšil zhruba o 10% bodů, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
5: Smyslem programu je zachytit hlavně klinicky významné nádory, to znamená ty nádory, které skutečně mohou ohrozit toho daného pacienta na životě.
4: Rakovina prostaty je v Česku druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. Lékaři každoročně odhalí asi u 10 000 mužů, říká vedoucí Národního screeningového centra Ondřej Májek.
6: Ten počet přibývá a je to také nevyhnutelný důsledek demografického stárnutí populace.
4: Screening je určený pro muže od 50 do 69 let. Provádí ho urolog nebo praktický lékař. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku dne polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer většinou oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Blansku v ulici Na Řadech. Osobní vozidlo se tam srazilo s motorkářem. Nehoda je se zraněním a na místě zasahují záchranáři. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pieknú notečku.
1: Krásný podvečer, milí posluchači. V dnešním pořadu vás pozvu na blížící se svátek lidové kultury, který se uskuteční ve městě Uherské Hradiště o víkendu 11. až 13. září. Ano, jak správně tušíte, uskuteční se 23. slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Během slavnostního víkendu ožije doslova celé Uherské Hradiště. Krojovaní z různých koutů regionu, muzikanti, tanečníci i zpěváci zaplní historické centrum, parky, ulice a další místa napříč celým městem. Uherské Hradiště se rozzáří barvami krojů, rozezní zpěvem a muzikou a provoní vínem a burčákem. Zpívá Alice Holubová z Hradiště.

Do slavností vína se kromě samotného Uherského Hradiště zapojí dalších 8 mikroregionů a desítky okolních obcí. Do města přijedou stovky účinkujících z folklorních souborů, cymbálových muzik a dechových hudeb, pěveckých sborů i hudebních a tanečních skupin. Návštěvníky čeká pestrý program slibující jedinečné zážitky. Slavnosti zahájí už pátek Slovenský lidový orchestr Zlaté husle, který v roce 2004 založil Martin Sleziak v rámci uměleckého souboru Lůčnica. Jedním z vrcholů slavností je tradiční sobotní krojovaný průvod, který každoročně přiláká tisíce krojovaných z celého regionu a stane se jedinečnou přehlídkou folkloru napříč Slováckem. Společně s Uherským Hradištěm projdou městem zástupci z přibližně 70 měst a obcí i hosté slavností. Během dopoledne mohou diváci navštívit prezentace jednotlivých mikroregionů, ze sobotních vystoupení a pořadů na Masarykově náměstí pozornost jistě zaslouží pořad Ze srdce Slovácka s domácími soubory Cifra, Kunovian a Míkovian. Milovníci dechovky si mohou zatančit a zaspívat při koncertu dechové hudby Stříbrňanka. Hraje cymbálová muzika Stanislava Gabriela s Jitkou Šuránskou.

V sobotu bude k vidění také hlavní pořad hostů slavností, v něj se představí folklorná skupina Vernár ze Slovenska a české besedy ze 4 lokalit Chorvatska. Večerní program na hlavním jevišti pak rozzáří folkroková skupina Moravians. V neděli se představí Matěj Metoděj Štrunc se svým ojedinělým projektem Lidověk 2 a nebude chybět ani dechová hudba Boršičánka. Folklor pak zastoupí národopisný soubor Břeclavan, v pořadu Nad Břeclavou zasvítilo slunečko. Hraje a zpívá muzika Josefa Marečka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém dnes zvu do Uherského Hradiště na slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Nově bude na Mariánském náměstí stan Českého rozhlasu Zlín, kde se návštěvníci v sobotu mohou zaposlouchat do srdcovek Zdeňka Junáka či do pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka. V sobotu bude v kině Hvězda pro zájemci připravena filmotéka krátkých filmů ze Slovácka. K dispozici bude také zážitková plavba po řece Moravě na muzikantských lodích. V sobotu odpoledne nabídne Vinohradská ulice příjemnou alternativu k rušnému centru města. Mezi historickými měšťanskými vinnými sklepy, vinařskými stánky a živou hudbou si zde na své přijdou milovníci vína. S blížícím se večerem se však Vinohradská ulice promění ve velmi živou, pomyslnou afterparty slováckých slavností vína. Hraje muzika Ohnica.

Velkému diváckému zájmu se těší pořady, v nichž se představují dětské soubory nebo interpreti. Kolejní nádvoří se zaplní diváky při nedělním pořadu Zaspívej Slavíčku, který je přehlídkou nejmenších dětských zpěváků do 10 let za doprovodu muziky Pentlička z Boršic. Vysokou popularitu si uchovávají také komentované krojové přehlídky, které se konají vždy v neděli na kolejním nádvoří bývalé jezuitské koleje a které autorky, etnografky Ludmila Tarcalová a Marta Kondrová doprovázejí svým odborným komentářem. Letošní krojová přehlídka s názvem A tak jsme sa strojili za císaře pána ukáže, jak se oblékali generace na přelomu 19. a 20. století. Hraje a zpívá muzika Kunovjan.

Slavnosti tradičně uzavírá písnička na rozloučenou, volné hraní cymbálové muziky v prostřední ulici, které je autentickým zážitkem pro mnoho návštěvníků i místních. Rozloučení se slavnostmi se tradičně ujme cymbálová muzika Mladí Burčáci. Podrobné informace k programu celé akce najdete na webu slavnostivina.uh.cz. Doufám, že jsem vás alespoň trochu nalákal k návštěvě slavností a dorazíte se pobavit. Závěrečný hudební vstup patří Harafici. Od mikrofonu se loučí Jan Káčer a ze zvukové režie mává Tomáš Chrástek. Přejeme krásný zbytek večera.

0: Hostem voňavého čtvrtečního vysílání 3. září bude parfumeristka Markéta Pekárková. Řeč bude o tvorbě přírodních vůní. Proč se vystudovaná chemička z Bučovic rozhodla pro voňavé řemeslo? Jak ji inspiroval Napoleon Bonaparte, který měl oblibu v parfémech? A z jakého důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii? Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Páteční dopolední vysílání 4. září po 10. hodině bude opět speciální. Zavítáme totiž do Zoo Sedlec, kam se za námi můžete přijít také podívat. S chovateli a provozovateli si budeme povídat o zvířatech, která tu chovají, ale také o historii a budoucnosti zoologické zahrady jen kousek od Mikulova. Chovatelskou poradnu po 11. hodině věnujeme chovu ptactva v domácích podmínkách. Na živé vysílání ze Zoo Sedlec váš poslech a také návštěvu se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. O Roma Vakeren.

Dobrý večer, Mangau Savorenge, Lačirat. Dnes se společně ohlédneme za posledním prázdninovým víkendem a vypravíme se za dětmi, které ho prožili v kempu Opárno. Představíme také sbírku Školákům od srdce, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí připravit se na nový školní rok. Na vedení Muzea romské kultury v Brně k 31. srpnu rezignovala na svou funkci jeho dlouholetá ředitelka Jana Horvátová. S muzeem byla spojena od jeho začátku v roce 1991. Podílela se na budování jeho sbírek a expozic a od roku 2003 stála v jeho čele. Za více než 3 desetiletí se významně podílela na tom, že se muzeum stalo důležitou odbornou institucí zaměřenou na historii a kulturu Romů a Sintů. Za jejího působení vznikla například stála expozice příběhu Romů a řada odborných publikací. Od dneška, od 1. září, bude muzeum dočasně vést dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špilmanová.

0: A poslech nám zpříjemnila letní písničkou Monika Bagárová a Antonín Gondolán. Organizace Slovo 21 a koordinátorka Dana Hrušková stojí za víkendovými pobyty pro děti. Jeden z nich se uskutečnil v Ústeckém kraji v kempu Opárno, kam společně s dospělými vyrazilo 20 dětí. Za účastníky se vydal náš kolega Dušan Vagaj, oslovil vedoucí Martinu, Moniku a Růženu a samozřejmě také děti, pro které byl celý pobyt připravený.
1: Páťo, byla jsi někde o prázdninách?
2: Ne, nebyli. Protože si to nemůžeme dovolit, že jeme s babičkou a babička je na nás sama a je samoživitelka. A jsme vlastně 5 dětí, co jsme doma a jsme rádi, že se můžeme aspoň dovolit takhle jezdit na pobytový víkendy.
1: Co ti to dává?
2: Vzdělávání, učení nových věcí.
1: Martino, popište nám, proč sem s dětmi jezdíte na víkendové pobyty?
3: Tak za prvý jsem jezdím ráda s těma dětma a jsem vděčná za to, že ty děti dostaly tu možnost sem jezdit. Naučí se tu s námi spoustu nových věcí, co je to respekt, jak se chovat mezi kamarádama i spoustu jiných věcí. A jezdím sem proto, že ty děti, všechny, co s námi jezdí, jsou většinou ze sociálně slabších rodin, takže si to dovolit nemůžou. A my jsme rádi, vděční a děkujeme za to, že paní Dana Hrušková je tak ochotná a hodná a záleží na tom, schání sponzory, tím bychom chtěli poděkovat i Slovu 21. A díky tady těm lidem vlastně tyhle děti jsou dnes tady na tom víkendovém pobytu, můžou se vzdělávat, poznávat nové děti, na tom taky záleží, jak se zapojujou, že jo, jak se zkamarádějí. Děkujem a jsme za to rádi.
1: Jsme v kempu Opárno, kde si děti užívají poslední prázdninový víkend. Klaudie, jak jsi užila poslední víkend v kempu?
4: Mně se tady moc líbilo a jako už jsem tady po několikátý a vím, jak to tady vlastně chodí. Tady pracovníci se snaží nám dělat jako různé aktivity a tak.
1: Vicky?
5: Že vždycky hrajeme něco, co nás baví a chodíme na výlety a hrajeme třeba divadlo.
1: Sebastiáne, kde jsi byl o prázdninách?
6: Užíval jsem si dobře a byl jsem na koupališti.
1: Ty jsi poprvé vlastně v kempu?
6: Jo.
1: Jak se ti tu líbí?
6: Hodně, hodně moc.
1: A co se ti tu líbí nejvíc?
6: Pokoj.
1: Byly nějaké aktivity třeba?
6: My jsme museli divadlo dělat.
1: Co jste představovali?
6: Pohádku.
1: Jaká to byla?
6: Sněhurka.
1: Majky?
7: Líbí se mi tady.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
7: Moc ne.
1: Takže doma? Zkoušel ses doma i učit a připravovat se na školu?
7: Ne.
1: Tomáši, ty jsi teď přijel vlastně do Opárna. Kde jsi byl?
8: Na Slovensku. S babičkou.
1: Jak se ti líbilo na Slovensku?
8: Dobře.
1: Markusi, co se ti líbí na pobytu vlastně?
9: Jídlo.
1: Jídlo? Chutná ti tu, vaří tu dobře?
9: Jo.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
10: U babičky. Mladý Boleslavě.
1: Elizabeth?
11: Bylo to tady vážně super. Příští rok se

0: těším, až půjdu sem zase.
1: Byla jsi někde o prázdninách?
0: Ano.
1: Kde?
0: V Turecku a u babičky.
1: Byla jsi u moře? Byl jsi někde o prázdninách?
0: Ano.
1: Kde to bylo?
0: Jsme byli na koupališti, u babičky.
1: Latifo?
0: Včera třeba jsme se učili, když kamarádka odpadne, tak co máme dělat a kam máme volat.
1: Pamatuješ si číslo, kam máš volat, když by si volala záchranáře?
0: Jo.
1: Jaký to je?
0: 155.
1: Moniko, jaká je odezva rodičů dětí, který sem jezdí?
2: Tak nás sami zastavují rodiče a říkají vlastně, kdy budou zase víkendové pobyty. A děkujou nám samozřejmě, že jo, protože si to nemůžou s nima dovolit někam vyjet. Z toho důvodu, že jsou buď samoživitelé, anebo jsou pěstouni. A ty pěstouni třeba, jejich babičky mají nejenom jedno, ale 2, 3, 4 až 5 dětí v péči, takže jako je to náročné. A
1: jezdíte sem rádi s dětma určitě, protože chcete, aby ty děti se vzdělávaly.
3: Růženo, vy jste součástí vlastně party, která jezdí na víkendové pobyty, vzdělávací pobyty. Jezdíte sem s vnučkou. Jaké to je, když se vrátíte domů? Baví se o tom, říká, co se tady dělo?
4: Jo, tak to říká mamince, dědovi, že si hráli, dělali divadla. A hlavně to tady baví, když sem přijede s kamarádama, který zná. 2 roky sem chodím a nikdy mi neřekla, že by nechtěla.

0: a dospíval Ondřej Gizman starší. Sbírka pro školáky je charitativní akce školákům od srdce, kterou organizuje Diakonie Česko-bratrská církev evangelická ve spolupráci s obchodními řetězci od 29. srpna do 6. září. Každoročně díky této akci mohou děti z rodin ohrožených chudobou získat potřebné školní vybavení. Iveta Durdoňová oslovila vedoucí nízkoprahového zařízení v Kutné Hoře Alžbětu Červeňákovou.
1: Paní Červeňáková, jsme v jednom obchodě, kde se koná sbírka školákům od srdce. Vy jste vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zde v Kutné Hoře. Daří se vám, přispívají lidé?
2: Na sbírce jsme jako dobrovolníci letos už třetím rokem. Sbírka se, myslím, velmi daří. My potom ty pomůcky poskytujeme rodinám, které jsou ohrožené chudobou, zejména školákům, nejčastěji na prvním stupni, ale pomůcky nevydáváme jenom jako naše organizace, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi v regionu a například přes úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí a další, ty pomůcky putují tam, kam mají.
1: Jak to budete rozdávat? Co vás čeká 1. září?
2: Tak 1. září nás čekají jednak doprovody dětí do škol a samozřejmě sbírání seznamů pomůcek od rodičů a od dalších institucí, připravování, balíčkování a potom si rodiče budou chodit přímo k nám do nízkoprahového zařízení Archa, kde si budou ty věci vyzvedávat.
3: Určitě, mnohokrát děkujeme.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Třetím rokem vy se zapojujete do sbírky školám od srdce, kterou pořádá Diakonie ve spolupráci s obchodním řetězcem.
2: Sbírka probíhá po každé ten poslední prázdninový víkend, oba dva dny od 10 do 6 hodin do večera, aby měli příležitost lidé se zapojit v průběhu celého toho víkendu a potom v pondělí už probíhá příprava těch balíčků jednak s námi pracovníky a jednak s dalšími dobrovolníky, kteří jsou ochotní se do sbírky zapojit.
1: Paní Červeňáková, kolik dětí vy 1. září budete doprovázet?
2: Já konkrétně budu doprovázet 3 děti, které půjdou poprvé do základní školy do 1. třídy a jsou to děti, které od nás dostávaly podporu už dřív a doprovázeli jsme je do mateřských škol, tak aby jsme trošičku podpořili rovné příležitosti těchto dětí a jejich šanci na vzdělávání.
1: Vidím, že košík se naplňuje, lidé přispívají do košíku, pastelky a sešity a tak dále, co všechno děti potřebují do základní školy. Pro kolik dětí asi tak přibližně to je?
2: Tak to úplně nedokážu odhadnout, jenom v rámci naší organizace máme ročně kolem 100 dětí, z nich ne všichni samozřejmě jsou v materiální nouzi, ale část těchto dětí podporujeme i touhle sbírkou a potom je to i na dalších organizacích a institucích, které se nám ozvou, že mají klienty, kteří potřebují podpořit. Myslím si ale, že řádově ze sbírky v jednom místě podpoříme vyšší desítky dětí.
1: Vědí většina rodičů o vás, že, nebo jak se dozvědí děti o této možnosti?
2: Tak dozvědí se to buď to přes naše sociální sítě, nebo přes, jak jsem říkala, úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo další spolupracující organizace, ale část těch klientů už o nás ví další dobu, protože dlouhodobě podporujeme třeba maminky samoživitelky.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů nejvícekrát v historii měření. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili 3 nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
2: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhá na vevně.
0: Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom platili rodiny 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nulové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě. Sport.
0: Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu, kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Počasí. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně čekejte přibývání oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se v místě opět jezdí alespoň jedním pruhem. A silnice 35 z Jičína do Turnova byla teď neprůjezdná mezi Jinolicemi a Kněžicemi se srazilo auto s motorkou. V tuto chvíli se dá objet po úzkých okresních silnicích. A ještě na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete u sjezdu na Měřín na kilometru 134,5 tam leží v pruhu zbytky roztrhané pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a cestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže máme to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jediný třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kole, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Príglu, jo, už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to
1: ano,
0: někdy?
1: Ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde být, dejte mi pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to, ano. Z toho
1: nechat sála. To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak
1: ano.
0: Čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky, prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení. Takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex Ahaus si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno, takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme jeli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco je špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavně těší to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště, když mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývla, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a ne Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky pod kolenky minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva, to mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci Natálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela a tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líbí vstříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami živožití, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, pokročili, ne v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila i jejda, v tomhle jsem jak táta nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle a já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Jako mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílejch šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřený. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal.

desáté narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bež úplně blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekla, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: to
1: fajn,
0: právě proto.
1: Takže já s ní mám radost. Dneska

0: Zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem. Už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost. Takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo. Konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou... Ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
1: zejména
0: přihlížím.
1: V covidu?
0: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
1: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
0: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
1: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
0: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
1: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas. Užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru. A ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
0: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% více černé zvěře. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
2: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Gerneš.
3: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe. A mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí, stáže pro ty nejlepší studenty, takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky. Sport.
1: České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky. Počasí. Během zítřka bude skoro jasno až polojasno, později přibude oblačnosti až na zataženo. Zvláště na horách se ojediněle objeví přehánky. Teplotní maxima 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat proměnlivý, přechodně západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova teď opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad a provoz je svedený do jednoho pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli začínají příběhy slavných značek.

0: Avia. Nejen nákladňáky, ale Poletovu a Aeru, třetí nejstarší československá továrna na výrobu letadel.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, říká vám něco firma Avia?
2: Říká, dokonce jsem s ní jezdil před mnoha lety v ČSAD.
1: Takže máte pocit, že Avia vyráběla pouze automobily, nebo co vůbec vyráběla?
2: Za první republiky vyráběly letadla, potom ty automobily asi, mezi tím nevím, no pak to nějak končilo asi po revoluci.
3: Tam se vyráběly nákladní automobily, úplně zpočátku letecká výroba a potom automobilová. Bohužel konec byl neslavný, všichni víme, že je tomu konec. A byl to taková, nechci říkat výstavní skříň, ale prostě byl to střípek do mozaiky československého automobilového průmyslu a mělo to i exportní úspěchy, takže je to škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo.
4: Řekla bych, že to je spojené něco s letadlama.
1: A tipla byste si, jestli stále ještě něco vyrábí?
4: Asi jo, já myslím, že to furt funguje.
1: A jak je asi stará?
4: To vůbec netuším.
0: Počátky značky Avia se datují do roku 1919. Tou dobou se o létání zatím pokouší jen pár nadšenců. Letadlu se říká avion, letec je tedy aviatik a letiště vzdušný přístav. A tehdy inženýři a letečtí konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hain začínají v dílně starého cukrovaru v Pražských Vysočanech s opravami letadel. Později do party přibydou ještě motocyklový závodník a konstruktér Josef František Koch a Václav Malý, původně obchodník s krmnou moučkou. Všichni se až do 30. let stávají ústředními postavami podniku.
1: S historikem Václavem Šorelem stojíme před areálem podniku Avia. Pane Šorele, takhle to tady vypadalo už v tom roce 1919, kdy je vlastně o Avi první zmínka?
5: Ale vůbec ne. Tady na místě, které teď stojíme, byly jenom a jenom pole. Protože Avia, kterou založili spolužáci inženýři Beneš a Hain, ta měla první sídlo ve Vysočanech v bývalém vysočanském cukrovaru. Tam taky vzniknul první aviácký letoun Avia BH1 Experimental.
0: Bývalí spolužáci Beneš a Hain založili společnost Avia 19. června 1919 jako společnost pro opravy a výrobu letadel. Název Avia odvodili od klubu aviatiků, jehož byli oba členy. Začínali vpravdě od píky. Na počátku měli pouhých 8 zaměstnanců, 5 truhlářů a 3 zámečníky. Firma se věnovala opravám letadel a truhlářským zakázkám. Mezi prvními výrobky, pomocí kterých společnost získávala kapitál na další rozvoj, byly například vrtule, potřeby pro modeláře, kluzáky, ale také třeba bumerangy. Už v roce 1920 ukázala světu na svou dobu unikátní a revoluční výrobek. První vlastní motorové letadlo. Celodřevěná Avia BH1 Exp. Typové označení BH vzniklo jednoduše, spojením iniciál zakladatelů Beneš a Hain. Jednička znamenala, že je první v řadě. EXP zkracovalo slovo experimentál. Bohumil Munzar, český vojenský a zkušební pilot, který na něm létal, ho ale překřtil na Exprevit. Konstruktéři postavili pouze jeden pokusný prototyp.
1: Beneš o tom ve své knize říká: začali jsme se zabývat otázkou samonosnosti. A protože jiní nás tak předběhli, začali jsme hledat i nevýhody v té samonosnosti. Zůstali jsme stát, ale do úplného napodobení vzoru se nám nechtělo. Hein hned sedl a počítal, jaké síly jsou v podélnících u samotného typu. Bylo to horší, než jsme mohli odhadovat. Síly řádu desítek tisíc kilogramů. Nezapomeňte, že to bylo v době, kdy ještě nikdo kromě Junkersa a Fokkera nepřišel na chuť samonosným křídlům. A A jednoho už skoro jarního dne jsme chodili s Hainem po vinohradech a měli jsme obvyklou debatu. A co když zachytíme tlustá křídla dole usazená vzpěrami ke trupu? Bylo to vysloveno, bylo to tu. Křídlo, toť se ví, bude tlusté, bude nejtlustší místě, kde zasahují vzpěry. Ke koncům bude se stenčovat. A ke trupu ušetříme něco na váze i na odporu, když je mírně stenčíme. Ale ne příliš, protože o tenký profil nestojíme.
0: Exprevít ale žádný darebák nebyl a do divokých kousků se nepouštěl. Neměl totiž síly na rozdávání. S řadovým vodou chlazeným motorem Austro Daimler totiž unesl jen jednoho pilota. V trupu byl sice umístěn i prostor pro cestujícího, ale kvůli slabému výkonu nebyl využit a tak ho zakryli plechem. Exprevít poprvé vzlétl 13. října 1920. Pár dní na to ho vystavili na první mezinárodní letecké výstavě v Pražském průmyslovém paláci. Dolnoplošník s tlustým profilem křídla vzbudil u leteckých odborníků hotovou senzaci a oči valil i sám prezident T.G. Masaryk, protektor výstavy. Byl nadšen natolik, že věnoval Avii 100 000 korun na podporu dalšího rozvoje. Letoun Avia BH1 Exp předznamenal celou sérii unikátních jednoplošníků. Ty si našli cestu i do flotil vojenského letectva. Ve 20. a 30. letech následovala řada vojenských i civilních letounů vlastní konstrukce. Firma se začala rozrůstat, Vysočanský cukrovar jí už nevyhovoval a tak se nastěhovala do opuštěných hal po firmě Aero v Holešovicích. To se psal rok 1923. Z Avie se stala zavedená letecká továrna, která dodávala stroje domácímu letectvu, zahraničním armádám i civilním provozovatelům. Po odchodu Václava Malého z firmy si Pavel Beneš vzpomněl na spolužáka z vysoké školy Miloše Bondyho a navrhl mu, jestli by nechtěli Avii koupit. Rodina to udělala. V té době začala vznikat koncepce našeho vojenského letectví a průmyslu. Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že Avie bude dominantním výrobcem stíhacích letounů pro československou armádu a tlačilo na rodinu Bondyů, aby Avii prodala plzeňské Škodovce. A to se taky stalo. Prudce se rozvíjející společnost už s 350 zaměstnanci se roku 1929 stala součástí koncernu Škoda a definitivně se přestěhovala do Letňan, kde taky došlo k výstavbě nových vlastních provozů.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na sportovním letadle kolem Evropy. Praha byla v těchto dnech zastávkou na velkolepém okružním letu turistických letadel, který bude nyní pod patronací FAI pořádán pravidelně každý rok. Letos jej pořádá Aeroklub francouzský. Praha si jistě zaslouží této cti, poněvadž je ve světě dobře známo, co pro pokrok a popularizaci sportovního letectví a sportovních letadel vykonala československá firma Miloš Bondy a spol., nyní Avia, a její konstruktéři páni Beneš a Hein. Jsou známy úspěchy letadel této továrny v mezinárodních soutěžích letadel turistických v Bruselu, v Římě, Copa de Italia a v Orly. A je známo, že přičiněním československých delegátů obrátila FAI větší pozornost ke sportovním letadlům, stanovivši pro ně zvláštní kategorie světových rekordů, aby se mohla tato letadla uplatnit vedle těžkých strojů závodních a vojenských. Řada těchto rekordů je také v rukou československých pilotů. Jestliže ukazujeme svým čtenářům několik význačných letadel a pilotů z tohoto závodu, chceme obrátit jejich pozornost hlavně k tomu, že tento závod nejcharakterističtěji ukazuje na budoucí praktické možnosti rozvoje letectví. Český svět, 22. srpna 1929.
2: Tady, co stojíme, tak se začal nový závod budovat až v roce 1930. Sem se také Avia potom z Holešovic přestěhovala. Škoda Plzeň tady vybudovala úplně nový závod. Zde, co stojíme, tak stojíme prakticky na půdě závodu 2 a na druhé straně silnice, která dneska už prakticky neexistuje, protože byla to spojnicí mezi Letňany a Čakovicemi, tak tam potom sídl závod 1. Ten byl vybudován jako první, závod 2 byl vybudován až ve druhé světové válce pod kuratelou německou. A vraťme se tedy k závodu 2, který vzniknul ve druhé světové válce. Tam Němci vybudovali novou moderní zkušebnu motorů a vyráběly se zde motory do letounů německých Messerschmitt Bf 109. Vyráběly se zde dokonce přídě na první německý proudový letoun Messerschmitt M262, který prostě potom my jsme do našeho letectva převzali. Vyráběly se zde motory pro cvičné letouny Arado 96 a ty se taky potom následně v závodu 1 montovaly pro Němce. První letoun, který byl v Avi Letňany vyráběl, byla stíhačka dvouplošná Avia BH-33. Po ní následovaly další letouny, dokonce i bombardovací letouny dopravní konstrukce pana doktora Nebesáře, ale hlavně naše nejúspěšnější stíhačka dvouplošná Avia B-534, která je takovým symbolem předměchovského československého letectva.
3: Nový závod v Letňanech si vybudoval i své tovární letiště. Na jeho místě dnes stojí nejmodernější letňanské sídliště. Původně se totiž z Vysočan i z Holešovic letouny v rozloženém stavu stěhovaly do Kbel na tamní letiště, tam se v pronajatých hangárech montovaly a odtud startovaly k prvním letům. Poté, co se Avia stala součástí koncernu Škoda, sem byla převedena i letecká výroba z Mladé Boleslavy, kterou tam založil inženýr Otto Hieronymus ještě pod hlavičkou firmy Laurin a Clement. Čímž se Avia stala v té době největší československou společností vyrábějící celokovová letadla.
1: V letectví jsme zaspali 5 roků. Nedostatečný vývoz. Dnes i cizina, méně nám přátelsky nakloněná, velebí kvality našich letců. Toto ovoce nám nespadlo náhodou do klína. Bylo zapotřebí dlouholeté úmorné a perné práce. Cesta k Vavřínům je trnitá. Jinak tomu je v konstrukcích. Není to vinou konstruktérů, těm nadšení nechybí. Příčiny vězí zcela jinde. Naše letectví potřebuje vůdce. Ve vývozu licencí vede Avia s 3 licencemi. Do Belgie, Švýcarska, Jugoslávie a Polska. Po jedné licenci prodala ČKD do Anglie, Letov do Bulharska a Beneš Mráz do Francie. Chybí nám řádné výzkumnictví. Zde je naše sterilita opravdu dokonalá. Všechno můžeme zase dohonit, dáme-li se do toho doopravdy. Vidíme Poláky, kteří začínali skromně a dnes exportují stíhací letadla. Vedle Rusy, kteří byli před 7 roky úplnými diletanty a dnes nabízejí na prodej licence. A u nás s našimi lidmi vždy byly dokázány věci prvořadé. Našel-li se schopný vůdce. Nepostačí jen úřední počiny, nové instituce nebo nové stolice na vysokých školách. Musíme v prvé řadě stavět pilně letadla, hezky jedno za druhým a každé lepší předchozího. To je cesta z prostřednosti a věřím, že takto můžeme být v roce 1940 na evropské úrovni. Polední list, 17. června 1937.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Škodovka byla majitelem závodu až do roku 1945. Po válce byla továrna znárodněna. Jenže po náletu z 9. května 1945 ležela v troskách většina zpřízněného závodu v Mladé Boleslavi, který do té doby vyráběl širokou paletu vozidel značky Škoda. Osvobozená republika najednou nepotřebovala tolik letadel, avšak zestátněný průmysl vyžadoval co nejrychlejší obnovení výroby užitkových vozidel. Proto byla z Mladé Boleslavy do Ávie hned po válce převedena výroba nákladní 7 až 9 tuny Škoda 706R, v roce 1947 doplněné o autobusovou verzi Škoda 706RO. Po druhé světové válce byl koncern Škoda uměle rozdroben a Ávia se stala samostatným podnikem v rámci trustu československých závodů automobilových a leteckých. V květnu 1949 byl podnik přejmenován na Ávia Národní podnik závody Jiřího Dimitrova. Později se na poměrně dlouhou dobu slovo Ávia zcela vytratilo. A co všechno se vyrábělo?
2: Pamětníci si možná pamatují, v Ávii se vyráběla Škodovka, škodovácký autobus, to byly ty první autobusy, které měly automaticky zavírací dveře. Takže přímo v té hale, kde se za první republiky montovaly Ávie B534, tak tam se po válce montovaly škodovácké autobusy a také škodovácká nákladní auta. Teprve po roce 1948, kdy se Československo a vůbec československý letecký průmysl přiklonil k Sovětskému svazu, takzvanému tomu východnímu bloku, tak se zde začaly vyrábět letouny pro podporu pěchoty Avia B-33, což byl Ilyushin Il-10, to byly letouny bitevní z první světové války. Ty nakonec skončily v Koreji, kdy je jako Česká republika do Koreje prodala, když byl korejský konflikt. A Ávia koupila licenci na dopravní letoun Ilyushin Il-14. Ávia to samozřejmě nekoupila, to koupila naše příslušná ministerstva, protože československé aerolinie požadovaly nový moderní dopravní letoun náhradu za válečné Dakoty a ještě třímotorové Junkersy Ju-52, které po válce sloužily u ČSA. Ávia ty letouny vyráběla zhruba tak do roku 1959. Jestli můžu říct, tak v té době já jsem do Ávie nastoupil, na Ilyushiny, i když teda do oddělení hlavního metalurga, protože jsem byl vystudovaný hutník, jak já oblibou říkám. V té době Ávia vyráběl už dokonce i ty Ilyushiny na export, ale s určitým počtem vyrobených letounů skončila licence, a zase příslušná ministerstva nevěděla, co s Ávií. Takže rozhodli, že Ávie bude opět automobilkou a spojili dva závody. Jestli to bylo nešťastné nebo šťastné, to já se netroufnu říct. Teda z pohledu aviatika a příznivce letectví to bylo nešťastné. Já bych byl rád, kdyby se v Ávii i nadále vyráběly letouny. Ale spojili se závody Ávia a Praga ve Vysočanech a v Ávii se začaly vyrábět slavné pragovky S5T a V3S. Od té doby se zde vyráběly 1,5 tunka, 3 tunka s různými nástavbami, to znamená i skříňové vozy, hasičské vozy. No, na podvozku Ávia dokonce ve spolupráci s Maďarskem si vyráběly malé autobusy, neobyčejně ošklivé, byla to taková bedna, hlučná, ale nicméně Ávie se dařilo. Ávie postavila na pozemcích závodu 1 nové haly, vznikla zde obrovská lisovna a ve své době nejmodernější lakovna.
1: Ávia si vychovávala svoje pracovníky v dělnických profesích. Měla vlastní učiliště, z něhož vycházeli zámečníci, soustružníci, frézaři, montážní pracovníci.
3: Říkal jste, že jste do Ávie nastoupil v roce 1956. jak se podnik Avia staral o svoje zaměstnance. Jak to bylo dříve?
2: No tak rekreační střediska byla, ale že by se nějak podnik v té době příliš zajímal o zaměstnance, ano, samozřejmě, že jo. Například to byl ještě pozůstatek první republiky, to mě vyprávěli kolegové, kteří teda byli dlouho v Avii zaměstnaní, tak měla Avie například svou vlastní takovou svépomocnou kampeličku. Od závodního výboru bylo možné si dokonce i půjčit peníze a tak dále. Já jsem v té době s rodinou stavěl družstevní byt a na ten družstevní byt jsme dostali, to tenkrát byla neznačně jeho pohledu směšná částka, tenkrát závratná, jsme dostali bezúročnou půjčku 20 000 korun, takže to jako nebylo tak špatné, ale ono v té době ten podnik nic takového vlastně ani nenutilo, aby podbízel se svým zaměstnancům. Samozřejmě dostávali jsme rekreaci, existovala i takzvaná výběrová rekreace do zahraničí a tak dále, ale já jsem do Avie nastupoval na takzvanou umístěnku. To když člověk vystudoval nějakou školu, tak dostal někam umístěnku a v té době to vypadalo, že tam umře, že tam zůstane do konce života. Dnes je to úplně něco jiného, zejména v dnešním boomu, kdy je nedostatek pracovních sil, tak ty firmy si svoje lidi musí skutečně předcházet.
3: Já si pamatuji, že v době komunismu jezdilo do Československé socialistické republiky spousta zahraničních pracovníků a konkrétně v Avi pracovali kubánští pracovníci. Je to pravda?
2: No, samozřejmě byli zaměstnáni výhradně v dělnických profesích. Tradovalo se, a jestli je to pravda nebo ne, to já dneska nevím, ale tradovalo se, že to byli bojovníci z Angoly, kteří tady byli za odměnu. Ale pracovali zde i Polky a dokonce i mladí Vietnamci. No a s týma já jsem měl i co do činění, protože ty na tom učilišti, o kterém jsme před chvíli mluvili, tak se učili jak češtinu, učili se i základní dovednosti, ale i nauku o materiálu a tak dále. To jsem tam přednášel já. No, podle mého názoru to bylo téměř zbytečné, protože oni česky pořádně neuměli, ale byly to strašně milé dívky a milí chlapci.
1: Pád komunismu po sametové revoluci zasáhl i Avii. Koncern se rozpadl na jednotlivé podniky, které se osamostatnily, i když jejich spolupráce zatím pokračovala. Krátce na to přišla francouzská státní automobilka Renault s nabídkou úvěru z francouzského státního rozpočtu na dovoz nového výrobního zařízení a s možností splácet úvěr hotovými výrobky.
2: Avii začal mít zájem, spekulativní zájem, nutno říct, například Mercedes. A nakonec to dopadlo tak, že Avii koupilo Daewoo. To je firma z Jižní Koreje. No a ta firma z Jižní Koreje krásně zkrachovala, čímž byl obrovský problém, co s Avii, co s výrobou, jestli se dál vůbec bude vyrábět. A Avia se rozdělala jakoby na dvě části. Jednu část, kde byl ten závod jedna, koupila rodina Saranů. To je bohatá indická rodina, která i u nás v Česku vlastní Čedok. A ta rodina Saranů odprodala část toho podniku, zejména na závodu jedna, ji odprodala právě tomu Daewoo. No a Daewoo zkrachovalo a ta výroba dál a dál skomírala, až nakonec tedy došlo ke smutné současnosti, že Avia je zavřená, nic se zde nevyrábí, ale pozor, v bývalém učilišti je dnes střední škola grafická, a takže nad celým obrovským leteckým a automobilovým podniku zůstaly dvě budovy, kde se vychovávají noví mladí grafici.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Komárů je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho. Zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Návrh státního rozpočtu na příští rok se ještě může změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
2: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, ve školství, ale bude to věc a dohoda. Vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
0: Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Jednání se zúčastní i šéfka státní kasy a také předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. Návrhem se bude zabývat i pondělní koaliční rada. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
3: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k vzestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Po více než roce oprav se dnes znovu otevřel bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Německo dnes poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta proto má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise a generální tajemník NATO. Ursula von der Leyenová na sociální síti X napsala, že o incidentu bude zítra mluvit právě s Markem Rutem. Podle něj bude aliance posilovat své schopnosti pro obranu všech spojenců před všemi formami hrozeb. Zároveň uvedl, že vítá kroky, které Německo v reakci na hybridní útok podniklo.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla krátce neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se opět jezdí jedním pruhem. S omezením počítejte také na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy, teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No ale vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mě servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty berme peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdařbu jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu, jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích, tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života těch tří dětí, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou, ten Hofmeister, tykáčka, prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let, a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákovi, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal. A tohle. No a tak já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohle to maso, a jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

T. Pléno titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal je ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kuloárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 8,90. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci Makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, na přes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous. I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubé

lidí denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem ji potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle? Zeptala se vyčítavě Evelyn.
1: Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si před ně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Pettonovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
0: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila

šila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sezí a popela. Úžasl. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kámen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heatings Československa? Oh my goodness! Odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Vrkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. Přeju vám krásný pozdní úterní večer s datem 1. září. No a všechny vás zdraví Jitka Lukešová, budu se na vás těšit až do 1 hodiny nového příštího dne. A teď jde ještě o to, o čem si dnes budeme povídat. No budeme aktuální. Zpátky do lavic. Aneb vrátili byste se rádi do školy? Chodili jste rádi do školy? Vzpomínáte rádi na základní, střední, vysokou, na spolužáky, školní lásky a na své učitele? A jaký předmět vás bavil? Pořádáte po mnoha letech stále srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami a kornouty sladkostí, tak co pak se vám vybaví? Začíná nový školní rok. Možná jste vyprovázeli dnes do školy vašeho prvňáčka, možná jste vy sami usedli za katedru a stále učíte. Se začátkem školního roku určitě také mnozí vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece sahají vaše vzpomínky, jestli si vybavíte třeba i první třídu, ale na školu se určitě nezapomíná. Díky spolužákům, díky učitelům, prvním láskám, tahákům, trapasům i úsměvným historkám. Jsou také učitelé, kteří nás poznamenají na celý život a to platí jak v dobrém, tak i ve zlém. Tak přátelé, přemýšlejte, rozmýšlejte, telefon k nám jako vždycky do noční linky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě vám připomínám i náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a dovolala se k nám paní Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer tobě všem a dětičkám hlavně, protože ty začaly dneska nový školní rok.
0: Ano.
1: A těch já teda docela mám požehnaně už teda těch potomků.
0: Jo.
1: A teď už začala chodit i Nelinka z Prahy do školy, takže...
0: Letos čerstvý prvňáček, jo?
1: Ano, letos čerstvý prvňáček. Ona je vlastně před rokem nastupovala ta skoro stejně stará, ale ona byla v červenci, srpnu.
0: Ano, ano.
1: Takže tak. No já více méně chci popovídat k tématu. Samozřejmě zdravím všechny lidičky, nejen tebe.
0: Děkuji za
1: studia
0: všechny.
1: Přímo, ale všechny lidičky. Já jsem človíček, který na tu školu života, kterou mi dala už základní škola teda hlavně, tak na to já vzpomínám celý život a čím dál tím vděčněji, protože mě to dalo velké obohacení. Já jsem neměla problémy se učit a prospívala jsem jako premiantsky přímo, takže nebyl problém. Pak byl teda problém, že jsem z vesnice byla hozena přímo do velkoměsta, do Ústí nad Labem až.
0: Jo.
1: A to jsem si vybrala profesi, protože já jsem byla nadaná jak na humanitní předměty, tak celkem hlavně na tu fyziku, matiku, chemii. Takže to jsem využila. No a to mi bylo osudný mnoha léta. No, říkám, vzpomínám a nikdy nezapomenu. Scházíme se, ještě stále se scházíme už teď po roce.
0: I z té základní školy, jo? O té mluvíš.
1: Ze základní školy, ano. Zůstí jsme se sešli akorát pouze jednou a my jsme byli převážně nižší třída a tím pádem teda, jako pak už se to nedalo dohromady, protože prostě ty jména, příjmení se měnily a tak dále. Takže pro mě prostě škola byla velký kus života, na který já nikdy nezapomenu. A teď o to víc fandím jako vlastně těm svým vnučkám, kterých mám vlastně ve školní, ještě ve škole základní, teda kromě z těch teda 9, vlastně 7 je jich stále školně povinný.
0: Ano,
1: jako
0: ano,
1: základní
0: ano.
1: Školou povinný. Takže to je takové vlastně pro mě zarostí učinění, že se tohleto aspoň vydařilo. No a jinak teda já jsem milovala hlavně, jak říkám, ty technické předměty, ale byla jsem hodně dobrá, tak jako svojí vlastní pílí a ta škola mi opravdu poskytla mnohé ve všech rozměrech životních vlastně. I v té filozofii jsem se vždycky hloubala ráda a tak jako pro mě to je prostě škola života.
0: Takže vzpomínáš ráda na všechna školní léta, dala by se říci.
1: A v tom Ústí nad Labem to bylo kruté, protože říkám, já jsem přišla jako holka z vesnice, ještě tehda, jsme nebydleli.
0: A stýskalo se ti, nebo co byl největší problém pro tebe?
1: No, psala jsem dopisy 3x týdnu, 3x týdnu se mi odpovídalo, jo.
0: Aha.
1: To bylo strašný.
0: Jo.
1: Jo, prostě já jsem najednou jsem bydlela ve velkém městě, což byl strašný přechod, protože na vesnici jsme se všichni zdali.
0: Jasně,
1: a
0: bylo to.
1: Žili jsme partu a tak dále. A najednou já jsem asi byla nejdál ze všech těch 200 kilometrů vlastně to bylo.
0: No.
1: A v podstatě to mě fakt změnilo život, ale zároveň mě to i sformovalo. Takže stýskalo se mi hodně, chodili dopisy 3x za týden, zhruba mi rodiče odpovídali a já jsem psala jim dlouhatánský dopisy.
0: Jasně.
1: Na 8 stránek i více, kolikrát. Jo, jsem všechno já jsem mimo jiné hodně byla nadaná i z těch humanitních větve jsem byla nadaná hodně na básnění, takže v podstatě já jsem tam vkládala i vršíky.
0: Jo.
1: Tak jsem jako ventilovala tímhle způsobem, jo, že jsem prostě, no, nemohla jsem si zvyknout. Jako
0: rozumím.
1: První dva roky byly krutý. A teď ještě ta chemie, jo. Jako my jsme přišli na praxi do chemičky.
0: Neoblíbený
1: a předem. To jsem si myslela, že to vůbec nevydechám.
0: Jo.
1: No. A jediné, co mi drželo, že po roce si mě vzal pan učitel, si mě vzal jako zpěvačku prostě a tím já jsem mohla i z intru daleko častěji.
0: Ano.
1: Měla čas na stískání.
0: Ano.
1: A za mě do kapely a vlastně já jsem tam měla základy profi kapele a pak jsem se tady k tomu postupně jako
0: no,
1: takže mi to dalo mnohé i v tomhle pozitivním směru.
0: Zkrátka podrženo sečtenou a velmi jednoduše a zjednodušeně řečeno, nedá se zapomenout, je to tak dano.
1: Nedá se, nikdy. A čím jsem starší,
0: tím se víc vzpomínám
1: a tím víc si vybavuju spoustu okamžiků, které mě vlastně formovaly a hlavně mě hodně poučily a zachovovaly. Těma pozitivníma zkušenostma.
0: Tak to je dobře. Tak já moc děkuju za úvodní povídání, tak jinak děkuju. Samozřejmě přeju tvým vnučkám tou správnou nohou do té první třídy i do těch dalších ročníků těm druhým.
1: Chytré, navíc dcera ještě teď nastoupila, to ještě musím podotknout. Zdravím Karolínku, svoji dceru.
0: Ano.
1: Která nastoupila teď po dvou letech vlastně, kdy teda měla i nějaký zdravotní problémy, takže nastoupila do školství.
0: Mm-hmm.
1: No a učí matematiku a informatiku.
0: Jo. No tak vlastně ty držím taky palce teda velmi, ať mám vzorné study.
1: Karolínce taky drž palce.
0: Ano, přesně tak. Dano, děkuji moc krát, hezký večer a naslyšenou
1: děkuju,
0: zase někdy.
1: Děkuji, krásný večer všem posluchačům.
0: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Tady se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Tak jste to slyšeli, Karel Gott a jeho dcera Charlotte a písnička Srdce nehasnou a dovolila se k nám Olin z Kopřivnice. Oline, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeji krásný večer a všem, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuju.
1: A teda mám začít.
0: Nechám to na vás, protože to téma je hodně, hodně široké, takže nevím, z kterého úhlu pohledu se vám to bude nejvíce líbit, jestli to bude o vás, o dětech, o vnucích, nebo nevím, o
1: já
0: učitelích.
1: Na svoje první kroky ve škole, i když je to už sakra dlouho, to už je 60 roků. To nevadí. Vzpomínám si, že když jsem přišel do první třídy, a to mám fakt zafixované v paměti, tak vzhledem k tomu, že to bylo v roce 1960 asi, ano, a tenkrát jsme jako s klukama hrávali na takové ty partizány a na Němce a na já nevím, na co všechno, a vzhledem k mému příjmení jsem byl Němec, jako pořád, a to se mi nelíbilo.
0: Jo.
1: Tak když nás představovali v té škole, v první třídě, to si pamatuju, bylo to přízemí, tam je, u nás byla taková budova, zámeček to byl takový, a tam byla, v té třídě byly na těch stěnách, to by se hl netopír a takový, ty, podle těch písmenek, takové veliké plakáty, jakoby, vždycky to zvířátko a počáteční písmeno. Rodiče stáli kolem dokola. Vidím, že tam stála i maminka, ona byla taková menší, taková kulatější trošičku. A když jsem se měl představovat, tak jsem místo Němec řekl Hradil, jako můj stařeček, jak se jmenoval. No to samozřejmě ta maminka se začervenala. To není pravda, jak se jmenuje, že teď na mě mluvila, já jsem pořád Hradil, protože jsem díky těm dětským hrám to své příjmení, prostě mě to tenkrát tak vadilo, že to nechápal, že jo, proč to tak jako je. Takže to byl takový vstup do toho, do života školního. Potom to tak probíhalo různě, to už jsem někde povídal, myslím, že to bylo nějaké téma, něco o divadle, takže hráli jsme divadlo dokonce a všechno. A co mi utkvělo v paměti, a nedávno jsme se bavili s kamarádama u piva, že jsme organizujeme, vlastně skončili jsme základní školu, potom střední školu, více už jsem po intelektu nepatral, takže jsem na vysokou došel, ale od samého začátku jsem organizoval srazy.
0: Jo.
1: Když si vzpomenu na ty první, vlastně v tom to bylo kolem roku, když jsem přišel z vojny 76, tak to bylo napsat dopis, poslat to známku, olíznout, dát tam známku a teď čekat, jestli se náhodou někdo ozve. Tenkrát ještě jsme dávali dohromady nějaké peníze, aby jsme měli na tu organizaci a podobně. A proti dnešku, když člověk napíše pár vět, klepne, dá odeslat a má to celá republika. Víš, že se připravuje nějaký sraz nebo něco takového. Takže to je diametrální rozdíl proti tomu, co bylo kdysi. A když se to psalo, tak ten průklepový papír, kopíráky.
0: Jo.
1: Prostě bylo to úžasné. To ani dneska nikdo neví, co to už je. Kopírák černý a průklepový papír. A nebo cyklostyl, když se to rozmnožovalo, na tu blánu se to napsalo. No to jsou vzpomínky, které patří do historie, už to je to, jak vyšité. Na shodou okolnosti jsme na příští týden ve středu. Máme setkání s průmyslovky, s klukama. My jsme byli ve škole v Rožnově pod Radoštěm, to byla tenkrát ještě. My jsme byli možná tak poslední ročník, kdy jsme nastoupili v takzvané střední průmyslové školy vakuové elektrotechniky. Vakuové znamená obrazovky a elektronky a podobně. To už vlastně potom odumíralo a tam nastávali polovodiče, transistory, integrované vody. Takže to bylo, jsme měli opravdu poslední. A ještě si pamatuju, že když jsem chodil na brigády do Tesly, tak se mi podařilo dostat se na ty obrazovky, což bylo velice žádané místo, protože tam byla dost těžká práce, ale tak byla krásně placená oproti jiným. Když jsme seděli u karuselu a dávali jsme baňky jenom na to, aby se tam zatavilo ten systém, do té byla vznikla ta elektronka. Takže to bylo takový zvláštní, nebo zvláštní, bylo to něco, co už dneska absolutně nikdo nemůže ani možná pochopit, co tenkrát se dělo. Takže máme srast teď z té průmyslovky a v říjnu máme...
0: No tak je se na co těšit zase, že jo?
1: Ano, ano, ano, jsem ze základní školy, to je vlastně zase půjdu dolů na Jižní Moravu, do svého rodiště.
0: Ano.
1: Takže to je takové, no, byl jsem tam minulý týden a teď tam půjdu zase, protože byly hody a teď budou dozvuky hodů.
0: No tak, to
1: a
0: bude vlastně veselé.
1: Pořád mě to tam táhne.
0: Věřím, věřím.
1: Čím má člověk víc roku, tak tím...
0: Čím asi víc vzpomíná, táhne ho to tam.
1: Ano, ano.
0: Oline, tak moc vám děkuju taky za vaše vzpomínky. Každopádně přeju veselý sraz. Užijte si to tam moc se svými kamarády a spolužáky a budu se těšit zase v noční lince někdy. Mějte se moc hezky a děkuju.
1: Děkuji.
0: Taky.
1: Dobrou noc přeji a se daří.
0: Děkuju nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Anna Zagorová a biograf láska. No a krátce před 11:30 pozdravíme Aničku do Miroslavy. Tak Aničko, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeju krásný večer, paní Jitko, a samozřejmě všem posluchačům a děkuji za přivítání. A než začnu k tématu, tak bych chtěla poděkovat panu Robertu Tamchinovi za dnešní krásné divadlo pro vaši uši, za tu dámskou jízdu. Bylo to krásné, bylo to opravdu, jsem se pobavila a potěšila na duši. A teď k tématu. No, myslím si, že čím víc křížků na těch svých bedrech máme, tak tím raději na naše školní léta vzpomínáme. Já musím říct, že už si nepamatuju, když jsem šla do první třídy. Je to smutné, ale už ty zážitky, to už mám v paměti a dokázala bych vyjmenovat od první třídy až do deváté všechny učitele, kteří mě učili, a velice ráda vzpomínám teda až na ten druhý stupeň a nejvíce snad na paní učitelku Štěpánku Kaplanovou, protože to byla úžasná paní učitelka, která nás učila český jazyk, dějepis a občanskou nauku. Byla klidná, s nikým se nedohadovala, všechno dokázala vysvětlit a i platila na ty rošťáky ve škole. A já jsem velice ráda chodila do školy. Já jsem byla sice taková živá hodně, protože když maminka mi vždycky říkala, když bych nedostala denně nějakých pár facek, takže bych snad ani neusnula, ale ve škole ku podivu jsem byla teda opravdu hodná a vždycky mě na rodičovském sdružení chválili učitele a maminka se tomu doma velice divila vždycky, že to nemůže pochopit, že to, protože no, byla jsem živé dítě prostě na vesnici. Já jsem v Miroslavi se narodila přímo doma, celý život tady žiju, tak a měli takovou partu, takže jsme měli prostě prostředí, kde bylo možno se vyřádit a nikdy nechyběla nějaká ta lupárna a dřív se nechodilo na policii, ale žalovat domů, že jo. Takže, protože se to vyřídilo stručně a ručně hlavně. A vzpomínám, musím taky říct, že máme čtyři vnoučata, tři vnuky a jednu vnučku, a že jsem kromě toho nejmladšího teda byla všem, když šli poprvé do školy, tak jsem se toho vždycky zúčastnila. A vzpomínám na to toho 1. září, na to vždycky vzpomínám, když jsem byla na první den s těmi vnoučaty ve škole, ne že bych já je doprovázela, ale byli to vždycky rodiče, ale já jsem musela být jako sekundant vždycky u toho. Takže mám na to taky pěkné vzpomínky na ty školní léta. Scházíme se každým rokem, já to teda nesvolávám, to jestli poslouchá, tak zdravím Helenku Vrbovou, která to s každým rokem, a už máme jednu takovou tady v Miroslavi hospůdku, protože chodila jsem taky v Miroslavi, protože tady je základní škola a chodí sem asi z pěti, nebo dokonce se sedmi vesnic, chodí sem děti, jezdí, takže stále to tady funguje a děti potkáváme, děti zdraví, takže já si myslím, že vychovávají tady ve škole dobrou mládež, která zase bude budovat tu naši krásnou zem. A to by tak asi byl můj příspěvek.
0: No dobře, tak Aničko, já moc děkuju a jsem ráda, že máte taky krásné vzpomínky, vlastně jak na spolužáky.
1: Mám na školu a velice ráda vzpomínám, velice ráda na základní školu vzpomínám. Takže, a já si myslím, že to tak máme všichni, že s odstupem toho věku, že vzpomínáme jenom na ty krásné chvíle, na tu bezstarostnost, jo, a na ten životní takový cyklus, kdy opravdu to bylo bez starostí a že jsme k tomu přistupovali s takovou nějakou radostí a že jsme měli kamarády a tak kolem dokola všechno.
0: Ano,
1: všechno
0: ano, kolem. Ano.
1: Tak jo.
0: Dobře.
1: Tak všichni moc zdravím a mějte se všichni krásně a dětem taky i učitelům přeju krásné dny. No a slušilo by se taky poděkovat všem těm prarodičům, těm babičkám, dědečkům, kteří se o naši drobotinu starali, že jo?
0: Já
1: to vím podle sebe, protože jsem vždycky prázdniny měla teda pracovník ohledně těch vnoučat.
0: Mm-hmm.
1: Ale bylo to radostné a jsou na to taky krásné.
0: Tak to je dobře. Tak děkuji moc krát, Aničko, mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman a spol. A divoký horský tymián. A na lince teď máme paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům. A já jsem začala chodit do školy 1942 ve válce. No, že jsem chodila do školky, tak jsme měli už takovou trochu disciplínu a já jsem se naučila číst, ještě než jsem šla do školy. To mě má na svědomí děda můj, který asi, aby ho neotravovala, tak mě vystřihoval písmenka a prostě mě naučil číst. No a my jsme měli ještě, byly tři třídy, první, jako a pak byli čtvrtý a pátý ročník, ty byli v jiný třídě už. No a my jsme se pak, no já jsem byla mě jako dlouhá chvíle, když si jako četli, no, protože ty Poupata už jsem měla přečtený a tak jsem se musela hodně držet, abych nezlobila. No, a šlo mě to, jako učení mě šlo docela dobře. A pak u nás v té školy udělali devítiletku. No tak jsem poslední dva roky chodila u nás jako do školy. A v 51. roce jsem vycházela a už jsme měli nalajnovaný prostě kam k domu, že kolik jich může do školy, kolik musí do hornictví, do zemědělství a do kovoprůmyslu. Tak jsme se ještě s kamarádkou přihlásili na elektrikářské učiliště do Semil, protože jsem do školy jako nemohla jít, pro táta byl nemocnej, pak měl sezónní práci, no prostě by to naši zatěžovalo, tak jsem nechtěla, tak jsem se šla učit elektrikářkou, ale můžu vám říct, že jsem neměla vůbec žádný základy z fyziky a bylo mě docela těžko, když jsme jako začali chodit do školy a ještě jsem měla tu smůlu, že mě jako vyvolal pan učitel a to bylo prostě o vysoký peci a takový ty a já jsem si myslela, že to, že mě to stačí, co jako jsem poslouchala, ale to mi stačilo akorát na devítiletce, protože nás jich nebylo moc ve třídě a já jsem se neuměla učit. Já jsem měla jako dobrou paměť, no a já jsem tam dostala první pětku, co jsem vůbec jako dostala. No a pak jsem se teda zpamatovala a učila jsem se. No,
0: no tak, a bavilo nebo nebavilo to učení?
1: No, víte co, nejdřív nebavilo. Víc mě pak bavily ty dílny, kde jsme jako měli desky před sebou a dostali jsme vypínače a zásuvky a žárovku, že jo, s objímkou a tak. Tak v té práci mi to bavilo, když já jsem nějakou smůl, já jsem si musela vždycky jako něco omakat a takový, abych viděla a pak teprve mě to šlo do hlavy, abych si to dokázala představit, víte? Takže jsem to měla takový, no, všelijaký, ale jo, vyučila jsem se a to řemeslo jsem stejně nedělala, protože tu elektrikářku, ale já jsem se učila jako elektroinstalatérkou, kde jsme zaváděli elektriku v barákách, že jo, no ale pak jsem šla na rozvodný a tak, tak to zase bylo něčem jiným a pak jsem převíjela motory, ale to ne, už je dávno pryč a jen jsem chtěla říct ještě o své nejmladší vnučce zašla první rok do školy a byli v Ostravě a pak se měli stěhovat sem do Hradce, tak tady zůstala.
0: Ano.
1: A šli do školy. První den to přijeli rodiče, že jo, a šla s nima a ona měla nový boty a ve třídě se nějak smekla a upadla.
0: Mm-hmm.
1: A říká, no, za to může máma, protože mě dala nový lakovky a mě se strašně smekají. Takže se uvedla hned první den ve škole tímhle s tím, no, jinak ráda vzpomínám na školu. A,
0: tak to je no, dobře. Tak Boženko, poděkuju moc krát taky za vaše vzpomínky a povídání.
1: No,
0: každopádně přeju hezký večer.
1: Vysvědčení z první třídy.
0: No, krásná památka.
1: A to tak. Mám psaný ještě německy.
0: Jo.
1: To bylo Bemen und Meren.
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: Takže to jsem si schovala, už se sice rozpadá, ale
0: je schované. Boženko, musím poděkovat. Děkuju moc krát, hezký večer přeju a mějte se moc hezky zase příště u nás.
1: Děkuju vám.
0: Já taky děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik Jožora, skupina Elán a jedna taková odpočinková, pomalejší baladická zalúbení. No a dovolala se k nám paní Zdena z Moravy od Brna. Tak paní Zdeno, hezký večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Děkuju nápodobně, taky vás a dnes, zdravíme.
1: A dnes poslouchám celý den rádio, protože je 120 výročí Českého rozhlasu.
0: No tak děkujeme moc krát za přízeň, no, samozřejmě. No,
1: a jinak poslouchám každý den noční linku.
0: Tak, to děkujeme.
1: Já to usínám po jedné hodině.
0: Tak, to je dobře. No a co to dnešní téma, jak vás oslovilo, nebo co vás na tom zaujalo?
1: Dneska mě to oslovilo dobře, protože ráda vzpomínám na školu.
0: No.
1: A jsem si tak vzpomínala, že jsme měli loni tady výročí školy a byla tam výstava. Uh-huh. A tak jsem se tam měla sedět na vystavenou fotku z první třídy, jak sedím v první třídě v lavicím. Mám ještě obyčejný pero, uh-huh, kalamář. A bylo tam napsané, paní ředitelka napsala, děvčátko z první třídy.
0: Jo.
1: A šli jsme tam okolo a jeden z námi se podívá a říká, to seš ty. Takže mě každý poznal.
0: Uh-huh.
1: No a potom, jako my máme srazí, teda jsme mývali ze základky, jenomže už to nikdo nedělá a už tak nějak nás ubývá. Uh-huh. Není to už, no ale ze střední školy, z ekonomické školy nám sami volají, máme sjezd absolventů každých 5 let.
0: Aha.
1: A já už jsem za 12krát. A vždycky jsem se zúčastnila.
0: Takže tohle to máte ráda, tyhle srazy a povídání.
1: Ano. No. A když to bylo za 5 let, tak jsme nás teda u stolu, my se přihlásíme a oni udělají takový stůl, mm-hmm, každý ten ta třída a podle toho, kolik se přihlásí.
0: Mm-hmm.
1: Tak to za 5 let nás byl teda plný stůl, že? To bylo. A přišel ještě za náma pan třídní učitel, podíval se na nás, podíval, a teď se podíval na mě, mm-hmm, a říká mě příjmením a říká, Rozrtová, vy jste pořád stejná. Teď to bylo za 10 let, opět zase nás tam bylo hodně ještě a tak sedíme a on zase přišel 3 dny, ten stejný, se přišel podívat za náma, podíval se na nás, prohlížel si, zase podíval na mě a zase řekl, Rozrtová, vy jste pořád stejná.
0: Jo.
1: Teď to bylo za 15 let,
0: mm-hmm,
1: no, všichni už čekali, co bude, co jsme seděli u stolu, všichni už byli pod stolem, no, protože už se smáli. A on se zase opravdu podíval po nás a zase mě řekl, že jsou pořád stejná.

0: nejlepší na mě, kdo ti to bude říkat, protože už ti učitelé nebyli. Mm-hmm. No a ona se na mě podívala a říká, ty jsi opravdu pořád stejná. Takže to bylo takový, to, opravdu to máme teď zase za 2 roky, každých 5 let nás ta škola, máme 6 absolventů mm-hmm. v Brně. Takže se zatím jsem se zúčastnila a je to velice pěkný, ale už se nás schází, jsme třeba u stolu jenom 7.
1: Jo.
0: Mm. Už je to teda málo. Mm. No jinak teda měla jsem dnes první, moje pravnučka za do první třídy.
1: A byla jste se podívat?
0: Nebyla, protože představte si, že ta škola se opravovala nebo přistavovali tam něco a ona bude zahájena až za týden.
1: Aha.
0: Tady je doma. A ta její sestřička, vlastně druhá pravnučka, šla do školky. Strašně se těšila a ta druhá byla doma.
1: Jo, no tak to doženete týden, není žádný čas, že jo? I když pro ně teďka určitě, samozřejmě, to víte.
0: Ano. A těší se teda za to šikovný holky.
1: Tak to je dobře.
0: A teďka mám doma zase vnučku, ano. která chodí, si vybrala uměleckou střední školu, už půjde do 4. ročníku, už šla teda dnes do 4. ročníku mm-hmm. a ona je tak strašně šikovná a vlastně sama vybrala tu uměleckou. Mm-hmm. Ona má tam jedničky, já říkám, to není normální. Na konci roku přišla, já říkám, ukáž vysvědčení, něco dostaneš, ona přišla. A ty nevíš, jaký mám nepamné, vím, že už má kluka, tak říkám, myslím, se zhoršila. Ona sem jedničky, tak říkám, to není normální.
1: No, tak prosím, tak to jí...
0: Ona se teda na vysokou chce,
1: jo.
0: Takže ona, jo, a ten kluk šel taky na vysokou, teď maturoval, ten její...
1: Takže mají před sebou spousty studentských let.
0: Velice holka, jo, a právě si vybrala to uměleckou, jo, tady z těch předmětů uměleckých, všechno na matra. Má nadání,
1: tak,
0: no.
1: Tak to je dobře.
0: Říkám po babičce, že?
1: Tak paní Zdeno, děkuju taky moc krát. Mějte se hezky, ať se jim daří a celé vaší rodině, jo? Děkuju.
0: Tak já půjde se jednou dovolala, málo kdy se dovolám.
1: Budu si těšit zase příště taky. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Marta Kubišová a její písnička Depeche. Půlnoc klepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak za všechny, za vaše písemné odkazy také děkuju moc krát. No a píše se tu třeba pan Otoman Zvinský dodává k tématu. Díky škole jsem si prodloužil mládí. Komenský měl pravdu, protože vzdělávání může být i zábavné, a to i v dnešní době. Není totiž lehkých a těžkých předmětů. Jsou jen dobří a špatní učitelé. No a Petra Skladna dodává, dobrý večer, mě moc bavila vždycky čeština a zeměpis. Petra Skladna. Tak vám, přátelé, děkuju, popojedeme a přehoupneme se s písničkou od Chrise Isaaca do nového dne, kterým bude středa.

0: Tak s písničkou Chrise Isaaca Wicked Game jsme se přehoupili do nového dne. Je tady středa s datem 2. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom z něj měli radost, aby se všem, kteří se opět ráno vypraví do školy, tak aby se jim dařilo a aby se tam těšili také na ty své nové školní zážitky, spolužáky, učitele i předměty. No a nám všem přeju samozřejmě krásnou noc a úspěšný den s radostí ve zdraví a ať nám také všechno jde dobře od ruky, ať nás všechno baví a také s radostí. No a o čem bude noční linka, ještě až do 1 hodiny si můžeme a budeme povídat na téma a zpátky do lavic a neb vrátili byste se rádi do školy. Chodili jste rádi do školy a vzpomínáte třeba na základní, střední, na vysokou, na spolužáky, školní lásky i na své učitele. No a jaký předmět vás eventuálně bavil? Pořádáte po mnoha letech stále i srazy se spolužáky a utkvělo vám třeba i nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami, tak co pak se vám konkrétně vybaví? Začíná nový školní rok, možná jste vyprovázeli také do školy vaše prvňáčky, vaše děti, vaše vnoučata, možná jste sami usedli za katedru, stále učíte. Se začátkem školního roku určitě mnozí také vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece třeba jdou vaše vzpomínky, ale jestli si vybavíte i první třídu, ale na školu se určitě zapomenout, na tom se shodneme, myslím, všichni, nedá zapomenout. A to díky učitelům, spolužákům, prvním láskám i úsměvným historkám. No a jsou také učitelé, kteří nás samozřejmě poznamenají na celý život. Tak a telefon k nám do noční linky jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Iveta Bartošová a také Petr Sepeši a knoflíky lásky a dovolil se k nám také František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc vám přeju.
1: Ano, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc v rozhlasi a všem posluchačům přijímačům.
0: Děkuji moc. Tak Františku, jak vy vzpomínáte na svoje školní léta?
1: Paní Tuška, já vám to řeknu tak, mě škola moc nebavila, ale já nevím, pokud to můžu mít, když teďka byl samý jedničkář, jo?
0: To se stává někdy, ano.
1: Škola moc nešla, ale prošel jsem to dvěma ušima, jak se říká, jo? Učení, tam už to bylo trochu lepší, tam už se něco dělalo, tam jsme skládali cihličku ke cihličce, pak se to rozdělávalo, pak se to skládalo znova, to jsme se učili z dění, jo? Pak to bylo jako tu, nějak to obítání a tak to mě šlo, ale bavila mě ta matika a rysování, jo?
0: Ano, ano.
1: Matematika asi proto, abych si uměl něco spočítat. Až jednou budu dospělý, tak abych si uměl spočítat peníze nebo vyměřit stavbu, jo.
0: Jasne.
1: Namalovat nějaké plány, rysování mě taky bavilo, jo. Takže tam to už šlo. To se taky v praxi jako využil pořádně, tady to co se v učení naučil, jo. No a využívám stále. No a jinak s žákama z obecné školy se potká, byl nás 10 ročník, jeden z těch Kupřicích a už jsme jenom 4. Tak s tím jedním Frantíkem, Kubešem, se potkáváme jedno za čas.
0: Ano.
1: No, s Mjatko Dresterovou, tam se už se neviděli od školy, ale jinak manželka je můj ročník, jo? Tak takhle se potkáváme, no, a z učení ještě se potkáme, když jsem tam s jedním Švorem. Ten teď byl někde v Hrlicích, takže to jsou takový, co se s těma lidima potkáváme, a jinak říkám, i když tu školu jste neměl rád, tak tam vzpomínám na ty zážitky všelijaký. Těch zážitků, víte, Lotrovin hlavně. Toho bylo hodně, těch Lotrovin, no. Někdy jsem za to aj trpěli, protože v tehdy se mohlo dostat třeba rákoskou po ruce, jo, nebo tak, nebo když kluci někde kouřili na záchodě, tak jak přišli, a i v učení to bylo tak, tak nás učitel vždycky vytáhla za kotlety, jo? Kotlety, a to jsme vždycky se stávali na špičky, jo? Když nás takhle trestal, pan učitel, no? No a tak já jsem, když aj v té obecní škole, tak jsme byli dost využívání na tu zemědělskou práci, jo? No. A i kolikrát, když jsme byli nemocní, byli jsme doma, tak přece tam ten dobytek byl, museli jsme to spravit, museli jsme to umět, to dokážu ještě dneska všechno tu zemědělskou práci udělat, takhle, jo. No, jinak říkám, nevím, jinak v té obecné školy, taky mě těch hodně věcí schází z toho učení, víte?
0: Jak to?
1: Já když vidím, když vidím ty lidi, s kterýma se třeba baví, jak všechno umí, o dějiny a všechno prostě, no, tak toto já doháním teprve teďko v těchto mých letech, jo, doháním, no, a mám rád ty dějiny, jo, když prostě jak něco vidím v televizi nebo v rádiu slyším, tak to sedím, to poslouchám, no, protože jsem se to nenaučil jako kluk, no, tak to musím se učit teď, jo.
0: Jasně.
1: Když se někde bez prostředí těch mých kamarádů nebo o tom bavíme, tak abych taky něco uměl odpovědět, jo?
0: Jasně.
1: Ale vidím, že mi to schází, no, jako, no, ale nevadí, já už to nějak dožiju, ten život. Hlavně se nenechat šít, víte, když máte dostat nějaký peníze za práci, tak to dostat a nenechat si ošidit, jo, tak to znamená dělat dobrou práci a umět si to spočítat, jo.
0: Ano, no. Tak to je taky důležitá věc, samozřejmě, to víte, že jo.
1: Teď třeba máte všechny ty svoje pracovníky, někdy kolikrát musíte umět uhájit ty jejich výkony, jo, to taky je důležitý, takže člověk musí umět jednat taky, jo, to je prostě přesto nejde vlak, Jo, přece když uděláme někde za 50 tisíc práců, tak si to neřeknu, nebo nedostanu jenom 20, že jo?
0: Ano, ano. To, ale pojďme zpátky ještě k té škole, Františku. Jak vzpomínáte třeba na školní léta vašich dětí? Doprovázel jste je do školy, nebo...
1: chodil jsem na nějaký ty schůzky, jo? Jo?
0: No jo, třídní schůzky, to je taky zážitek často, ano.
1: To bylo taky kolikrát, když jsem tam seděl, tak jsem se musel červenat, že to bylo o mým klukovi třeba, jo?
0: Děli se věci, říkáte, jo, někdy.
1: Ale ti učitelé asi byli takový diplomati, jo? Aby to třeba neslyšeli všichni ostatní, tak vám to řekl nějak šikovně.
0: Ano, prostě, ano. Prostě diplomaticky.
1: No, jasný.
0: Dobře. Tak Františku, taky poděkuju. Ať se vám daří, samozřejmě hezké dny přeju a děkuju za povídání, za vzpomínky a přeju hezkou noc. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kryštof a písnička jménem Ty a já. No a dovolila se k nám také paní Marie od Uherského Brodu. Krásnou noc, Maruško.
1: Krásnou noc, paní Jitko, a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Také bych ráda vzpomněla na moje první učitele,
0: no,
1: na pana řídícího na vesnici, co nás učil. To byl velice milý člověk a právě dokonce jeho syn chodil, byl můj spolužák.
0: Uh-huh.
1: A oni bydleli přímo na té škole.
0: Uh-huh.
1: A jednou se právě stalo, že pan řidici s manželkou někam odjeli a jejich kluk Jirka nás zavolal do školy,
0: uh-huh,
1: a že se budeme hrát na schovávanou ve třídě.
0: Jo.
1: Já, ale dopadlo toho špatně. Tam byla taková plastická mapa vzadu, takový stůl a přikrytý.
0: Uh-huh,
1: a
0: uh-huh.
1: A my jsme se hráli a někdo tam skočil na ten stůl a tu desku prorazil.
0: Jo.
1: No a potom z toho měl opletačky, ten jejich syn právě dostal od pana řídícího. Ten to za nás všechno odnesl.
0: Jo.
1: Tak to byla moja první vzpomínka. Potom mě učila mladá paní učitelka a to byly jenom dvě třídy.
0: Ano.
1: Tak to jsme se učili vždycky dvě třídy. Jako podle žáku, náš byl třeba jako v ročníku jenom 8, 4 holky a 4 kluci. A potom byly 3 třídy a my jsme pochytávali učení u 6. vyšších tříd. Třeba ve 4. se učili o lidském těle, tak my už třeba druháci nebo třetíáci, podle toho, s kterým jsme byli ročníkem, tak jsme to chytali jako už z toho vyššího ročníku. My jsme měli třeba něco psat a my jsme poslouchali, co ona vykladala tým starším ročníkům.
0: Uh-huh.
1: No, ale bylo to zajímavé. No a teď se scházíme jako z Měšťanky.
0: Ano.
1: Potom jsme šli z Uherského Brodu na Měšťanku, tak všechny ročníky se scházíme tam v Brodě v Panském domě, tak už nás tam chodí tak kolem dvacítky.
0: Jasně.
1: Teď nám zrovna jeden zemřel tady.
0: Mm-hmm.
1: Tak já jsem vyfotila to parte a když se asi teď v září se scházíme, tak asi tam budu to parte ukazovat tým ostatním,
0: mm-hmm,
1: z okolních, ty vesnice z toho Uherského Brodu.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to tam zajímavé, že si povykládáme, jako co jsme prováděli a na ty učitele a to je asi tak moje vzpomínka.
0: Ta škola,
1: mm-hmm, to jsem do ní chodila,
0: ano,
1: tak tam už se neučí a je z roku, bylo na tam napsané roku 1884. Byla vystavená. Teď to má obec, tam mývá nějaké schůze nebo nějaké scházení při nějakých posezeních a tak.
0: Mm-hmm.
1: A chodí se jako k nám do vedlejší vesnice, kde chodí všechny ročníky. Tam je přistavěna už
0: vesteše. Už je to jinak všechno, ano.
1: Počítačová třída, takže tam už je ty tři víc, takže tam chodí 5 ročníků.
0: Mm-hmm.
1: Dokonce moji pravnuci, teď nastoupil včera můj druhý pravnuk, tak jsou zvědavá, jak se mu ve škole líbí a starší chodí do třetí třídy. Takže tam budu zase vědět, jak se tam učí a co jich tam se jich vyptávám, co je tam zajímavého.
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak to je
0: ano.
1: Asi moja vzpomínka.
0: Dobře, tak moc děkuju, Maruško. Jinak ať se líbí vašim pravnukům samozřejmě ve škole, ať mají spoustu krásných zážitků a tím to všechno jde a baví je to taky aspoň trochu a vám přeju krásné dny a pevné zdraví a mějte se moc hezky.
1: Také, děkuju.
0: Děkuju. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vysočinou jsme se projeli se skupinou Rangers v našem vysílání Noční linky na vlnách Českého rozhlasu a dovolala se k nám paní Vlastina z Krnova. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer, paní Jirtuško.
0: Děkuju, taky
1: já
0: přeju.
1: Já vás moc zdravím.
0: Nápodobně.
1: A jsem šťastná, že jsem se dovolala konečně po dlouhé době. A chtěla bych pozdravit Pepina z Valašska, včera mě pozdravoval, a Roberta z Olomouce.
0: Dobře.
1: A teď bych chtěla k tématu.
0: Ano.
1: Nastupovala jsem na Jeseníka do první třídy a měla jsem pana ředitele Štesla. Hrozně přísný pan ředitel, ale aspoň naučil.
0: Jasně.
1: A byl pořádek ve škole. To, a potom jsme do střední školy, jak bylo, že pět tříd národní a tři byl do střední. To jsem chodila jenom 8 roků a pak po nás už chodili levitky.
0: Ano, a, ano.
1: No a potom paní učitelka Urbanová, pak jsme tam měli z Valašska Lidi Čomkovou z ruštiny, jo, a Michalika, pana učitela Michalika, ten nám jednou vykládal příhodu,
0: ano,
1: že se v noci zbudil a že myslel, že mají doma zloděje, a nakonec holčina měli tři holky a ta prostřední, že chtěla jít na záchod, nemohla trefit na záchod v noci, tenkrát se málo svítilo, že? Tak si měsíček dal. No a nemohla se trefit do záchodu, tak vytáhla pánvičku z toho a čurala do pánvičky. Přišel ráno do školy a nám to vykládá.
0: Jo.
1: Normálně to na ní prozradilo. No a my jsme se jí nesmáli, protože tenkrát děti nebyly takový, byly takový přátelský. Dneska no, mají mobily a já nevím co. A oni si neumělo povykládat.
0: No, tak ta doba je samozřejmě jiná. To zase...
1: Je to úplně jiný, ta doba, jak to bylo za nás. Tak my jsme měli tolik kamarádů a do dneška máme kamarády, ale už nás žije jenom pět. Už teď moje to, já už budu mít taky 83 roku, tak to už
0: ho neopustila. Rozumím. A na jaký předmět vzpomínáte rád, Vlastino? Který, co jste se ráda učila?
1: Já? Byste se dívala, dějepis, zeměpis, přírodopis.
0: No, krásně.
1: Jsem milovala.
0: Ano, ano.
1: Plně. Chodila jsem do Červeného kříža, my jsme měli.
0: Aha.
1: Červený kříž. A to jsem potom dělala celý život, pomáhala lidem, bouráky ošetřovala, volala sanitky, protože ještě tenkrát ani autobusy pořádně nejezdili. Tak když někdo tohle, tak na výboře byl jeden telefon, že? A jinak nikdo ještě neměl. No to bylo v 50. roku, že od 50. roku. No a tak jsem to dělala celé život a pomáhám. A no teď už ne, teď už pomáhají mě.
0: Jo.
1: A už jsem zůstala na vozíku.
0: Aha.
1: Já jsem zůstala na vozíku, tak si jsou špatná úplně.
0: Takže
1: já
0: potřebujete pomoc.
1: A najednou na vozíku.
0: Tomu rozumím, že to pak není veselý.
1: No, nemůže nic dělat. A jsem ráda, že se aspoň dovolám.
0: Jo, to je dobře.
1: Jo, a poledne Olomoucké rádio.
0: Mm-hmm.
1: A tam má plno přátel, já mám strašně moc přátel.
0: Tak to je fajn, vidíte to. Dobře. Dobře, tak paní Vlastino, moc vám děkuji, opatrujte se, hodně zdraví vám přeju. Ať je vám lépe, lépe, lépe. A mějte se hezky. Děkuji moc krát, naslyšenou, hezkou noc.
1: Ahojte, ahojte.
0: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn a písnička se jmenovala úplně jednoduše Dík. No a během téhle písničky se k nám dovolala paní Věra z Náchoda. Krásnou noc, Věro, přeju.
1: Taky všem, všechny vás zdravím a taky přeju všecko pěkný a chtěla bych se taky připojit teda k tomu tématu.
0: Ano, připojte.
1: Moc mě to nadchlo. A takže já jsem ročník 49, chodila jsem v Červeném Kostelci, je to okres Náchod, do školy. Nezapomenu na první den, kdy mě ved tatínek a mě to hrozně zklamalo, že ne maminka, jo. Ale byla jsem teda, musela jsem jako to nějak, prostě nějak jsem to tak brala, že to tak mělo být. No a tak to jsem měla paní učitelku Hermanovou v první třídě, na to nezapomenu nikdy, její manžel byl učitel zpěvu, tak to taky teda nezapomenu nikdy. A učila mě teda jenom ten jeden rok. Pak jsme měli paní učitelku Justovou, tu jsem teda měla až do páté třídy a moc se mi milovala. Prostě nikdy taky nemůžu zapomenout na ní. Všecko to mám v hlavě, jak to všechno bylo.
0: To je dobře.
1: Jenom bych chtěla říct, že mě, tak jak se mi milovala, tak mě moc zklamala. A to musím říct, ale to je tak něco, nevím jak. Dneska, když to řeknu, tak už to je takový ode mě šeredný, ale potom šla na mateřskou dovolenou a já jsem na ní měla takovou zlost strašnou, že nás opustí. Já jsem prostě neměla ráda, když se mě jako ty učitele měnili. A já jsem si tak na ní zvykla a opravdu jako prostě a teď jsem tak nemohla s tím smířit.
0: Jo.
1: A když přijela s tím hošičkem, když se jí narodil, tak všechny letěli ke kočárku a já ne. A přitom jsem se tam ani nepoznávala, jak jsem měla ráda děti a ona to moc o mě už musela asi vědět tohleto, protože nikdo mě jako nic na to neříkal a maminka mě povídala, to přece nemůžeš, to přece ona chce svý děti a to je její cíl, to ona přece tohle, co nemůžeš takhle brát. No a tak jsem to tak nějak všecko vzala, pak jsme měli další paní učitelku starší, která byla vlastně ještě, učila i mou mamku a to nezapomenu taky na jeden okamžik 12. dubna, když zletl ten Gagarin do kosmu, tak ona přišla do ty třídy a takhle úplně tleskala rukama a děti, co se to jenom stalo, to vám musím všecko říct a popovídáme si potom a to úplně nezapomenu, jak to prožívala, ale my taky teda s ní jako všecko dobrý. Tak a teďka ještě bych se jenom chtěla ještě se zaspomínat na paní učitelky dvě, které ještě žijou, které se měla v druhém stupni, paní učitelka Věra Faltová z Červeného Kostelce a paní učitelka Škodová Zdena, ta je teda z Náchoda, ty obě žijou. Na ty taky nezapomenu, měla jsem je všechny ráda, nikdy jsem nepoužívala na učitela šerenné jméno nebo nějakou nadávku, nikdy bych to zpusti nevypustila, prostě ve mně to tam nebylo, tak jsem to tak nemohla nikdy udělat. A teď ještě jsem něco chtěla říct. Jo, a potom bych chtěla ještě jenom říct taková spojitost s mojí dcerou, která my jsme se potom přestěhovali do Náchoda z toho Červeného Kostelce a teď ta moje dcera začala chodit tady v Bělovsi, v těch lázních Bělovec, to určitě každý zná, tak začala chodit do školy a přišla celá natěšená, jako mají paní učitelku, no úplně ji milovala. Já jsem si říkala, no tak kdo ví, co to bude, tak až půjdu na rodičovský, co jsem říkala, tak se musím teda podívat na tu nejlepší paní učitelku. No ale jako nechala se mi přítom, protože já jsem taky byla takováhle, tak proč bych jí
0: dobře,
1: z něčeho.
0: Dobře.
1: A teď teda jsme přišli na rodičovský sdružení. Já jsem si sedla do její lavice, paní učitelka otevřela dveře. My jsme se na svět podívali a ona to byla ta, co učila mě. Ta paní učitelka Škodová z Náchoda, která ještě žije.
0: Tak no, to vidíte.
1: Už je Takže já na to strašně vzpomínám. Měla jsem ráda češtinu a ruštinu. Paní ruštinářka, ta už teda taky zemřela, tu jsem taky měla moc ráda. A na všecko vzpomínám moc ráda. A když, že jsem teďka už stará, tak klidně řeknu, že bych to klidně opakovala všechno.
0: Ráda znova do školy, dobře.
1: Všecko.
0: Tak paní Věro, moc taky děkuju, takže zdravím do Náchoda.
1: Takže děkuju, všem dobrou noc.
0: Mějte se hezky.
1: Mám taky všechno pěkný, mám vás všechny ráda. A moc mě, se mně moc líbí, když mluví z Miroslavy ta paní Anička.
0: Jo, tak jí pozdravíme.
1: Říkám to dobře?
0: Tak jí pozdravíme, jo?
1: Ano, taky pozdravíme, protože já taky jsem zrakově postižená, mám praktickou slepotu.
0: Rozumím, tak byste si rozuměli.
1: A já jako teda hrozně jí obdivuju, jak ona teda umí v tom žít a já se toho strašně bojím, kdyby se to mělo zhoršit.
0: Tak paní Věro, moc vám děkuju, přeju vám všechno
1: taky
0: dobré, ať se tím jste horší. Dobrou noc, naslyšenou, a my popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová, Cesty lásek. No a dovolal se k nám také Hynek z Vysočiny. Hynku, krásnou noc přeju i vám.
1: Já se vracím zpátky do dětství a přeji vám především hezkou noc.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Ráno. A protože mě je 72 let, tak se musím vrátit o 660 roku zpátky.
0: Ano.
1: A to se vrátím do mých rodných na Loučan, kde jsme měli jednotřídku. A tam jsem byl vypravený mýma rodičema do první třídy. Tam jsem vlastně začínal brát rozum u pana učitele Marka. A ten s náma byl 3 roky a potom tam nastoupila paní učitelka Kazatelová, která k nám přišla z Hrotovic. Tehdy jsem netušil, že ty Hrotovice budou jednou mou vesnicí, kde budu bydlet, nebo městečkem. Protože dneska v těch Hrotovicích žiju a s tou paní učitelkou samozřejmě jsem se tady potkával. No a k tomu, jak jsem studoval, já jsem jako neměl obzvlášť velké problémy s učením. Víceméně jsem se učil pod poslechem, protože tam to byla 5 třídka v jedné místnosti, takže tam se dalo poslouchat i to, co se budeme učit příští rok. No a mě to tak utkvělo v paměti, že mě to stačilo.
0: Jo.
1: A tam jsem začínal, protože tady ta paní učitelka nám tam pořádala ochotnické divadla. Tam byla moje první setkání s tady tím divadelnictvím. A jako protože jsem k tomu měl tak nějak sklony, tak mě to zůstalo a provázelo mě to prakticky postupem času.
0: Jasně.
1: Když jsem byl potom v učení, tak tam jsem byl oblíbený čtenář Stařečka Pagáča. To byla celkem humorná záležitost. A jako spolužáci to brali a dobře se u toho vždycky bavili. A já jsem tady Slovácko se soudí už jsem znal z paměti.
0: Jo, rozumím.
1: No a potom následně jsem přišel tady, se přistěhoval do těch Hrotovic, tady jsem si postavil s mojí manželkou, jsme si tady postavili dům, tady jsme vychovali 3 dcery.
0: Jo.
1: A musím říct, že jsme je taky všechny 3 vedli k tady tomu muzicírování a všechny 3 jako se naučili hrát na harmoniku a prostě vedli jsme je k tomu a oni se nám podděčili. Potom, když měla manželka 60, tak nám udělali takový krásný pásmo průtah naším životem. To, jako, já jsem z toho moc neviděl, protože jsem to prosazel.
0: Jo, tak to je krásná věc.
1: Tak dojemný a prostě nádherný.
0: Ano.
1: No a prostě potom se mě to hodilo, to, že jsem kdysi dávno zpíval ve sboru,
0: ano.
1: Tak mě hodilo, že jsem dokonce tady účinkoval několik let v Dechovce, v kapele, to by zpěvák. No a to divadelnictví taky ve mně zůstalo, protože tady v Hrotovicích jsem pochovával basu.
0: No ale to už trošku odbočujeme, my jsme přece jenom u té školy, Hynku, tak zkuste třeba zazpomínat ještě jenom v krátkosti, jak jste prožíval třeba, když vaše děti pak chodili do školy, jestli jste je doprovázel, jestli jste se jim věnoval.
1: No. Měli jsme na ně celkem dost času, takže jsme se jim věnovali a potom dál to kvitovali s povděkem, protože oni se to naučili a přenášeli to potom dál na svoje děti.
0: Jasně, to, co se naučili doma ve škole, tak pak se posílali dál. Tak to
1: bylo dobrý a dneska, když já pozoruju, jeden vnuk hraje na klávesi celkem mě, dokáže udělat taneční zábavu sám. Mm-hmm. No a ten nejmladší vnuk, tak ten už 4 roky navštěvuje trumpetu do základní umělecké školy.
0: No a tak to je krása.
1: A skřídlovku, takže myslím si, že jsme jim tady to předali.
0: Nádherně, ano. Dobře.
1: Prostě.
0: Hinku, musím poděkovat, moc vám děkuju. Ať se vám daří celé rodině, hlavně pevné zdraví a dětem, ať se ve škole líbí, vnoučatům taky. A děkuju moc. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já děkuju za to, že jste mě zvedla.
0: Dobr.
1: A přeji hezkou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

protože jste hodně psali, za což mnohokrát děkuju. Pan Václav dodává: předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Dnes to bylo přesně 40 let, co jsem nastoupil do první třídy. Jsem oproti místním volajícím linkařům poloviční mlaďoch, ale do školních lavic bych se vrátil hned. Vzal bych si to znovu hezky od první třídy. Tenkrát jsem si sice moc nechápal, proč mě odvedli do školky, kde jsem si mohl hrát, a místo toho jsem musel sedět v lavici a poslušně poslouchat to, co nám ředitel školy povídal. No a pamatuju si to, jako kdyby to bylo dnes. Tak tolik pan Václav. A ještě pan Mojmír Kříze Svitav dodává k tématu: v 15 jsem se zamiloval do spolužačky Jarky. Bohužel to nedopadlo dobře. Teď už se za ní jenom modlím. Hezký večer. Úplně nevím, ale patří to asi do naší dnešní noční linky. Každopádně, pane Mojmíre, taky děkuju. No a protože náš čas, přátelé, vypršel, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám vůbec nechce spát, tak doufám, že si z našich nočních pořadů vyberete. V tom případě vám popřeju hezký poslech. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklerovo účinkování v poválečném divadle pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkleře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winkler takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako když si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil, a později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny, všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném, to se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatů na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozváhy.

0: Bixby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistal jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bixby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel. U Mojžíše, to je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, vždyť bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bixby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bixby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bixby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel Massa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z tobogánů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého. A my nevíme, jestli jsme spisovatele, my se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda, Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů, a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový čtyři malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy, jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říkal, no tak především Lada, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já. No, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Diamanty noci už byly venku a to. A on povedal, pán, a kdo? A on říká, on je teďka, já mu píš, jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje Otta Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení Dva na koni, jeden na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kůk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid, ale byl ještě 100krát víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se tohle prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy prostě se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové, jo. Oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové, jo. Jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Civáře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbraslav výloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílový tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky In the Ghetto a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnému, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

jen hudba sní, když poslední čas na prach se promění. Jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčílilo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzalím. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že já si peru sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň pánu, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten malej flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzalí. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že jo. No tak mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam není. Já jsem s tím neřekl ani popel, pať, co jsem mohl říct. Akorát teda vím, si za to často, to vzpomínám poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A on pán, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A na to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si jak bylo upřímné, proč vás to baví, jak si malujte. To se mě líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

To už jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabile vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesnivěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jejich zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiše, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejvám hubou, jakože dávám lážení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl, a když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas naději, že má jen 20 korunu, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnejch. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, copak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznezdál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu dvacku celou. Taky jsem byl činný jako restaurant.